0: Hey.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Always good.

If you want to describe my

hvězdy nesvětí hvězdy, ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: Check! Get up off of your ass, nigga. You got to do better.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave.

babe. Tu face všude kam se podívám, babe, v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude gossip girl.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Just because.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je sobota 11. července, časomíra ukazuje 8 hodin a na rádiu Wave tak začíná víkendový on air. 4 hodiny nabité muzikou a redakčními příspěvky.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

První společnou hodinu na rádiu Wave jsme načali s dánskými Ice Age a americkou popovou zpěvačkou Amber Mark. No a u zpěvaček ze Spojených států ještě chvilku zůstaneme, protože hned další v našem playlistu je popová hvězda Olivia Rodrigo a její spolupráce s frontmanem The Cure Robertem Smithem. No ale není to jediná věc, která nás čeká. Čeká nás toho mnohem víc v dnešním dopoledni. Než odbije pravé poledne, rozdáme hromadu tipů na dnešní kulturní akce, pozveme se do kin, na festiáky nebo výstavy a taky ochutnáme něco z podcastu Rádia Wave. Proletíme studovnou, mrkneme na psycho, které se věnovalo reality show a taky nás čeká hotspot, kde se věnovali dospělosti, otázce, kdy už jsme nebo nejsme dospělí a taky tomu, jak to celé vnímáme. No a mezi tím vším samozřejmě spousta muziky. Teď už slíbená Olivia Rodrigo, ale pak i zpěvačka Girl in Real Life nebo Dušan Vlk a jeho Duša Undergroundu. Příjemný poslech víkendového on-airu vám ze studia přeje Michal Lirý.

může stát však. Dušan Vlka, jeho Duša Undergroundu v 8 hodin a 18 minut. No a od muziky teď na chvíli do naší zprávařské sekce Wave News. Nejen mládež totiž tráví čas u obrazovek. Nová studie ukazuje, že i rodiče mohou kvůli telefonům přehlížet své děti, které se pak cítí znehodnocené, odmítnuté a nebo nedůležité. Termín pubbing vznikl před několika lety a označuje situaci, kdy člověk ignoruje svoje okolí, protože zrovna kouká do telefonu. Podle nové studie může mít takovéhle chování dlouhodobé negativní dopady, pokud se ho rodiče dopouštějí v přítomnosti svých dítek, píše Guardian. Výzkum, který vyšel v červnu v recenzovaném časopise Frontiers in Psychology, zjistil, že rodiče připoutaní k obrazovkám mohou u dětí a dospívajících posilovat úzkost a nejistotu. Výzkumníci totiž oslovili 600 mladých lidí ve Spojených státech ve věku od 12 do 17 a zjišťovali, jak na dospívající působí situace, kdy jeho rodič během snahy navázat kontakt se soustředí místo na ně na telefon a mnozí uvedli, že se kvůli tomu cítí odmítnutí a nebo nepodstatní. Jak ale upozorňuje server Gizmondo, výsledek studie netvrdí, že nadměrné používání telefonu rodiči samo o sobě způsobuje u dětí nejistotu. Nelze totiž vyloučit ani opačný vztah, že nejistí teenageři mohou být více otrávení tím, že jejich rodiče jsou závislí na telefonu. A tuhle možnost ostatně připouští samotní autoři studie. No tak si asi musíme šáhnout do svědomí, jak často koukáme do telefonu, když se s námi někdo pokouší komunikovat. Každopádně, kdyby vás zajímaly detaily téhle zprávy, najdete ji u nás na webu Rádia Wave v sekci Wave News. My už se teď vracíme do ranního playlistu, před námi Frost Children nebo taky Lorde.

0: Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Co rozhoduje o důvěře, proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství. Tohle všechno budou dnes v repríze Psycha probírat Karolína a Pavel už v 18 hodin. Já tedy musím přiznat, že už roky nedokážu reality show sledovat a ani vlastně nedokážu pořádně popsat proč, tak se možná dozvím tady v tomhletom díle, co je, proč je to takovým fenoménem. Každopádně vy můžete dnes poslouchat Psycho už od 18 hodin.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

0: Avalanche doznívají 5 minut před 8:45 a před námi je první Kulturistán tohodle dopoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a pozveme se na výstavy. Mám tady hned dvě výstavní pozvánky a ta první míří do Náchoda, do Galerie výtvarného umění, kde probíhá výstava Václava Šrůdka z malířského deníku. Výstava mapuje fenomén z větší části dosud nezveřejněných krajinářských kreseb Václava Šrůdka, doplněný o paralely s jeho malířskou tvorbou. Náchodský rodák celoživotně dělil svůj zájem mezi architekturu a projektantství, hudbu a výtvarné umění, takže Galerie výtvarného umění v Náchodě. Ta druhá výtvarná pozvánka je pražská a míří do Atria Žižkov. Jiankuan Li Echo of Being. Dočasná instalace fotografa a výtvarného umělce propojuje fotografii, projekci, zvuk a jemný pohyb v jeden proměnlivý celek. Obrazy se v prostoru objevují a mizí, překrývají se a vracejí v nových souvislostech. Výstava se dotýká témat paměti, blízkosti i vzdálenosti. Návštěvníci se mohou volně pohybovat mezi obrazem, zvukem a prázdnými místy a hledat vlastní cestu krajinou vzpomínek a stop v Atriu Žižkov.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Kanadská zpěvačka a producentka Debbie Friday nás zase o kousek víc přiblížila 9. a první společná hodina je téměř za námi. Těch posledních 10 minut si rozdělí dva britští bráchové, kteří si říkají Bad Sounds, praští Midnight Swimmers a taky Camille Angelina Purcell aka Camille a její track Muscle Memory. Tihle všichni nás doprovodí do 9. a pak už odpálíme další program dopoledního vysílání na rádiu Wave.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je 9 hodin a 6 minut společně s indie folkařkou Moll Sullivan a hned po ní taky s Bolslobem jsme načali tuhle hodinu, ve které nás už za pár minut čeká ukázka ze studovny, kde se bavili o knize s názvem Generační konflikt. Později taky mrkneme na festáky, no a v playlistu vidím třeba česko-italskou hudebnici Judy, Yes, nebo nedávnou novinku od Fimi Guerrero. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play.

0: podcastu Studovna navázali na minulý díl s novinářkou Veronikou Capákovou, kde si povídali o nové knize Generační konflikt, kterou vydala se svým kolegou ze stejnojmenného podcastu Petrem Honzejkem. Psala ji částečně na Guatemale, kde se věnovala i španělštině. Vy můžete celou epizodu Studovny najít na našem webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích nebo taky v aplikaci Můj rozhlas. No a my už si teď dáme krátkou ukázku.
1: Žila jsem u guatemalské rodiny, u guatemalská mamka se jmenovala Lety a vařila strašně dobrá jídla. Bylo to úplně naprosto boží, měla jsem tam svůj pokoj, měla jsem tam i další právě studenty, takže nás bylo asi 6-7 a třeba po večerech jsme hráli hru, která se jmenuje Loteria a to je něco jako bingo. A byly takové jako španělské kartičky, takže i díky tomu, vlastně, že jsem žila v té rodině, jsem se dál učila španělštinu.
2: Měla jsi nějaký takzvaný kulturní šok, něco, co tě překvapilo na té kultuře?
1: Určitě, protože Guatemala je barevná, ale chaotická země. Tam jedete 30 km 2 hodiny autobusem a nejsou tam zastávky. Takže vy nevíte, kdy jede ten autobus. Vy tam prostě přijdete a počkáte a ten autobus buď pojede nebo nepojede. Ty ženy tam nosí furt stále tradiční guatemalské oblečení. Tak je to takové jako krásné, protože je to úplně jiná kultura a zároveň tam ale vidíte jako velkou chudobu třeba. Vidíte tam tuktuky, se tam mísej, jsou tam plno marketů, kde každý něco prodává, každý se snaží, protože tam není moc práce, takže lidé pak prodávají to, co třeba vypěstovali na svých polích nebo ryby, které chytili. A tak to byl jiný svět úplně.
2: Jak jsi mezi tímhle vším dokázala najít čas na psaní knížky?
1: No, byla to jedna z těch obětí, co jsem musela udělat, ale zas tak velká oběť to nebyla, protože já jsem si řekla, já jsem žila v městečku San Pedro, La Laguna, právě které je jedním z těch vesniček nebo městeček podél toho jezera Atitlán. A já jsem si řekla, že když teda musím tam psát, protože se jinak to nedá, tak aspoň si to udělám hezké a chodila jsem různě po kavárnách a tam jsem psala a většinou po večerech, po nocích.
2: Kdybyste chtěli vidět víc o knize Generační konflikt, tak si určitě pusťte ten minulý díl, kde jsme to probírali víc. Jsi mladá novinářka, lidi tě můžou znát taky z Instagramu, protože, jak už jsme říkali, jsi součástí profilu Novinářky bez přetvářky. Pojďme představit ten váš projekt. Kdo jsou Novinářky bez přetvářky?
1: To je projekt tří mladých novinářek z různých médií. Katka pracuje v Seznam zprávách, Kristýna v České televizi a já tedy v Hospodářských novinách. A my se snažíme sdružovat lidi, kteří se zajímají o novinařinu, snažíme se ukazovat zákulisí novinařiny a práce v médiích, snažíme se ukazovat, že to je ta nejlepší práce na světě, kterou můžete dělat, ale že sebou obnáší taky spoustu strastí a starostí a nervů a tlaků, co musíte prožít.
2: Měla jsi to vždycky tak, že jsi chtěla dělat novinařinu?
1: Docela dlouho už jsem věděla, že bych to chtěla dělat. Někdy od 9. třídy nebo na základce už jsem strašně to toužila potom tuhle práci dělat. Dělat rozhovor s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv, to je úplně krásná věc.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Na začátku našeho dnešního on-airu jsme si slíbili, že si něco povíme o festiácích, nebo se na ně pozveme, a přesně teď přichází ten Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Na jaké festiáky dnes vyrazit? Mám tady hned několik pozvánek nebo tipů. Ten první, Statek Vlčkovice u Votic, kde probíhá už od včerejška Vlčkovice Fest. A dnes tam budou ke slyšení VVVčka, Queens of Everything, Hihihaha holky, Čtvrt na smrt, Šelma Hajek, Václav Koubek nebo Šárka Matová. Na Statku Vlčkovice u Votic. V údolí Svinařského potoka nedaleko Zadní Třebáně probíhá Dýchánek, ambientní a poslechový festival. Dnes třeba Stanislav Abraham, Radio Lab, Arash Gassemi, End Society, Nocturnal Thing, Kana, Skap nebo The Messiah. V Boskovicích probíhá už 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Hudba, film, literatura, ale i divadlo. Dneska Viktor Ory, Něco něco, Island Mint, Om Square nebo Oswald Schneider. Poslední festivalový tip je pražský a míří na ostrov Štvanice, protože Creepy TP festival, který probíhá dnes a ještě zítra, tak je poprvé od svého vzniku v roce 2009 přesunutý mimo Kutnou horu, a to právě na pražský ostrov Štvanice. Denní program se uskuteční na outdoor stage, no a na noc se hudba přesune do klubu By Jesus a Fuchs 2. Dneska vystoupí například Merlon Dubois, Boy Girl nebo More Ease.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

Indie popová kapela Muna za námi v 9 hodin 41 minut. No a my budeme pokračovat nedávnou novinkou. Britský rapper Fimihan Utman Akinola aka Fimi Guerrero. Po záplavě skvělých mixtapeů a EPek se na 2 roky odmlčel a teď se vrátil se svojí novou nahrávkou do Statue of a Fool. No a z téhle desky k nám do rotace doputoval track Duty, v něm se k němu, k Fimimu přidává polsko-anglické duo Bass Victim. Takže tady je

Matea Sofia nám začala uzavírat další hodinu a my se tak pomalu přibližujeme k pomyslné polovině dopoledního on airu. Ve zbytku hodiny zazní ještě americká čtveřice Friko nebo Bob Bleedy. Potom už načneme další program, čekají nás ukázky z Psycha, které se tentokrát věnovalo fenoménu reality show, nebo Hotspot se Sarah Abulkasima a Barborou Součkovou. Neminou nás novinky v naší rotaci a ještě se stihneme pozvat na dnešní koncerty nebo filmy v kinech. To všechno ve víkendovém On Airu s Michalem Lirý.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
1: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

jihoafrickými Internet Girl a taky Matem 213 jsme se překlopili do 10. hodiny. V playlistu budeme pokračovat s americkým R&B funkovým zpěvákem Stevem Lacym, který na polovinu července chystá nové album Oh Yeah, a my si pustíme druhý promo single téhle desce, který nese název Is It Cool.

0: different mode. So I didn't go. V nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? Co rozhoduje o důvěře a proč neumíme spolehlivě poznat lež? No a taky proč a jak těžké je zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství? Celý díl Psycha hledejte na webu Rádia Wave, v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a my už si teď pustíme ukázku.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže v tom se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
1: my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: No. Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už si 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně, jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden se má vlastně na to koukat.
2: Vladko nějak se jako hrozně, že tím proslavil.
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda, no.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Remy Wolf nás dost energicky sune k 10:30 a taky k dalšímu Kulturistánu, ve kterém se tentokrát podíváme, kam dnes vyrazit na koncert.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme v Sušici v chatové osadě Luch, kde od 18 hodin spustí francouzsko-korejsko-mexický chapadlovitý one-man band. Pak polonahý multiinstrumentalista oscilující mezi matrockem, hardcore punkem a geekcorem. A jako support o to se postarají dvě domácí deathmetalové úderky. Octopool, Blistered a Entrapped. Od 18 hodin v chatové oblasti, v chatové osadě Luch. Posouváme se do Otovic, do vily Strokas. Od 17 hodin Chlév náš. Minifestival v kamenném chlívku statků broumovského typu. Vystoupí Hothouse, Aran Satan, DVO, Země žluč a nebo Tilikum. Od 17 hodin v Otovicích. A poslední koncertní pozvánka je pražská do Eternia Smíchov na Půdu. Už od 18 hodin Silence is Violence a taky Denirha a Respekt. New metalový večůrek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život

Dioriel za námi, naopak před námi nedávná novinka Charlie XCX, která už musí být totálně vyždímaná. Na začátku roku totiž vydala album doprovázející film Bouřlivé výšiny, pak Mockument the Moment, hrála ve filmu Erupša a teď už zase fanoušky navnazuje na další album Music Fashion Film. Není asi divu, že v rozhovorech mluví o problémech s duševním zdravím. První dva singly z připravované novinky nebyly podle naší redakce až zas taková pecka, ale třetí track Wink Wink je zatím asi nejsilnější. Přináší konečně podmanivý refén a poctivé basy. Takže tady Charlie XCX, Wink Wink a hned po ní taky Vince Staples nebo zpěvačka Mallrats a zálivu Banks.

0: Z desáté nám zbývá posledních 10 minut. Zazní brooklynský písničkář Yacht Club, tuzemští Pacino nebo raperka TK Maidze. Prázdniny se nám už naplno rozjeli a s tím i spousta festivalů, no a na mnoha z nich můžete potkat i Radio Wave. Tím nejbližším jsou Colors of Ostrava, kde už 17. července budou i Buchty v aule Gong, kde se bude natáčet živý díl a vy můžete být u toho. Tradičně se spolu s rádiem Wave můžete setkat na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde mezi 24. a 30. červencem uvidíte Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a taky Casablanku. No a v srpnu čeká posluchače festival Popme se v Brně, Impact. Festival probíhá 6. až 8. srpna. No a Radio Wave bude i na Povaleči 7. až 9. srpna, kde se představí podcasty Podhoubí, Boys a Starter. No a nebudou chybět ani další akce, ale o těch později. Takže určitě neváhejte, pokud na nějakém z těchto festivalů budete navštívit i Radio Wave a živé díly podcastů. My už se teď vracíme zpátky do našeho playlistu.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Rádio Wave.

Finální hodinu dopoledního on airu nám otevřela Karolína Beranová a Janelle Monáe. No a my si povíme, co nás na cestě k tomu pravému poledni ještě čeká. Už za pár minut si dáme ukázku z podcastu Hotspot se Sarah Abulkasim a Barborou Součkovou. Kolem půl přijde Kulturistán a rozdá tipy do kin, no a z muziky například Kali Uchis, Lady Gaga, Marjorie a hned teď můj oblíbený letní hit Rose Grey a její single Clap to Your Arms.

0: stop with the lies. Got a model girl and she entitled. Got a model girl and she entitled. Je 11:45 a na řadu přichází slíbená ukázka z podcastu Hotspot. Kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý? Sara Chabulka-Sim a Barbora Součková v novém díle Hotspotu přiznávají, že na tuhle otázku pořád nemají odpověď. Společně zjišťují, proč se tenhle pocit, který zaplavil sociální sítě, týká tolika lidí kolem třicítky a jestli je to jen generační sebeironie a nebo se opravdu proměňuje samotná představa dospělosti. Celý díl můžete slyšet na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Mě hned na úvod tohle tématu zajímá, Sáry, jestli si přijdeš dospělá.
2: No to je super otázka, absolutně vůbec. Jako ta představa, že moje mamka měla v mém věku první dítě, je extrémně děsivá. Já si neumím představit, že bych teď měla někoho učit něco o životě, protože já sama nevím, jak 90% věcí funguje a pořád doufám, že přijde nějaký procitnutí, kdy teda najednou budu ten dospělej člověk, co má všechno pod kontrolou. Akorát, že vůbec, že jo, protože je to mýtus.
1: No, já jako to mám stejně, bych řekla.
2: No, a tak pokračuj, co ty, Baru?
1: Mně přijde, že se ve mně tak jako rozpolceně bijou dvě takové jako osobnosti, protože někdy si přijdu svojí prací nucená dělat věci, co jsou extrémně dospělý a mám pocit i hodně zodpovědný, protože mimo Wave je moje práce taky spojená třeba s působením na vysoké škole a tam už jsem se transformovala do role třeba pedagožky, což je vlastně papírově hrozně dospělá role, ve který teda dovedu fungovat. Ale jindy si taky pořád přijdu jako taková furt dost random teenagerka, což už ale vlastně jako dost dlouho nejsem. Hodně věcí neznám, nerozumím jim, často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce. A hlavně, když třeba každý rok přijde na přetřes téma, jako je daňový přiznání, tak tam většinou někoho, kdo je ten takzvaný adult pro max, jako třeba naše úžasná paní z účetního oddělení, kterou tímto zdravíme, fakt potřebuju, no.
2: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak často vlastně ty Adult Pro Max ve svém životě vyhledávám, jak často jim volám, myslím třeba svoje rodiče nebo bráchu. A myslím si, že to mám vlastně hodně specifický kvůli tomu, že mám rodiče přes půlku republiky, takže nemám takový tendence jim volat, když se cokoliv pokazí, protože přece jenom s těma praktickýma věcma mi na dálku asi nepomůžou. A navíc jsem k tomu byla podle mě dost vedená a mám naopak velký problém si říct o pomoc. Vždycky se snažím všechny praktické věci zvládnout sama, i když vím, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří by mi s tím rádi pomohli. Ale zároveň si myslím, že taky hodně dělá už jenom to samotné vědomí, že ten telefon kdykoliv můžu zvednout, zavolat bráchovi nebo rodičům a oni mi vždycky pomůžou. Myslím si, že to vědomí nějaký záchranný sítě dělá hrozně moc. To přece jenom taky není samozřejmost.
1: Z mý zkušenosti, když to vztáhnu tady na tu nejbližší rodinnou záchrannou síť, tak tam jsem si vědomá toho, že jsem měla velikánský štěstí a mám navíc tu síť hodně blízko u sebe, takže já jako asi jsem trochu víc konzultující, ale taky ne úplně ve všem, protože se jako snažím si možná i sama před sebou dokázat, že ty dospělé věci přece zvládnu, ale občas jsem prostě fakt úplně ztracená, jako třeba v případě těch daní, no.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Na začátku hodiny jsme si slíbili Kinokulturistán a ten přichází přesně krátce před 11:30.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První kinotipy míří do kina Nad sklepí v Kroměříži, kde od 17 hodin promítají animák Odvážná Vajána a od 20 hodin pak naopak hororový thriller Smrtelné zlo v plamenech. Přesouváme se do Teplic, do kina Květen. Od 19 hodin dobrodružné sci-fi drama Góra Verbinského Zlom vás, bav se, neumři. V Ústí nad Labem ve veřejném sále Hraničář hrají od 17.30 horor Leviticus a od 20 hodin americký film Pozvání. Poslední kinotyp je pražský, a to konkrétně do kina Kavalírka, kde od 19 hodin promítají klasiku z roku 81 Dobyvatelé ztracené archy režiséra Stevena Spielberga.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tak to vypadá, že máme případ.
5: To je první vražda, pokud se nemýlím.
6: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
7: Podivné zločiny.
8: Někdy se v Mordpartě řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
7: Složitá vyšetřování.
9: Podívej se na mě!
8: Sleduju tě.
4: Prosím.
8: Všechno je jinak.
10: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jde.
7: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v i vysílání.
11: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Radio Wave.

0: Freddy Savages roaming the street.
1: I'm a CEO.

prarach se rozmáhne sukovicí. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Hej,

Dneska pláčeš a za kopcem zloduši. Chlapi v hospodě, lízaný mariáš, bláznivý Matyáš, olom se tříská. Ovečky v lavicích, mumlají odčenáš a rarach v podkroví na flétnu píská. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš.

proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš a za kopcem zloduši. Katovi pacholci, vůdcové pluku, zástupy kluku, dovádí ke konci a potok pádí, jak fiakr deště. Začali vřeštět koťata v káti, tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš pro Boha živýho. Vždyť jaro už obchází po údolí a proroci na kopci vídají záduši. Mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš.

0: Boží kosti v tobě chrastí. Vrací se zpátky, mámivá arachne, rarach se rozmáchne, čte mezi řádky.
1: Tuzemská hudebnice, zpěvačka a skladatelka Maržary, hiphopový kolektiv Brockhampton, Jáchym Kovář a.k.a. Jaša 96, ale taky člověk krve. Ti všichni už jsou za námi krátce před 11:45. No ale naopak, před námi spoustu další muziky. Francouzsko-kubánské sestry eBay a jejich nedávná novinka, track Mošpit z jejich 4. studiového alba Offering. Pak Hugo Tox s Arletou nebo Mobb Deep a Young Buck. To je hudba na nejbližší minuty stále ještě dopoledního vysílání Rádia Wave.

0: Je 11 hodin a 51 minut a tak už je jasné, že jsme proletěli dopoledním programem až k jeho závěru. Do 12. nás doprovodí Yui Zuma nebo Nasty Cherry. No a pak už pomalu odbije pravé poledne. Ničím nerušený proud muziky vás dovede až ke 13. hodině, kdy začne repríza Startérů s Filipem a Martinem o festivalech Beseda a taky Moody Moon Noise. Ve 2 hodiny pak už bude za mikrofonem stát kolega Vojtěch Záhora a odpoledním on-airem provede posluchače až k 6. Já se loučím, ale ne na dlouho, protože už zítra se ve stejný čas jako dnes uslyšíme na rádiu Wave. Tak se mějte krásně a užívejte víkend. Čus a zase zítra.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Beach.

nemáš nic, nevíš. Možná kdybys to věděl.

0: fumava ADN.
1: Radio Wave.

0: rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
3: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
4: Posloucháte mimo sezónní starter hitparádu neobjevených na Rádiu Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
5: Ahoj, čau. Dneska přetáčíme po delší době. Čekají nás poutavý pozvánky na ty nejlákavější festivaly letošního léta a už se nezávratně blíží.
4: V rámci letošních festivalových speciálů jste si mohli poslechnout povídání s Filipem Košťálkem z festivalu Colors of Ostrava a taky s Míšou Beránkovou z Rock for People. Ty jsi tady na ten díl nebyl, Filipe, už jsi ho pustil?
5: Ne.
4: To mě mrzí trošku, ale dobře, odpustím ti to.
5: Říkal jsi, že byl dobrý, já ti prostě důvěřuju, takže to mi úplně stačí a máme za sebou taky, protože léto, živáky na budějovickém Majalesu, taky Kamenici, to je, když vyjíždíme se startérem za váma a vlastně pouštíme skladby od festivalových návštěvníků a návštěvnic. Před námi je ještě jedna taková příležitost. Budeme se moct společně vidět na Povalči, konkrétně v pátek 7.8., takže pokud máte nějakou písničku v šuplíku a jste naštvaní, že se nevidíte v line-upu festivalu Povaleč, tak přijde vaše šance. Sledujte Instagram Rádia Wave, což je starter_Rádio Wave, a tam bude velmi brzy zveřejněn formulář, skrz který se můžete přihlásit.
4: Je to přesně tak. Tracky nám neposílejte na starter@rozhlas.cz, ale právě do tohohle formuláře, aby jsme vás mohli hodnotit právě na festivalu Povaleč. No a taky už proběhlo nahrávání v prostorech studia Andel Sound v rámci výzvy, kterou jsme vypisovali pro jména z letošní top 20. To je taková speciální cena toho letošního ročníku startéru. No a už tam nahrával písničkář Vítis a taky kapela Louký. My se strašně s Filipem těšíme na výsledek. Vy byste měli taky. No a doufám, že si je v zápětí pozveme i na rozhovor, až ty songy budou trochu víc ready.
5: Já myslím, že ho musíme od Erika Stevensona zjistit, v jaký fázi ty písničky jsou, protože samozřejmě chceme slyšet nějaký příběhy z natáčení a ideálně si to k tomu rovnou i pustit a mít tady takový jako behind the scenes, co se ve studiu dělo, abyste třeba taky i vy si mohli poslechnout o tom, co vás potenciálně může čekat v tom příštím ročníku, pokud budete přihlašovat písničky a pokud získáte aspoň pár těch hlasů, že pak skončíte v top 20, protože starter už dávno není jenom o té finálové trojici, ale hledáme příležitosti právě i pro těch zbylých 17.
4: Je to přesně tak, trošku nám to roste. Já už se teda obrovsky těším i na příští ročník, pokud byste se nechtěli přihlásit na festival Povaleč, ale právě do startéru do další sezony, tak nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se k ním v průběhu léta dostaneme a už se těším, co na začátku října, až odstartujeme novou sezónu, nasadíme.
5: No a teď už pomalu k těm festivalům. Oba jsou teda jako odlišné výrazně, co se týká umístění a té vybrané lokace, ale přece jenom se v něčem překrývají, minimálně co se týká programu, takže hele, jo, máš dvě varianty. Rozjímání v Topolovém hajku.
4: No a nebo objevování rozmanitostí a zákoutí Velkého Meziříčí.
5: Takže zatímco festival Beseda v Moravském Tasově se vesele žene kupředu s dalším ročníkem, kde ten nějaký relaxační potenciál a stabilně lákavý line-up lze zaručit, protože je samozřejmě na co navazovat, tak putovní festival Moody Moon Noise, dneska už Moon Noise, se dal dohromady se spolkem okolo festivalu Bezmez a jejich nově vzniklou synergii budeme teprve objevovat.
4: Už jim to nevonilo v Chomutově, tak se rozhodli vyrazit na výlet a my jsme s Filipem obrovsky zvědaví, co nás na Moody Moonu letos čeká, protože je to jeden z našich oblíbených festivalů konec konců.
5: Minimálně Tadeusz Racetti, Taige, spoustu dalších výjimečných men v nabídce, tak pojďme na to. Nejsme tu ve studiu sami, s námi je tu Zdeněk Noizár za Besedu. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Zdeňku, prosím tě, festival, který je neodmyslitelně spjatý samozřejmě s tím Topolovým hajkem, letos vstupujete do těch Kristových let, 33. ročník, tak na co se můžeme těšit jenom krátce, než si představíme našeho druhého hosta?
1: Bude tam toho spousta, máme v tom programu 50 položek, což si myslím, že na té festivalové mapě je dost výjimečné. Jedeme na třech scénách, máme tam vždycky takovou kombinaci toho aktuálního ze zahraničí, co nějak rezonuje, něco z toho má ideálně pro nás nějaký kultovní status. To jsou třeba Liturgy, nebo taky Balaklava, ale taky Horse Lords. A pak tam máme dost zásadní takový aktuální výčet těch aktuálních českých jmén, což může být třeba Načeva, může to být třeba taky Jakub Koenig, může to být Fulcrum a celá řada dalších.
4: K tomu všemu se ještě dostaneme a i k tomuhle úžasnému festivalu, no ale já ještě musím přivítat našeho druhého hosta ve studiu. Je to Filip Valíček z Bezmezu, který právě teďka spolupracuje především s promotérským kolektivem Hard Noise a připravují společně festival Moodyboom Noise. Ahoj.
6: Čau, čau, zdravím.
4: Prosím tě, Filipe, jaká jsou ta městská specifika Velkého Meziříčí a na co se letos můžeme těšit v rámci Moodyboomu?
6: No vy už jste to předtím správně popsali, že vlastně to bude taková synergie dvou různých festivalů. Náš Bezmez, on nebyl úplně jako koncipovaný jako městský festival a spíš byl takový usazený v takové jako kotlině pod kopcem, pod sjezdovkou lyžařskou u rybníka, takže vlastně jsme tam měli taky takovou besedí malebnost. Ale právě když nás oslovil Munoj s tím, že by chtěli zahájit tady tuhle spolupráci, tak přišli s tím požadavkem, že vlastně chtějí zachovat ten koncept městského festivalu. Což jsme jim jako vyšli samozřejmě vstříc, nechtěli jsme to nějak měnit a vlastně nás to jako taky nadchlo tady tahle myšlenka, že se ten náš festival posune do města. Takže my vlastně v tom festivalu nabídneme teďka v rámci té spolupráce, tak nabídneme obojí. Nabídneme jak tu malebnost zase u našeho oblíbeného rybníčku tam, tak i právě prozkoumání centra Velkého Meziříčí, což pro mě, jako já jsem k tomu městu do té doby, než jsem začal s tím festivalem Bezme spolupracovat, tak jsem k němu neměl nějaký jako bližší vztah, ale vlastně se mě celkem získalo. Mohlo by se jevit, že je to takové obyčejné jako místo s McDonaldem u dálnice, ale je to super zajímavé město.
5: Já musím říct, že málo kdo nám to dělá složitější než právě Moodyboom Noise. Když tu vždycky zval šéfredaktor Full Moonu Michal Pařízek, tak sám vlastně špatně vyslovoval název toho festivalu, říkal s takovou jako veselou náladou, vždycky říkal Moodyboom Noise a potom je zase jsem to řekl. Tak teďka prosím vás.
4: V podstatě nikdy to neřekl správně.
5: Odebrali jsme to první slovo, takže už jenom Moon Noise, protože Mood Booking už se na organizaci nepodílí. A navíc jako dlouhodobě je to putovní festival, který neustále mění místa a teď ještě se jako spojili s Bezmezem. Takže kdyby to bylo trošku krkolomné a těžko pochopitelné, tak tady máme právě Filipa, který nás v tom samozřejmě bezpečně zorientuje. Zajímavostí ale je, že předtím, než jste se spojili, tak ty si třeba osobně nikdy na Moodyboom Noise festivalu nebyl. To znamená, že jste tak trochu jako jeli od nuly, co se týká té spolupráce a hlavně hledání nějakých těch cest. Na to se samozřejmě my budeme ptát, jak se to celý podařilo a co ta nově vzniklá kooperace přináší, ale možná bychom nejdřív mohli začít hudbou. Co myslíš, Martine?
4: Pojďme si dát hudbu. Ještě předtím ale připomenu termíny obou festivalů 31. července až 1.8. beseda a 20. až 23. srpna zase Moon Noise, takže jste všichni zváni. No a pojďme si dát hudbu. Hudbu jste vybírali vy dva jako naši hosté a pojďme si dát první track.
5: Tady jsou Taige a jejich Co by ne, písnička, která velice pravděpodobně zazní i při jejich koncertním setu právě na besedě.
4: Posloucháte Starter.

0: Posloucháte starter hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byly Taige a jejich Co by ne, vám všem určitě známá písnička, jde o kapelu, která byla ve finále letošního startéru hitparády neobjevených. No a taky kapela, která se objeví letos mimo jiné v line-upu Besedy. No a jak je zvykem ve startéru, pojďme možná začít krátkým hodnocením kapely Taige. Zdeňku, je to tvoje.
1: Je to moje srdcovka, hlavně celá ta deska, speciálně tahle písnička ve mně velmi rezonuje a sám jsem byl překvapený tím, jak takový v podstatě čistokrevný popík jako u mě zasáhne opravdu do hloubky. Navíc, když jsem byl na křtu a sledoval Veroniku Sirotkovou, tak přijde mně, že ona v sobě má něco takového vlastně, co vnímám třeba u Marie Rotrové, byť to ještě samozřejmě bude růst a pokračovat. Zároveň je tam něco takového s trochou nadsázky, neotesaného jako u mladého Karla Gotta, když to přeženu. Vlastně je to taková zvláštní kombinace nějaké křehkosti a roztomilosti a zároveň to je její profese, vlastně ona je matematikářka, vlastně je tam něco i takového studeného, tak to různě střídá. Já myslím, že když to pořádně ještě vyladí a tu podivovou prezentaci vlastně ještě společně nějak víc posunou, tak to bude dokonalá popová hvězda.
2: Já teda potvrzuju, byl jsem u toho a viděl jsem, jak se Zdeněk tvářil právě na tom křtu Taige a pak jsme si krátce povídali a on říkal, no my jsme jako zvažovali na tu besedu, ale teď už to mám teda potvrzen.
0: Je to tak, křest byl nádherný a já musím ještě teda ocenit Zdeňkovo velmi profesionální hodnocení kapely Taige. Myslím si, že když budeme potřebovat porocovský záskok, tak se máme na koho obrátit. Zdeňku, mě by vlastně strašně zajímala jedna věc. Ty už jsi v tom oboru hudebního biznisu hodně ostřílený. Ty sám děláš v něm hodně let a mě vlastně zajímá, jak se vám vůbec i všeobecně Besedě ten festival daří udržet tak vlastně hrozně fresh i po všech těch letech a co jsou možná ty kroky, který bys poradil možná i Filipovi, který sedí teďka vedle tebe, jakožto začínajícímu promotérovi, co je ta cesta, jak po letech udržet festival v takhle dobrý kondici?
1: No já myslím, že na tom úplném začátku je mít opravdu hodně rádi hudbu, že to je fanouškovská záležitost, to všechno jako zatím, protože si vlastně díky tomu festivalu plníme sny, to je na tom začátku a je to ohromná energie, která se tím jako vlastně vytváří a přenáší dál do toho týmu. Ten základní tým není až tak široký, řekněme 15 lidí, ten nejužší třeba 4-5, komunikujeme to, snažíme se objevovat nová jména a vlastně vnímáme to trochu jako takovou v úzovkách jako naši misi na té hudební scéně, vlastně přinášet něco nového, nastolovat trošičku ten diskurs, zároveň sledovat ty aktuální v úzovkách trendy, to, co se hraje, ale taky to, co rezonuje napříč společností, protože tam máme nějaký doprovodný program. Myslím, že hodně dělá to místo vlastně. Výběr toho místa, to je alfa omega, ten topolový hájek a to, že je to taková výspa civilizace opravdu na úpatí Bílých Karpat, kde člověk, když jede z těch větších měst a hodně návštěvníků máme z Brna, z Prahy, z Bratislavy, tak tam najednou opravdu zapomene na ten tlak, který tady zažívá, může opravdu vypnout a dovolí si to konečně užít. Nemáme teda rybník, ale máme Veličku, ten splav je taky velmi příjemný a už ten výhled prostě opravdu na ty Bílé Karpaty, a když zapadá to slunce, to dělá strašně moc. A vlastně možná to prostředí toho moravského venkova, odkud já pocházím, je dost specifické. Ne všichni praští hipsteři to třeba na poprvé úplně dávají, ale myslím, že jsou z toho vždycky teda při nejmenším nějak rozjitření a když se nastaví, tak si to užijou díky tomu taky možná navíc.
2: Filipe, když slyšíš Zdeňka, vidíš se třeba v něčem z toho, co on říká, jak to by se jako začínajícímu promotérovi, bookerovi a dramaturgovi vlastně zatím pracuje a je něco, co tě na tom překvapilo?
3: No, já bych určitě podtrhnul to, že potřeba mít rád hudbu, jako dělat hudební festival s nenávistí k hudbě by moc nešlo. Takže jako s tím souhlasím a to nás taky jako drží. Ono je to samozřejmě hrozně moc náročný, obzvlášť jako jsme relativně ve startu a financí je málo, takže to kompenzujeme tím, že tomu dáváme o to víc práce a stojí to hrozně moc na té komunitě, kterou ten festival má kolem sebe a to je jako, já jim děkuju samozřejmě jako kdy se dá, ale teďka bych jim chtěl poděkovat znovu, protože bez těch lidí a to je, může být kdokoliv, kamarád, kdo navaří prostě kotel guláše pro hudebníky, takovýchhle lidí tam máme fakt jako desítky doslova a bez nich by to prostě nemohlo existovat, no. Takže tohle v tom určitě vidím. No a zároveň výběr toho místa, to si myslím, že to je taky věc, která nám dost pomáhá v tom, aby jsme pokračovali a nezastavovali, protože to místo máme fakt nádherný a vybudoval jsem si k němu neskutečný vztah. Je to prostě jak na letním táboře a člověk se tam fakt tak jako transportuje do nějakého čistého dětství úplně.
2: Když jsme u té komunity, tak se hodí říct, že vlastně je možné se stále ještě stát její součástí, protože pokud se nemýlím, tak jak Beseda, tak i Bezmes Moon Noise mají venku ty výzvy, kdy se můžou dobrovolníci a dobrovolnice hlásit, tak je stále ještě možné se vlastně do těch festivalových týmů přidat?
1: Já myslím, že ještě pořád jsme tomu otevření, takže určitě pokud chcete zavítat a zároveň získat vstupenku pro někoho k sobě, protože myslím, že to je taky takový jako další rozměr Besedy. Že se snažíme vlastně podpořit tu komunitu taky tím, že jednak máme poměrně široký gest a to je dané také tím, že každý vlastně muzikanta může vzít jednoho člověka k sobě, taky brigádník jednoho člověka k sobě, takže sice tam dostaneme v úvozovkách hodně lidí zdarma, ale zase třeba o tom větší radost toho mají a vrátí se k nám třeba příště s tím, že to vstupné zaplatí.
0: My si máme šanci dneska pustit pár písniček z vašich line-upů, pojďme si dát tu další. Je to startéří jméno a je to tentokrát startéří jméno, který se objeví v line-upu právě Bezmes Moon Noise a je to tady u Zracety a jeho Make a Wish. Posloucháte Startér na Radio Wave. Make a wish, it will make you believe. Opravdu je to real, si piš. Na všecko říkej dík a všecko bude tvý. Make a wish, it will make you believe. Opravdu je to real.

0: Tadeu z Hradce, je jeho Make-A-Wish ve startéru na rádiu Wave. Filipe, pojďme teďka k tobě a opět máš příležitost ukázat nám to startéří hodnocení, který tady máme. Mě vlastně zajímá, proč Tadeu z Hradce, proč je to zrovna to jméno, který se objevilo v letošním line-upu Moon Noise.
1: No určitě tomu pomohl starter, jako jinak by se asi nám do hledáčku sám o sobě nedostal, takže to je takový důkaz pro vás, že to funguje, což víte.
0: Hurá, Filipe, dobrý.
1: Já jsem volal svému kamarádovi někdy právě na konci minulého léta a ptal jsem se ho na nějaké hudební typy a on právě vytáhl tady tohle a řekl k tomu, Tadeusem, myslím, jednu věc, která mě celkem zaujala, že mu to zní jako Pink Panthers. A já jsem právě přesně kvůli tomu vybral i tuhle tu písničku, protože já tam vlastně tu Pink Panthers hrozně slyším a hrozně mě baví ji jako slyšet jako s mužským hlasem a ještě v té češtině zkombinované s angličtinou. Takže za mě, já jsem právě jako přemýšlel, co bych k tomu řekl a vlastně je těžký mluvit i o takhle začínajících umělcích, kteří vlastně, když se s nimi člověk osobně nezná, tak jako něco o nich vyčíst z veřejných zdrojů tak je komplikovanější, takže já prostě k tomu řeknu něco jenom na takové jako emoční rovině, co já z toho mám právě z toho poslechu. A přemýšlel jsem, co to ve mně jako evokuje, ta hudba obecně, nejenom tady tahle ta píseň. A prostě vlastně se mi z toho vyšla jedna hrozně konkrétní věc. A to je soundtrack k filmu Samotáři. A mně to prostě zní i tou jako barvou, nějakou tou paletou, co tam je. Já tam vidím vážně jako tady takovou devadesátkovou smutnou veselost. A to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
2: Zdeněk se nevěřícně podíval u toho, teda, když slyšel Samotáře.
0: A mě by zajímalo, jestli Tadeus viděl Samotáře. Víš? Jako, Tadeus, jestli nás posloucháš, tak nám dej vědět, prosím tě.
2: Ty vlivy jako těch nutých let, to je samozřejmě něco, co s Pink Panthers určitě sdílí a možná i ten přístup k té produkci. Ty si, Filipe, zmiňoval kamaráda, který tě vlastně na Tadeuse pomohl nasměrovat. Jak to ale vypadá uvnitř týmu bez mezu, co se týká té hudební dramaturgie, jak široký ten tým vlastně a hlavně nás zajímá po spojení s Moon Noisem, jak se tohleto vlastně proměnilo, nějaká ta workflow a to přemýšlení nad tím sestavováním programu, je to tak, že to máte třeba rozdělené půl na půl, nebo opravdu debatujete společně?
1: Jo, tak já začnu tím, jak to vlastně funguje v té naší bezmezí části, protože tu znám nejlíp. A tam máme vlastně takové jádro dramaturgické, kde jsme třeba 2, 3, 4 lidi, kteří se pravidelně scházíme a vlastně tvoříme většinu toho line-upu, ale zároveň právě přesně jak jsem předtím popisoval důležitost té komunity, tak to konzultujeme i se všemi okolo, aby tam prostě měli něco svého, co si chcou poslechnout, co tam zkrátka chtějí mít na tom festivalu. Takže to prochází i nějakou takovouhle širší debatou, která je k tomu nezbytná. No a teďka k té spolupráci s Moon Noisem. Tak on to byl vlastně trošku risk, když jsme do té spolupráce šli, protože ano, jako znali jsme, jakým způsobem skládají line-upy, to jsme si mohli přečíst, ale jako nevěděli jsme úplně, jestli si sedneme třeba lidsky jako v té spolupráci, anebo jestli prostě naše požadavky na to, co bychom tam chtěli mít, se sejdou i pro tenhle ten rok. Což ale vlastně jsem byl hrozně mile překvapený, že jak lidsky, i vkusem jsme si sedli úplně perfektně a vlastně teďka míváme pravidelné dramaturgické koly, teďka už vlastně moc mít nebudeme, protože ten line-up je víceméně finální. No a na těch kolech jsme se otevřeně bavili, posílali jsme si tipy, dostal jsem spoustu hudebních tipů, právě jak od Michala Pařízka, tak od Davida Čajčíka. Myslím, že jsme si navzájem ukázali novou hudbu a to bylo právě super. Za to jsem hrozně rád z té spolupráce, že vyšlo tohle z toho, že jsme zase nakoukli někam jinam.
0: Zdravíme Michala s Davidem. No a kdo z vás třeba byl na Moody Moon Noise v Chomutově minulý rok, tak ví, že v rámci programu je možný si užít hodně site-specific programu. Já si třeba vzpomínám na to, jak jsme minulý rok jeli autobusem do lesa a tam jsme zažili nádherný koncert severního nástupiště.
2: Tak ještě předtím zazněla Fujara vlastně na takovém kopečku.
0: Předtím zazněla Fujara, bylo to skutečně nádherný. Mě vlastně zajímá, co z těchto site-specific aktivit plánujete letos a jestli je už máte vlastně vůbec všechny usazený, protože teď se asi přesouváte spíš do té produkční části, tak na co se můžeme těšit, pokud vyrazíme letos?
1: My ještě nemáme všechno oznámené, takže bych tady nechtěl úplně provalit všechno ještě předtím, protože je dost možné, že se s tím bude ještě mírně hýbat. Ale podíváte se určitě do naprostého centra Velkého Meziříčí, které má vlastně takové malebné náměstí, které vlastně jako už samo o sobě je pěkné, ale když se podíváte do těch budov a zalezete dovnitř, tak tam objevíte zase úplně jiný světy. Takže určitě budeme spolupracovat s jedním takovým kulturním centrem, co je právě na tom hlavním náměstí, a které právě, to je úplný labirint, je tam jako třeba 6 takových kulturních prostorů od kina po dětské loutkové divadlo a tam se dá úplně výborně ztratit a myslím si, že si s tím výborně jako pohrajeme v rámci nějakých stage designů a obecně toho rozvržení, co kam umístíme. To kino mimo jiné budeme taky třeba využívat právě pro nějaké filmová pásma nebo audiovizuální shows.
2: V dnešním startéru na Radio Wave si zveme na festivaly Beseda a taky Bezmes, Moon Noise a mě ještě předtím, než se posuneme vlastně k té jako zahraniční části vašich line-upů, zajímá jedna věc, Filipe. Máš pocit po 3 letech ve festivalovém týmu Bezmes, že ten letošní ročník nově ve spojení s Moon Noisem je vlastně jako očividný i pro ty běžné návštěvníky, že tam vidí ty rozdíly v té dramaturgii právě proto, že se přidala nová parta k vám?
1: Myslím si, že jo. A jsou tam určitě jména, která jsme si zkrátka předtím nemohli finančně dovolit, protože letos máme prostě větší finanční možnosti. A zároveň si myslím, že to bude tak náladově mnohem poklidnější, než to bylo předtím, protože my jsme jako Bezmes víc inklinovali k nějaké klubovější hudbě, spíš elektronické, neměli jsme úplně jako klasickou kapelu s nějakými tradičními nástrojemi. Takže v tomhle tom ta změna citelná je, ale jako nějakého toho ducha si to drží prostě pořád stejného. No. Byť to zní jinak, je to jiný sound, ale je to prostě pořád naše, takže tak.
2: Já jsem sliboval zahraniční jména, ale vlastně ještě předtím zazní kapela Hot House, která je tuzemská a tady je její skladba Horns.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.

0: Tuzemská kytarovka Hot House a skladba Horns z aktuální desky. My se tady bavíme například o festivalu Bezmez Moon Noise, o kterém Filip říkal, že vlastně na Bezmezu běžně úplně kytarové kapely zas tak často neměly, ale to se samozřejmě mění s nově vzniklou synergií. Jinak máme přece jenom nějaké společné věci mezi Besedou a Moon Noise. Často se říká, že festival dělá jako z 50% line-up a z 50% publikum. A mezi lidi, co poslouchají Starter, patří samozřejmě často aktivní hudebníci, producenti nebo prostě nerdi hudební a přesně takový lidé možná jezdí i k vám, ať už objevovat, a nebo užívat si ta jména, která objevili třeba v poslední době. Tak vnímáte, že je to vaše publikum nějakým způsobem třeba kritičtější než na jiných festivalech? Jako více soustředují na ten poslech?
1: Nechtěl bych asi říct kritičtější, možná bych řekl otevřenější. No. Rozhodně tam jezdí objevovat a myslím, že v tomhle se rozhodně překrýváme. A ještě mě napadá, že přestože hodně výběru z toho zahraničního dělá Pavel Urečlager, který objíždí Legezhu a já nevím kde všude, jak má prostor, tak máme vlastně společného Davida Čajčíka a Hard Noise, která agentura nám vlastně taky pomáhá s bookingem zahraničním, takže vlastně máme to částečně dramaturgicky takhle propojené.
0: Jakým způsobem to lovení a objevování nových jmen probíhá v případě festivalového týmu Bezmezu? Tak jezdíte třeba na showcasey?
2: No, pořád, jak jsem mluvil o té komunitě, tak si myslím, že velká část toho line-upu, která může být většinovým nebo jako mainstreamovýmu návštěvníkovi a neznámá, tak ty zkrátka taky lovíme z nějakých našich kruhů kamarádů a hodně členů našeho týmu tak studuje na brněnském FAVu. A právě tady z toho prostředí si myslím, že jsme vytáhli jména, které jsou úplně super a normálně se na festivalech třeba neobjevují, takže to je takový možná naše specifikum.
3: Často se říkává, že dneska žijeme v postžánrový době a v playlistech posluchačů organicky rotuje všechno od hyperpopu po tvrdý kytary i třeba temná elektronika. A vlastně Beseda i Bezmez / Moon Noise na tenhle trend skvěle reagují a často vlastně stírají ty žánrové hranice. Mě by vlastně zajímalo spíš z pozice promotéra, jak se staví ten funkční harmonogram, aby ten přechod od třeba intimního písničkářství k nějakému nočnímu rejvu nepůsobil jako pěs na oko, ale jako nějaký plynulej zážitek. A vlastně taková možná doplňující otázka, jestli existuje nějaký žánr, který si vůbec neumíte představit, že byste si na svůj festival kdy v životě pozvali.
1: No, my se na to vždycky nějakým způsobem snažíme nacítit, jak by to asi mohlo fungovat, protože už víme zhruba, jako, jak to na té scéně Ačku, Bčku, Cčku vypadá v kterou dobu. Co je pro nás vlastně nejméně akceptovatelné, je tam dát třeba 5 podobných položek za sebou. Naopak střídat to a klidně úplně nějak dramaticky, to se nám vždycky osvědčilo. Já už, když jsem s tím začínal před lety nějakýma 25, tak nebyl problém tam zkombinovat soudobou operu s black metalem. A vlastně na tom hezké to, že i ti lidi, co běžně poslouchají třeba popík nebo nějakou alternativu, tak fakt tam stojí na nějakou besnu, třeba fakt poctivý black metal a užívají si to, protože můžou a objevují něco nového a vlastně mají tu jistotu, pevně věřím, že to tak každý vnímá, že z toho žánru, ať je jakýkoliv, vybíráme tam jména, která jsou fakt kvalitní, no, že se na to můžou spolehnout.
3: Filipe, cítíš to podobně?
2: Asi jo, no, tak neřekl bych, že bychom měli nějaký žánr prostě vyloženě na blacklistu a naopak právě ta pestrost nás vždycky taky bavila, jo. Byť jsme, jako, jak jsem říkal, že třeba úplně jako kytarové věci u nás dřív na Bezmezu nebývaly, tak pořád to byly dost různorodý projekty, taky jsme tam měli operního pěvce, který si do toho šmrdlal jako nějaké elektronické podklady a pak jsme se nebáli prostě tam hodit nějakou noizovou experimentální elektroniku. Ta linka prostě se musí nějak jako cítit dramaturgická, spíš než vypočítat v Excelu.
1: Já teda ještě vnímám, že je důležité vzít takovou kapelu, která se nebere moc vážně, no, aby to fakt jako bylo trošičku odlehčené a příjemné.
3: Můžeme se teda na vašich festivalech těšit třeba na glam rock. chápu to správně.
1: Třeba glam rock, to si u nás moc představit neumím, no, to je pravda. A podobně nějaké fakt jako vážné metaly, ale jako nějaké metaly, kde se ti lidi neberou vážně, třeba Liturgy, to je specificky z tohle ranku, proč ne?
0: Mluvíme tedy o kontrastech v line-upech a možná taky nějakých až jako šílených spojeních po sobě. Máte někdy opačný problém, že třeba by vám něco chybělo na té jako československé hudební scéně, že byste hrozně rádi doplnili nějaký jako žánrový prvek, nebo prostě protože se ty ročníky už opakují, tak třeba z jednoho konkrétního nějakého rybníčku nebo ranku už máte třeba ty jména jako vystřílená a cítíte, že by bylo fajn, kdyby těch projektů podobného typu vzniklo víc?
2: No, nebo začni, prosím.
1: My jsme hodně přemýšleli o tom, jestli to víc stočit třeba k tomu rapu, který u nás nikdy neměl úplně na ruží usláno, byť kapely jako Berlin Manson nebo podobné projekty.
0: Nebo raperka Backwash, kterou jste měli historicky. Letos máte Lady Likes.
1: Takže snažíme se i tohle reflektovat, ale to publikum možná úplně to nejmladší, jako nejsme schopni chytit jako tady touhle jako nějakým přístupem. A myslím si, že by to ani nebylo dobře. Zároveň my jako dramaturgicky se pohybujeme všichni trošičku, jsme tam hodně rockeři a alternativci, máme rádi elektroniku. Taky to trošku obkresluje ten vlastně náš hudební vkus, no, dalo by se říct. Nemůže tam být úplně všechno.
2: No, já tady oslým úzkem můžu přejít k tomu rapu, protože já vlastně v rámci toho našeho dramaturgického týmu dost tlačím ten rap právě, protože jsem jako rapový posluchač a myslím si, že ho i na letošním line-upu budeme mít celkem hodně, můžeme pozvat prostě na jména typu Jamaica Fussball, Hits, Don Bart, výborná ostravská crew. No, ale na co jsme narazili, co nám právě jako velmi chybí, tak jsou ženská jména v rapu. A tím, že vlastně se soustředíme spíš na československé interprety, tak tady to platí dvakrát tolik než ve světě. No, takže to je určitě věc, které bychom chtěli na scéně vidět víc.
0: Teď už zpátky k hudbě, pustíme si Horse Lords, které bude možné vidět a slyšet na letošní besedě. Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Právě nám dohráli Horse Lords a dost taková chaotická, ale hodně zábavná skladba, na kterou si představuju, že může proběhnout rituální tanec jakéhokoliv typu, třeba právě na letošní besedě. Možná se k tomu Zdeňku nabízí otázka, jaká byla třeba ta nejkrásnější nebo nejbizarnější synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, co si třeba z besedy pamatuješ? Za těch spoustu ročníků.
1: Těžko říct, no.
0: Chodí tam třeba hodně vystupující do lidí?
1: Třeba Backwash byla v těch lidech jako úplně naplno a tam to bylo neuvěřitelné. To mělo velkou sílu. A baví mě tam vlastně to, že přesně tam člověk vidí lidi, kteří 100% nežádné neposlouchají a stejně jsou tam a baví se. Třeba na těch Backwash byli i místňáci z Tasova, kteří takovém žánru, něčem takovém vůbec nemají tušení, pravděpodobně nechtěl bych je samozřejmě podceňovat, ale a fungovalo to nějakým způsobem. A speciálně ti Horse Lords, myslím, že skvěle ilustrují to, že u nás může skvěle fungovat instrumentální, složitá, repetitivní kapela. Pro mě největší zážitek ze všech besed možná vůbec byla taky instrumentální kapela Three Trap Tide, kde se jako před nějakými 10 lety to bylo něco neuvěřitelného. A to bylo ještě víc v úvozovkách chaotické. Byť já tohle jako nevnímám chaoticky. Pro mě je to taková hračičkovská, uvolněná věc opravdu na takové křepčení všeho druhu.
2: Ty tu otevřenost vašich diváků zmiňuješ několikrát v rámci tohle našeho povídání, nebo už si několikrát zmínil. A co nějaká otevřenost v rámci mladých tuzemských jmén, jak reagují vaši návštěvníci na ty neokoukaný a třeba začínající jména?
1: Já myslím, že skvěle, že spousta z nich si to ani pořádně nestuduje, říká, že jede na besedu, aniž by to měli pořádně poslechlé a snaží se tam nechat objevit. A mám velkou radost, že se nám daří do toho vtahovat trochu i ty místňáky, což se snažíme podporovat tím, že na celý víkend mají teda vstupenku za 200, ale přijde mě to vlastně jako dobrý support toho, že tam mají jako takový večírek, kde se počet obyvatel v obci zdvoj nebo strojnásobí, aspoň na ten jeden víkend.
0: Když se teď přesuneme do Velkého Meziříčí, tak co se týká té synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, tak tam věřím, že minimálně pro ten letošní ročník, jak budete objevovat různá, jako i třeba nová zákoutí města, tak i ten prostor vybraný a ta daná lokace může hodně pomoct právě té atmosféře. Na co bys Filipe pozval jako na nějakou specialitu? Zmiňoval se kinosál, třeba ve kterém se bude vystupovat. Někdo, kdo třeba Velkým Meziříčem jenom projížděl, nebo to tam úplně nemá třeba dobře v paměti, tak co jsou ty místa, které nabídnou možná nejunikátnější atmosféru letos?
3: No, zrovna jako pro lidi, co znají Velký Meziříčí jenom jako město, kterým prochází dálnice, tak tihle si lidi znají i jednu z našich lokací koncertních. A to je právě ten dálniční most, protože u nás bude letos hrát kapela Wilderness a ten dálniční most, ono z té dálnice se ani jako nejeví, jako že by byl tak velký, ale když pod něj sejdete, tak to je fakt jako monstrum, jo? To je něco obrovského a vážně jako každý ho to tam musí uchvátit, jenom jako ten hloupý úžas toho je, tady je něco hrozně velkého, jako, ale fakt to funguje, jo? Jako vzbuzuje to hrozně silnou emoci, ten beton prostě. No a pod ten most hodíme ty Wilderness spolu se skupinou Miaulau a bude to tam v takové zaprášené zaprášeném kopci a žádné pódium prostě a bezprostřední kontakt se syrovostí.
0: Musím říct, že věta hodíme Wilderness pod most nikdy nezněla víc punkově, teda to zní výborně.
2: Je to úplně skvělý a ty jsi strašně teďka popsal tu esenci právě festivalu Moon Noise, která tam pro mě, a to jsou přesně tyhle neuvěřitelné místa, na který bys člověk jako normálně nezavítal a ještě ve spojení s úžasnou dramaturgií. Já se tě zeptám ještě na jednu věc, protože jste s Bezmezem i na jako velkým začátku. Kdyby si těch prostředků měl neomezený množství, jaký by byly ty jména, který by si pozval? Máš nějaký promotérský sen, nějaký koncert, který by si rád udělal?
3: No, jakože my nemáme asi úplně nějaký ambice růst do nějakých úplně závratných výšin, takže jako spíš, kdyby jsme měli už nějaký ten obnos těch financí, tak bych hrozně rád zaplatil právě ty lidi, co nám zadarmo pomáhají to realizovat. Jo. Jinak si myslím, že my jsme vlastně jako ten první ročník, co byl openérový, ten první, na kterém jsem se podílel, tak my jsme tam měli celý hudební line-up s víc než 25 umělci poskládaný asi za jako 25 tisíc. Jako za úplně hrozně absurdně málo peněz, protože vystupovali kamarádi, dávali nám prostě dobré ceny. Takže jako úplně to jako nepotřebujeme. No. A jako kdyby jsme ty peníze měli, tak bych ty naše vystupující zaplatil férově. Tak bych to řekl.
2: To zní až neuvěřitelně. Letos ale i díky spolupráci právě s Hard Noise, tak nějaký ty možnosti máte a rozšiřujete line-upy o zahraniční jména, i když třeba o zahraniční jména, které jsou jenom kousek vedle. A teď se podíváme na Slovensko, na Kodikyho a jeho track Juchu.

0: Kodiky a jeho juchu ve startéru na rádiu Wave. Vy posloucháte letní speciál a ve studiu ještě jednou vítám Zdeňka a Filipa. Děkujeme za tohle krásné povídání. Vaše festivaly jsou hodně specifický, nejsou to festivaly, které jsou obrovský někde na runway, na rozpálený runway, kam přijedete a je to spíš takový boj o přežití občas. Jsou to oboje dvě velmi jako příjemný místa, ať už teda městský festival, anebo nádherná příroda na Besedě. Jde si vůbec podle vás ty festivaly užít reálně jako dovolenou, protože já si myslím, že zrovna u těch vašich dvou festivalů to reálně jde.
1: No jednoznačně říkám, že to je dětský tábor či letní tábor pro milovníky hudby, ani ne dětský, ale děti jsou tam samozřejmě taky. Takže určitě to užít jde, máme ten limit na 1500 platících, což je malinko méně než dřív, takže opravdu i v tom prime timeu tam člověk bez nějakého velkého prodírání se dostane dopředu a může se téměř dotknout té své hvězdy a tenhle kontakt mě přijde velmi důležitý.
0: Vaše festivaly mají i obrovské množství nehudebního programu. Filipe, ty si tady mimo mikrofon při poslechu Kodikyho zmiňoval, že nás čeká hodně speciální set v rámci Moonnoisu letos. Na co se můžeme těšit?
2: Je to tak, Bezmes není vůbec jenom hudba, máme spoustu jiného programu, ať už jsou to výstavy, autorská čtení, anebo právě třeba tady tahle konkrétní specialita, kterou předvede Kodiky. K tomu využijeme ten zmíněný kinosál, v kterém budeme promítat film Waxworks, to je film prostě z 20. let. A Kodiky k němu zahraje živý elektronický set, který vlastně už má složený a už ho jednou performoval v Brně právě na akci, kterou jsem spolu pořádal, takže si dá druhou reprízu tady ve Velmezu v kinosále. Myslím si, že to bude jako super unikátní osvěžení právě hudebního line-upu.
3: Těžko říct, jak moc bude u toho Kodiky nasvícený, třeba reflektory, ale pokud jo, tak si myslím, že to bude velký souboj pro oči, kam se dívat dřív, protože jeho energie za těmi playery je opravdu jako nezaměnitelná a do toho mít ještě vedle plátno, to podle mě každou jako chaotickou duši to musí určitě stimulovat.
0: Zdeňku, pojďme si ještě říct, co nás čeká z doprovodního programu právě na Besedě, kromě té úžasné hudby.
1: No tak v první řadě podcast Boys Radia Wave. Mám rád, že s Krištofem Šimkem to vyšlo, protože jsme o něm uvažovali už loni. Máme tam taky debatu o bezpečí ve vztazích domácím násilí, iniciativa Pod svícnem. Pak mi přijde důležité, že jsme tam do toho zapojili i region, protože tam budou mladí ředitelé vlastně kulturních institucí z Veselí, ze Strážnice a z Radiště. To bude v rámci pořadu Art Café. A bude tam taky nějaké divadlo, soutěž písničkářů, máme tam taky podcast Prompt s Matějem Schneiderem a Jonášem Kucharským, takže každý si tam najde i nějaký odpočinek mimo hudbu, když bude chtít.
3: Starter je taky soutěživý samozřejmě, tak možná jenom krátce k té soutěži písničkářů, je třeba možné se ještě nějakým způsobem zapojit?
1: V tuhle chvíli je to už uzavřené, teda máme tam i nějaké ranní probuzení, tam to bude zkušená písničkářka Lucie Redlová, jinak tam máme 5 písničkářů a 2 z nich si zahrajou potom znovu, jeden v tom setu poměrně slušném na hlavní scéně kolem 6. hodiny a ten druhý nebo druhá potom na C-čku, jinak to probíhá na scéně B.
0: My za Starter budeme všem písničkářům držet palce, jak to rádi děláme. No a rozloučíme se písničkou od kapely, která se ostatně ukáže na obou dvou festivalech letos. A je to Market a jejich Rizla. Posloucháte Starter na Radio Wave.
4: Starter.

0: Než se rozloučíme s dnešním startérem a i s našimi úžasnými hosty, tak se vás nemůžu nezeptat na věc, na kterou se právě ptáme všech, kteří přijdou k nám do studia. A je to nějaká rada na start, kterou byste dali ať už začínajícím umělcům, kteří nás poslouchají, anebo třeba i začínajícím promotérům. Co byste třeba řekli sami sobě, kdybyste znovu začínali?
1: Hlavně se nenechat odradit všemi potížemi, které přijdou nevyhnutelně, a vydržet, protože to stojí za to, pokud tu hudbu děláte rádi, pokud festival děláte rádi, tak se to nakonec, věřím, podaří. Samozřejmě problém je ta ekonomická stránka, obzvláště v dnešní nejisté době v oblasti grantové politiky, ale myslím si, že to pořád má cenu zkoušet a třeba i s něčím novým začínat, když to bude mít opravdu nějaký koncept, bude zatím nějaká komunita, která pro to bude žít.
2: Od Filipa už víme, že spíš lepší hudbu mít rád, než nenávidět, co se týká organizování hudebních akcí. Co ještě dalšího bys doporučil komukoliv, kdo s tím třeba nějakým způsobem straglí nebo právě teď začíná?
3: Jo, já bych doporučil, že je dobrý aj nenávidět lidi, protože, jak jsem už několikrát zdůrazňoval, je prostě pro mě hrozně podstatný, že jsem obklopený lidma, co jsou pro mě jednak inspirativní a mají tu sílu něco dělat, takže prostě chodit ven do klubu, seznamovat se s lidma a udržovat si nějaký trvalý, kvalitní vztahy, dobrý přátelství a společně tvořit, to je prostě nejlepší.
0: Pojďme si ještě říct rychlou pozvánku na vaše festivaly, pojďme si připomenout termín, pojďme si připomenout možná ty nejdůležitější jména, no a hlavně třeba i webové stránky nebo místo, kde můžou potenciální návštěvníci a posluchači Rádia Wave najít všechny informace. Tak Zdeňku, pusť se do toho.
1: Tak 33. beseda, těžko se tomu věří, že už tolikátá, bude 31. července, 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Máme tam 50 položek, dominuje asi Liturgy, Horse Lords, Lady Likes,

0: a potom večer zakončit třeba z Wilderness pod dálničním mostem a dorazit se, tak říkajíc, znovu toho rybníčku v areálu na nějakou příjemnou lokální elektroniku z DJ sety.
1: Zní to oboje naprosto nádherně a doufám, že se s Filipem dostaneme na obě dvě tyhle akce letos. Dnešními hosty ve Startéru byl Filip Valíček a Zdeněk Nojzar. Díky moc, kluci, že jste za náma přijeli.
2: Díky za pozvání, ahoj.
0: Taky díky, ahoj. Rádio Wave. Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Tohle byl Startér, naše hitparáda neobjevených a vytrávíte svoje sobotní odpoledne při poslechu Rádia Wave a ve 14 hodin začíná také víkendový on air. Z proskleného studia vás zdraví Vojta Záhora. Mám velkou radost, že tu jsem s vámi, tak si to pojďme užít.

abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.

a Žukaja a Mart Avi na písničce Two Against Death a předtím taky neskutečná a svobodná Jessie Ware s písničkou Free Yourself. Ahoj čaudy, je tady víkendový On Air z Proskleného studia, vás ještě jednou zdraví Vojta Záhora v sobotu 11. července ve 14 hodin a téměř 10 minut. Já doufám, že vaše sobota je příjemná, pokud ne, tak věřím, že teď určitě začne být a pokud už příjemná byla, tak věřím, že se dostaneme ještě do vyšších výšin, o kterých jste ani nevěděli, že dnes můžete zažít. Před námi je samozřejmě playlista plné hudby a na ten já se moc těším. Už za chvíli nám zahraje americká hudebnice Fushay s písničkou Drive, tak ať je to pořádná jízda. Mám pro vás přichystané taky nějaké ty ukázky z našich těchto týdenních premiér na rádiu Wave. Právě za pár minut to bude, už vám můžu prozradit, Impact a tentokrát o svobodě slova, což je něco, co praktikuji tak trochu já momentálně teď. A potom samozřejmě i spoustu kulturních tipů pro dnešní den, pokud ještě nemáte nějaké ty plány, jak a vaši sobotu 11. července strávit. Tak ještě jednou doufám, že bude příjemná, mějte se hezky a teď už je tady písnička Drive od Fushay.

0: Kdo jste poznali Berlin Manson, tak jste je poznali správně a tohle byla jejich písnička Interview. No a jedno takové interview, alespoň ukázku z něj, já vám teď nabídnu. A ten rozhovor bude mezi Adélou Šponerovou a naší moderátorkou a podcastu Impact a také sociologem Matoušem Pilnáčkem. Přibližně 80% Čechů a Češek má podle nového výzkumu pocit, že v České republice se může svobodně vyjadřovat. To je vlastně hezké číslo, když si to tak vezmete, 80%, docela vysoké. Každopádně, když to dáme do nějaké té perspektivy, tak každý pátý člověk ale tvrdí opak, tedy že se svobodně vyjadřovat nemůže. No, jak vidí svobodu slova mladá generace a která témata považují Češi a Češky za nejkontroverznější, to se nedozvíte v celé té ukázce, každopádně jedině, když si pustíte celý díl našeho nejnovějšího vydání pořadu Impact. Už teď je dostupný na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas, v jiných podcastových aplikacích, no a samozřejmě i ve videoformě, jak jste zvyklí.
1: Dá se tedy na základě toho výzkumu říct, u koho Češi a Češky chtějí, aby byly vlastně ty pravidla debaty přísnější?
2: Ano, na to se dá z tohoto výzkumu odpovědět. My, když jsme předkládali konkrétní výroky, ke kterým se měli respondenti stavět, zda by se dalo říkat veřejně, tak jsme se zároveň i ptali, jestli by za ně měly být trestány jakoby konkrétní, dejme tomu, pozice například. A vlastně i prostředí, ve kterém to říká. My jsme se ptali konkrétně na politika na veřejném shromáždění, učitel ve škole, novinář v médiích, influencer na internetu a pak jsme se ptali třikrát na obyčejného člověka, obyčejný člověk v hospodě, obyčejný člověk na internetu a obyčejný člověk někde veřejně. A tam je zajímavé, že ten rozdíl, který tam panuje, je vlastně mezi obyčejným člověkem a tím ostatním. Je tam samozřejmě malinko jiná pozice toho influencera, který je trošku méně vnímaný jako veřejná osobnost, ale ne za stolik. Vlastně se dá přiřadit k těm veřejným osobnostním poměrně výrazně. A ty veřejné osobnosti nebo lidé ve funkcích vlastně by měly být podle lidí daleko častěji nějak postihováni státem za to, že říkají nějaké problematické výroky, než obyčejní lidé. Ten rozdíl tam je jako opravdu jako výrazný.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle byl britský rapper SD Kid a jeho track Prague. No a já mám teď pro vás další doporučení k vašemu poslechu do vašich oušek. Tomáš Havlen a Dominik Zezula totiž už 15 let tvoří hudební duo Posthudba. A tak ještě abych si dnes nepřipadal o něco starší. No k oslavám a těch toho jejich 15. výročí si nadělí akustickou desku plnou starších skladeb, každopádně v nových aranžích. A také tištěný zpěvník, který mapuje právě kompletní historie této kapely, tohoto dua. Album vyjde digitálně 13. července pod komunitním labelem Bad Names a během letních prázdnin ho potom doprovodí 4 živé sessions ze zahrady, které budete moct sledovat i ve videopodobě. Jelikož Posthudba je a byla hudebně velkou součástí playlistu Rádia Wave, pozvali jsme si právě Tomáše a Dominika do našeho proskleného studia a na rozhovor k Martině Foldinové, která se jich ptala třeba na to, co jim připadá atraktivního na akustické formě hudby, co nebo jaký byl taky uplynulých 15 let jejich hudební spolupráce, co je kdy rozdělilo, jak probíhalo takovéto rozdělení a jejich solové projekty a jak se dostali zpátky zase k vlastní spolupráci. No a hlavně jsme si taky nenechali ujít příležitost, abychom klukům dali do rukou kytary a tak trochu je pobídli, aby nám zaspívali na naše studiové mikrofony. Dvě písničky právě v nových aranžích najdete v tom rozhovoru, který je jimi proložený. Pokud si to správně pamatuju, tak jedna z nich je dokonce Synkáč hoří, což byla moje velmi, velmi oblíbená skladba. Každopádně už je to těch několik let, kdy tahle ta deska vyšla. Rozhovor najdete na našem webu, už je k poslechu a určitě si ho nenechte ujít.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Tohle byla Kim Petras na písničce If Jesus Was a Rockstar a před námi je teď další hudební novinka na rádiu Wave od Olivie Rodrigo a taky Roberta Smitha. Já jsem vám původně chtěl něco povědět blíž k této písničce o tom, jak Olivie Rodrigo vždy obdivovala Roberta Smitha, frontmana kapely The Cure, ale pak mi došlo, že toto slycháte v našem vysílání už 2 týdny a že určitě o téhleté písničce víte mnohem víc, tak jsem se radši myšlenkově podívala spíš vlastně někam jinam, na druhou stranu, na východ. The Cure právě včera, ne pardon, dokonce ve středu, ten čas už běží moc rychle, ve středu vystoupili na vyprodaném trenčínském letišti v rámci festivalu Pohoda, v rámci také speciálního festivalového dne. No a tak jsem se také dál zamyslel nad tím, co z Pohody vám můžu přinést, abyste i tak mohli dostat zážitek toho festivalu, pokud tam nejste. A vy si právě teď, v tento moment, můžete naladit debatu a našeho prezidenta České republiky Petra Pavla s bývalou prezidentkou Slovenska a Zuzanou Čaputovou, kteří momentálně debatují na jedné pohodové stage o tom, jaké jsou a jaké je naše místo ve střední Evropě a v rámci Evropské unie. No a právě zajímavé na tom je, že pro velký zájem se tahle ta debata streamuje. Najdete ji ke streamu na sociálních sítích a zastoupení Evropské komise na Slovensku, pod jejich záštitou se tato debata také momentálně odehrává, a nebo když půjdete na stránky festivalu Pohoda, tak nemůžete přehlédnout hned snad první viditelnou dlaždici právě fotky našeho prezidenta a bývalé slovenské prezidentky, kde potom také dostanete odkaz na YouTubeový kanál, kde momentálně probíhá stream debaty o tom, jaké je naše ukotvení ve střední Evropě a v rámci také Evropské unie. No ale teď k té písničce, kterou jsem tak vlastně trošku přehlédl. Tedy Olivie Rodrigo, Robert Smith a písnička What's Wrong With Me.

Právě nám hraje Sharon Van Etten na písničce I Can't Imagine Why You Feel This Way. Tak já doufám, že vy se cítíte dobře, že vám playlist Rádia Wave dělá radost a díky moc, že posloucháte Český rozhlas a též víkendový On Air s Vojtou Záhorou. Dokonce 14. hodiny nám zahraje třeba britská kapela Bats s písničkou Sea of Men nebo taky Virvoha na tracku Endeavor. Poté 15. hodině v našem playlistu nastoupí Chaperone, Good Luck Babe, taky Sofia Stell, hudební novinka s písničkou Molly in the Club, ale já se hlavně těším na Pink Panthers na tracku Illegal. Pokud jste ve stejných algoritmech jako já, tak si teď moc užíváte právě záběry z vystoupení z koncertu Pink Panthers, kdy právě na písničku Girl Like Me natočila vlastně v doprovodu i stejně podobného videoklipu takový skvělý taneček, skvělou choreografii a já se na to nemůžu přestat dívat a strašně bych si přál, abych se to se svými kamarády naučil a mohl celý léto strávit právě tímto virálním tanečkem. Každopádně v té příští hodině se také můžete těšit, protože vám přinesu report ze středečního koncertu švédské popstar Robin, kterého jsem se zúčastnil, což byl taky silný zážitek. No a tak vám rozhodně popovídám o tom, co jsem právě na tomto koncertě viděl, zažil a hlavně taky slyšel. Tak do té doby příjemný poslech.

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: A on fakt přijel a byl to úplně nechutnej, 40-letý prostě jako
2: tu

Kanadská písničkářka a také modelka Sophia Stell a její písnička Molly in the Club doznívá v 15 hodin 6 minut v sobotním odpoledním on airu na rádiu Wave. A díky, že posloucháte, a my se teď společně podíváme na jedno téma, které nám do českého veřejného prostoru přinesl Karlovarský a Mezinárodní filmový festival. Ten dnes skončí, takže takových témat už tolik nebude. Snad z nich a z festivalu nejste zatím ještě vyčerpaní. Každopádně věřím, že tady ta zpráva vás určitě velmi zaujme. Na Karlovarském festivalu v rozhovoru vystoupila i dlouholetá ředitelka castingu filmu s Jamesem Bondem, Debbie McWilliams. Ta stála za posledními 14 filmy a dokonce i poslední bondovkou s názvem Není čas zemřít z roku 2021. No a tak se jí samozřejmě čeští novináři ptali na to, jak v budoucnu budou vypadat bondovky, zda by Bonda mohl někdy v budoucnosti hrát člověk jiné barvy než bílé, nebo či dokonce žena. Každopádně všechny takovéhle vyjádření a McWilliamsová odmítla s tím, že podle ní Ian Fleming napsal jistou postavu a ta postava by se měla respektovat. A jediné, co by se mělo brát v potaz, je její povolání, tedy povolení zabíjet. Dále také McWilliamsová mluvila o tom, že její práce jako castingové režisérky se podstatně změnila, co se jako pandemie COVID-19 týče. Od té doby si herci zvykli posílat pouze krátké klipy svého vystoupení a už není tak časté, že by přišli na živé konkurzy, a to je podle ní velmi důležité, protože při obsazování postavy jde hlavně často o instinkt. No a v neposlední řadě také McWilliamsová ke svému povolání dodává, že co se budoucích filmů s Bondem týče, tak k tomu nám už nic víc říct nemůže, protože obsazování těchto filmů opustila právě s posledním snímkem Není čas zemřít. No a vy se můžete těšit na příštího Bonda v podání režiséra Denise Villeneuve, kterého znáte především ze trilogie Duna, a také nové castingové ředitelky Niny Koldové. No a teď už ta písnička, na kterou jsem se velmi těšil. Tohle je Pink Panthers a její loňský letní hit Illegal.

0: Písnička Call You Back doznívá ve 15:45 v sobotu 11. července a já pro vás mám teď ukázku z našeho pořadu pro všechny aktivní rodiče Houpačky. Do Houpaček, nebo spíš na Houpačky, tentokrát přišel Daniel Stříbrný, což je dětský ergoterapeut. Co tenhle ten obor dětem a také jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máte doma přestimulované dítko? A co je to taková metoda parní vále? A proč bychom jí jako rodiče měli, být vděční, když se naše dítko občas vzteká? No, na to najdete odpovědi v nových Houpačkách. A tady je z nich krátká ukázka.
1: Přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám na sobě tašky, tlačím kočárek s druhým dítětem, spousta lidí.
2: Vedro je mi ještě.
1: Je vedro, jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako křičí, kope, leží. Všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechci jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
2: Že jsem se úplně rozčilila, jak jste to
1: řekl. No, jako chápete to, no? A co pak to dítě, jako, že jo, které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním, a mluvila na něho klidným hlasem, ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, a nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto. Má ten do toho mozku jako jde 0-0. Je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí. Takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit. Nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se bavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti fakt jim pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
2: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou, ne?
1: Je. Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj a to je to, co potřebuju.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

sliboval jsem vám zážitky ze svého středečního koncerta švédské zpěvačky a popstara Robin. No a tak teď se v následující půlhodince budeme věnovat jak jejímu samotnému vystoupení, tak i jejímu předskokanovi a předskokance. No a začneme, vezmeme to chronologicky, začneme právě u té předskokanky. Celý ten koncert se tedy odehrál ve středu 8. července v berlínské Uber aréně. Pro ti z vás, nebo ty z vás, kteří neznají, tak si ji možná pamatujete pod jejím předchozím názvem Mercedes-Benz Arena. Tato aréna se nachází na území bývalého právě východního Berlína na pomezí dvou čtvrtí Kreuzbergu a Friedrichshainu. No a velikostně by se dala přirovnat zhruba k pražské O2 aréně. No a pro účely tohoto koncerta, tak byla narvaná, dalo by se říct, do každého místa. Všechny místa na stání i všechny místa na sezení byly naplněné, takže možná pokud jste zažili někdy plnou O2 arénu, tak si to dokážete moc dobře představit. No a jako první vystoupila právě švédská zpěvačka Zala. Zala je zároveň také jediná zpěvačka, která je podepsaná dodnes pod vydavatelstvím hudebním Konnichiwa Records, což je právě vydavatelství, které vlastní a na kterém působí a sama zpěvačka Robin, tak proto je zde toto spojení. Zala se věnuje popové hudbě a každopádně má to takový kosmický nádech. A celé její vystoupení bylo nasvícené pouze z boku a červenými barvami. No a abyste si představili tu zpěvačku samotnou, tak Zala je velmi štíhlá a zároveň vysoká žena, která vystupovala na velmi dlouhých podpatcích s dlouhými nehty. Měla také velmi výraznou a kudrnatou a dlouhou paruku a na hlavě měla velké brýle, dokonce by se dalo říct až takové muší, které byly rozhodně mnohem větší než její obličej. A když si to spojíte s tím červeným nasvícením, tak Zala na stage vypadala jako kdyby přišla z nějakého vesmíru, takové vesmírné stvoření, taková možná, dalo by si říct, i vesmírná moucha díky těm brýlím. Její vystoupení trvalo asi půl hodiny, bylo, musím říct, velmi působivé a pokud Zalu neznáte, tak jsem vám do playlistu připravil jednu z jejich písniček, kterou máme v našem právě naší hudební rotaci na Radio Wave. Jmenuje se Profit a na featu je už zmíněna Robin. I s touhletou písničkou Zala právě ve středu na stage Uber arény vystoupila a jak už jsem říkala, vystoupila tak jako předskokanka Existential Tour pro zpěvačku Robin. Tomuto koncertu se budeme věnovat i nadále, ale teď už si užijte Zalu a její písničku Profit.

Při sobotním odpoledni posloucháte Radio Wave a my se momentálně věnujeme Robin The Sexistential Tour, tedy světové turné zpěvačky Robin k její vydání její nové desky The Sexistential. A tenhle ten koncert konkrétně, o kterém se bavíme, tak se odehrál tuto středu 8. července v berlínské Uber Aréně. Před chvílí jsme probrali první předskokanku celého večera zpěvačku Zalu, no a nyní se podíváme na předskokana druhého německého DJ Mechatoka, což je jméno, které momentálně velmi rezonuje v hudebním světě. Ostatně vy Mechatoka moc dobře znáte i z naší hudební rotace, kam často nasazujeme jeho hudební novinky. A Mechatok se obzvlášť proslavil díky své spolupráci se zpěvákem Bladeem. Vydali spolu společné album s názvem Good Luck a to bylo v roce 2020. No a od té doby je Mechatok právě v radaru, nejenom Radia Wave, ale všech hudebních kritiků. Na tomto konkrétním koncertě ve středu a vystoupil v takovém malém settingu, ale dalo by se podle mě i říct, že spíš on by měl vždy vystupovat pouze v malém settingu. První věc je, když člověk vystupuje sám a hlavně dělá pouze hudební produkci, častokrát jim takovéto velké arény, stejně jako je ta Uber Arena, nesvědčí. No a to myslím, že se právě tak trochu u Mechatoka stalo, i když jeho hudbu mám moc rád a pokaždé se na jeho písničky v našem playlistu velmi těším, tak do této rozsáhlé arény před tak velké publikum se jeho vystoupení až příliš nepovedlo. Mnohem víc si myslím, že by si to všichni užili v nějakém vlastně skromnějším klubovém settingu. Každopádně pryč od těchto dojmů, Mechatok vystoupil tedy pouze sám vedle DJského pultu a také s kytarou, kterou doplňoval vlastně své hudební produkce, a po stranách toho velkého pódia také i s malou audiovizuální show. I ta byla velmi zajímavá a aspoň pomáhala tak trochu tomu prázdnému dojmu z celé té stage. Já už to teď nebudu dál odkládat v našem playlistu. Častokrát posloucháte tenhle ten track Expression on Your Face. Stojí za ním právě Mechatok, právě také zmíněný Bladey a i Echo 2K. Tak ať se vám líbí.

15 hodin 49 minut, blížíme se do závěru 15. hodiny, no ale také se dostáváme k zlatému hřebu středečního večera, koncertu švédské zpěvačky Robin, který proběhl v Berlíně v Uber Aréně. Robin překvapivě na této celé show vystoupila s kapelou a hlavně bez tanečnic, což pro mě osobně bylo dost překvapivé, jelikož jsem u popové zpěvačky čekal vystoupení, které bude naplánované s takovou přesnou choreografií a dost možná bych to klidně i připodobnil k vystoupení Florence and the Machine, které se odehrálo před pár měsíci právě tady v Praze, kde ta choreografie na stage byla velmi důležitá. Každopádně Robin svými pohyby, svými boky a svým tancem dokázal vyplnit celou stage, i když vlastně její kapela byla dost upozaděná, velmi taková statická v pozadí, spíše dotvářela ten celý efekt. Já bych vám určitě doporučil, pokud patříte mezi fanoušky Robin, abyste si na různých streamovacích platformách našli setlist tohoto koncertu. Robin připravila úplně podle mě výborný průřez její dosavadní poslední vlastně diskografii. Zazněly všechny písničky, které jako fanoušek nebo faninka potřebujete, aby zazněly. A hlavně to byl velký zážitek, takový měnící i pro mě, jelikož s její poslední deskou The Sexistential, nebo spíš k té desce, jsem si poslední dobu hledal cestu velmi obtížně. Možná je to hlavně kvůli těm tématům, které na nich Robin tematizuje, což je nějaký vstup do druhé poloviny svého života, také vyrovnávání se s čerstvým mateřstvím, ale zároveň také s touhou a chodit do klubu a trávit čas tou, řekněme, nějakou zhýralou zábavou. Možná by se to dalo dost připodobnit i k albu Bread od Charlie XCX, kdy Charlie se vyrovnává s podobnými tématy. Každopádně možné, že spíš každá ta deska je pro jinou generaci, Robin je spíš pro mileniály a Charlie XCX tuhle tu disku vytvořila, bych spíš tak řekl, pro Gen Z. Každopádně možná si to ty generace přivlastňují sami. Každopádně opravdu bych vám doporučil, pusťte si ten setlist. Díky tomu koncertu a díky tomuhle skvělému mixu její dosavadní diskografie musím přiznat, že můj názor se změnil. Našel jsem si opravdu krásnou cestu nebo krásný vztah k tomuto novému albu Sexistential a jakmile si to pustíte vlastně v kontextu její starší tvorby a myslím si, že dojdete k závěru, že Robin se krásně postupně malými krůčky vyvíjí, ale v jádru zůstává stejná, v jádru její hudba zůstává taková, jakou ji máme nejradši, dynamická, velmi intimní, emocionální, ale zároveň také s velmi chytlavými a jednoduchými texty, které si vlastně dokáže zapamatovat každý a proto je podle mě tak jednoduché se s její tvorbou spojit. Abych nemluvil moc dlouho, já jsem pro vás teď připravil její track z právě té nejnovější desky The Sexistential. Musím se přiznat, že původně jsem váhal, že bych vám pustil track se jí předchozí desky Honey a s názvem Ever Again, který je můj nejoblíbenější, ale pro vás, kteří jste Sexistential neznali, to určitě bude přínosnější. Tahle ta písnička se jmenuje Sucker for Love a myslím, že to pořád dokazuje, že pro Robin je téma lásky a vztahu pořád to nejdůležitější a přednější a já už to nebudu odkládat, tak příjemný poslech. Sucker for Love.

0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Letní koncertní série Riviera, kterou pro vás loni a i letos připravilo Radio Wave ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, tak právě letos je zpátky. A vy už si můžete do svých kalendářů zapsat první termín 28. července, kdy vyrazíte do zahradu právě pražského zámku Troja na vystoupení na dva koncerty, také na připravovanou debatu a dokonce tentokrát i poprvé s taneční performancí. O tu se postará známá taneční organizace Sesta. Následná debata bude potom vedená naší moderátorkou Terezou Havlinkovou. No ale vy určitě chcete vědět, co za dva koncerty toho 28. právě se odehraje v zámku, nebo zahradách zámku Troja. Vystoupí pražská kapela Market, kterou už za chvíli uslyšíte i v našem playlistu. No a potom ji také doplní zlínský hudebník Čabala Ciga, který zrovna nedávno vydal svoji novou desku s názvem Prima Love. I z ní můžete slyšet písničku Long Bitter Faces v našem vysílání. A já se přiznám, že na oba dva koncerty se moc těším. Market jsem objevil poprvé, když se objevili v našem proskleném studiu na Radio Wave Studio Session a takovou hudbu, kterou Market dělají, tak tu rozhodně od nikoho jiného v Česku neuslyšíte. No a Čabala Ciga je velmi osobitý hudebník, často zpívá o lásce, podle mě bych ho mohl popsat jako takový ten kluk z vaší vsi a jeho hudba mě bere na tu jednu lavičku za městem, kde jsem jako mladý trávil své léto a věřím, že oba dva koncerty si v zahradách zámku Troja moc užijete. Tak připomínám, první koncert ze série Riviera se odehraje už 28. července.

0: právě tohle byla zmíněná pražská kapela Market, která už 28. července vystoupí na Riviéře v zahradách zámku Troja. No a já mám pro vás teď ukázku z našeho nejnovějšího vydání pořadu o seberozvoji Nádech. Tentokrát jsme se zaměřili na téma nejistoty v dnešním světě, protože ten je právě nejistoty plný. No a svého hosta si tentokrát Lucie Zajda do studia pozvala filozofického poradce Adama Laláka, aby dostala právě takový, řekněme, filozofický pohled na to, co znamená dnes žít život a kde ty jistoty hledat. Adam míní, že právě místo toho, abychom se snažili vybudovat si co nejvíce jistot, kterých se můžeme držet, bychom spíš měli změnit představu o dobrém životě. Ten je dnes hodně spojovaný právě třeba s dětmi, s hypotékou, ale některé z těch představ v budoucnosti prostě platit nemusí. Proč je tak náročné dnes cítit bezmoc a kde hledat smysl nebo naději nebo takový pocit jistoty, dozvíte se v Nádechu, který je k poslechu na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Tady je z něj krátká ukázka.
1: Evropa je teda nejrychleji se oteplující kontinent a do toho tady dochází k celé řadě dalších radikálních změn a myslím si, že ta nejistota je skutečně něco reálného a obavy ohledně toho, jestli věci, které dneska bereme za samozřejmé, v budoucnosti budou ještě samozřejmé, jsou určitě na místě. Ve chvíli, kdy se mění naše kultura tak signifikantně jako dneska, tak je možné, že řada těchto věcí, které my dneska považujeme za součást dobrého života, tak v budoucnosti už součást dobrého života nebudou. A ta představa o dobrém životě se změní a my musíme jako přemýšlet o tom, jak může vypadat dobrý život v budoucnosti. Bude potřeba zamýšlet se nad tím, jak vyprávět příběhy našich životů méně individualisticky. Jak je vyprávět způsobem, který bude zahrnovat sdílení, který bude zahrnovat komunity, který bude zahrnovat kolektivy. Václav Havel má takovou slavnou citaci, ve které říká něco jako, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale je to jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Jak říkám, pokud člověk si ve svém životě najde čas pro tuhletu milující a spravedlivou pozornost vůči světu a nezavírá předtím oči, tak zároveň by si měl najít čas i právě na tohleto jako vnímání té přítomnosti a krásy věcí kolem sebe. Dovolme si snít, dovolme si fantazírovat, představovat si, jak by věci mohly být, protože pokud to nebudeme dělat, tak se může snadno stát, že podlehneme té představě toho, že to, jak svět funguje, jak jsou věci nastavené, tak je jednou pro vždy dané a že s tím nelze nic udělat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Don Darko a jeho písnička Dance Hall. Před námi jsou teď kulturní tipy a podíváme se na festivaly, které se během tohoto letního víkendu odehrávají.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A začneme ve Vlčkovicích. Tam na statku u Votic se právě odehrává Vlčkovice Fest. Trvá do dneška, dnešní večer je tedy poslední. No a dnes vám tam zahrají třeba www. Neurobeat, Queens of Everything a třeba taky Hihiha Holky. Tohle je Vlčkovice Fest, fest na statku u Votic. Jeden takový výborný festival se momentálně odehrává i v Prachaticích a ten se jmenuje Vivat Villa, je to jeho šestý ročník. Je to benefiční festival, jehož primárním cílem je záchrana významné funkcionalistické Karlovy vily. No a minulý rok si dal takovou pauzu a teď už se právě do jihočeských Prachatic vrací po šesté. Akci zorganizoval spolek Živá Villa společně s českobudějovickým světadílem a taky táborskou jednotou. No a letos vám na tomto festivalu vystoupí třeba Bert and Friends, taky Miss Patty, Aida de Young, Athéna Chlebová, Zafr 9 a třeba i Sings a Margery. Pokud jste tedy v Prachaticích či v jejich okolí, určitě si nenechte ujít dnešní večer na Vivat Villa. Jedno doporučení a pro vás mám i do Boskovic, a tam se totiž odehrává 43. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Je tady hudba, je tady film, literatura a divadlo, můžete zajít dnes i zítra. No a z té hudby vám dnes vystoupí třeba slovenský hudebník Viktor Ory, taky kapela Něco Něco, Island Mint a nebo i Om Square. Tohle to je Boskovický festival pro židovskou čtvrť. A poslední tip pro vás budu mít i do našeho hlavního města, do Prahy. Na Štvanici se totiž tento víkend odehrává Creepy Teepee Festival, poprvé přesunutý právě z Kutné Hory do Prahy na Štvanici. A tady dnes vystoupí spousta známých či i neznámých men. Dnes to bude třeba Marlon Dubois, taky Boy Girl a nebo More Ease. Zbytek potom najdete určitě na jejich webu. Odehrává se to jak ve vnitřních, tak vnějších a stagech Bike Jesus a Fuchs 2. Tohle to je Creepy Teepee Festival poprvé v Praze na Štvanici.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Zářící hvězda pařížského kabaretu.
1: Jste dokonalá.
0: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
2: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
3: Nech minulost být.
0: Ale stále jim ničí životy.
4: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
0: Montmartre.
5: Legenda zvítězí.
0: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Tohle byla písnička Cichy od ostravské kapely, která si říká Buchty nouze. No a když už jsme v té Ostravě, tak i v ní i taky na chvíli zůstaneme, protože právě v tomto městě v Ostravě můžete momentálně navštívit osvětový projekt nadačního fondu Českého rozhlasu Světlušky. A právě tento projekt možná už někteří z vás moc dobře znají a jmenuje se to Kavárna pod mě. Vám návštěvníkům nabídne možnost zpomalit a také vstoupit do světa, kde oči odpočívají a ostatní smysly ožívají. Bez mobilů, bez světel, bez vizuálních jistot, jenom se šálkem vonavé kávy či nějakou tou osměžující limonádou a budete si zde užívat přítomný okamžik se svými druhými a aspoň s jistotou, že na druhé straně tmy na vás s úsměvem čekají a vaši kavárníci, a tedy zrakově postižení kavárníci. Pokud jste kavárnu pod mě ještě nikdy nenavštívili, já ano, tak určitě bych vám tuto návštěvu doporučil. Mám takový tip, pokud by se vám začala třeba točit hlava, tak určitě to sdělte vašim kavárníkům, kteří vás vyvedou ven. Každopádně mě pomohlo pouze zavřít oči. V momentě, kdy jsem vlastně neměl otevřené oči do té tmy a měl jsem je zavřené, tak vše bylo mnohem lepší. Vy si v té kavárně můžete vyzkoušet i spoustu takových hmatových, dalo by si říct snad i her, takže zážitek s kávou je určitě zaručený. No a říkám to proto, že kavárna pod mě je momentálně nyní v tuto chvíli otevřená před fórem Nová Karolina a bude otevřená ještě do zítra a potom se ji také můžete zúčastnit od 15. do 18. července, kdy bude součástí festivalu Colors of Ostrava. Nenechte si tedy ujít kavárnu pod mě, je to opravdu zajímavý, příjemný a intenzivní zážitek.

známe v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že v pořádku.

Hraje nám Hana Wu s písničkou Kera, do konce 16. hodiny nám zahraje třeba Self-Esteem a Moonchild na tracku Big Man, anebo taky Laser Viking s trochu starší písničkou, ale přesto skvělou Lesser Than 3. No a v příští hodině po 17. se třeba s naším environmentálním magazínem Podhoubí zaměříme na obnovitelné zdroje, a to tentokrát s programovým ředitelem Svazu moderní energetiky Martinem Sedlákem. Díky moc, že trávíte svoje sobotní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Rádia Wave. Já doufám, že se máte hezky a že vaše sobota je příjemná, plynula a že se snad i vydařilo ve vašem koutě světa, kde momentálně jste, počasí, abyste mohli vyrazit ven. Příjemný poslech.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Casablanca.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

17 hodin a taky 7 minut v sobotu 11. července. Vy posloucháte On Air na rádiu Wave. No a před námi je hudební novinka, o kterou se postaral britský rapper s nigerijskými kořeny, který si říká Fimi Guerrero. Po záplavě skvělých mixtapeů a EPček se na minulé dva roky odmlčel, no a teď se vrací s novou nahrávkou, která se jmenuje The Statue of a Fool. Je to takové 8-skladbové EPčko, obsahuje třeba i už dobře známou skladbu Good Girl. Na téhleté novince, jak slyšení i Fake Mink, také hudebník, kterého z našeho vysílání znáte velmi často. No, ale my jsme do naší hudební rotace teď nasadili track Duty, na kterém se společně s Fimi Guerrerem podílelo i polsko-anglické duo Bass Victim, které tvoří skladatelka Maria Manou a producent Ike Clayton. Vy tenhle ten track už naše vysílání můžete slyšet 2 týdny a já doufám, že se vám líbí. Tohle je Duty.

0: Berkeley a písnička Sit Down and Listen to It. No a teď už o těch obnovitelných zdrojích energie. Na ty se zaměřilo naše nové podhoubí, tentokrát s programovým ředitelem Svazu moderní energetiky Martinem Sedlákem, který se také podílí na projektu Nová energie Česka. S Prokopem Pithartem se bavil třeba o tom, jaké vlivy u nás působí, nejenom vnitrostátní, ale i zvenčí, a jaké nové tváře by měly energetickou transformaci komunikovat. Celý díl tradičně najdete na webu Rádia Wave a v podcastových apkách. Tady už je krátká ukázka.
1: Vděčíme za to vlastně povolovacím procesům v České republice a to, že se v České republice větrná elektrárna povoluje často více než 10 let, nás bohužel vede na poslední místo v žebříčku mezi evropskými státy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Možná, kdybychom posluchačům měli říct nějaký příměr, kde Česká republika dneska je, tak v současné době se hraje mistrovství světa ve fotbale a je to jako kdybychom nejlepšího hráče nechali sedět celý zápas na lavičce. Větrná energetika je právě to řešení, které nám může slevnit elektřinu a pomoct nahradit uhlí, ale bohužel v České republice ji nevyužíváme.
2: No a obstojí ten argument, že v jiných státech to jde, protože třeba mají moře, kde víc fouká a že většina třeba těch zemí, kde opravdu se vyrábí hodně z větru, tak je to díky těm mořím?
1: Nemusí tak obstát. Když se podíváme na sousední Rakousko, které také moře nemá, tak má poměrně více větrných elektráren a využívá je právě k tomu, aby se po roce 2030 dostali na 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: です。トクヤトクヤ。
1: Otec ten nepingl, matka byla pingl, bratr o prázdninách pingl a já jsem nejlepší pingl. Sestře bude šest a možná bude taky pingl.

0: Tohle byl Rohony a taky Tokyo Drift na společném tracku U Roháče. Ten víkendový on-air s Vojtou Záhorou, který právě posloucháte, už se blíží do svého pomalého konce a od 18 hodin ve vysílání Rádia Wave budete poslouchat reprízu našeho pořadu Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou, kteří se tentokrát zaměřili na to, proč nás tolik baví sledovat cizí konflikty, zrady a taky nečekaná spojenectví. Právě v nové epizodě Psycha se společně dívají na reality shows, no a to očima čeho jiného než psychologie. Co rozhoduje o důvěře, proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je také těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze anebo vítězství, to všechno rozebere Psycho už za chvíli v 18 hodin.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
2: Nejnovější díl

Americký zpěvák a také alternativní producent R&B, a který si říká Ten Benji, a dozněl právě teď se svým trackem Light Rope. No a my se z Kansasu, ve kterém Ten Benji působí, přesuneme teď do New Yorku, protože nám zahraje newyorský undergroundový rapper, který si říká Vicky. Tenhle ten single se jmenuje Right Away. No a na jeho produkci se podílel třeba taky Liron, kterého dost možná znáte právě z jejich dlouhotrvajících spoluprácí v tom newyorském hudebním prostředí. Tenhle ten track, nebo spíš tím trackem, se Vicky snaží vzkázat: dneska se cítím v pohodě, vstal jsem pravou nohou, rozsvítil světla a řekl jsem si, že si ten dnešní den užiju. Tak snad je to i zpráva pro vás. Tohle to je track Right Away. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now I'm about to get out. He about to play something.

Právě nám hraje americká pětice Spoon na tracku Hardest Cut. Je 17 hodin 47 minut. No a také sobotní odpolední On Air s Vojtou Záhorou dospěl do svého konce. Vy však nemusíte být smutní, protože program ve vysílání Rádia Wave pokračuje dál. Už od 6 hodin budete poslouchat nejnovější vydání našeho podcastu Psycho. Tentokrát na téma reality shows, proč nás baví zrady, nečekaná spojenectví, konflikty a proč se nedokážeme povznést, když jde o vztahy, peníze a také vítězství. Od 19 hodin od 7 potom uslyšíte buchty o tom, jak se žije na Šumavě a co dělá takový nebo taková CEO ze sauny s Ivanou Veselkovou, Zuzanou Fuchsovou a také jejich hosty a hostkami. A od 10 hodin večer potom uslyšíte nejnovější vydání našeho podcastu Pod, tentokrát o tulení. Já jsem si pro vás teď ale připravil speciální písničku na rozloučenou. Dnes jsme si hodně povídali o koncertě zpěvačky Robin, který proběhl tuto středu v Berlíně v rámci její Sexistential Tour. Celý ten koncert Robin zakončila svým největším hitem Dancing on my own, který s ní zpívala celá aréna. Tak abych vás neochudil ani o tento zážitek a přenesl vás do Uber Areny, kde se to celé stalo, tady je Dancing on my own. Robin, mějte se hezky, ahoj.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wake it up, wake it on.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tady Kája.
4: A Pavel a náš pořad Psycho.
3: Hele, Pájo, víš, co je psycho? Když tě zavřou do jednoho baráku nebo místnosti a teď se na tebe kouká strašně moc lidí živě skrze kamery.
4: Mm-hmm.
3: Nepřipomíná ti to něco?
4: Jo, vězení.
3: Taky. Mě to taky trošku připomíná náš minulý díl o astronautech.
4: To každopádně, no.
3: A taky mi to trošku připomíná současný reality shows.
4: Takže chci říct, že psycho jsou reality show.
3: Totálně.
4: To každopádně.
3: Ale
4: mě tam ještě, co mi přijde jako psycho na reality show, je, že takhle někoho zavřou do nějaké jako místnosti nebo do nějakého prostředí, koukají se na něho kamerou, ale pak se na to všichni ostatní koukají a baví je to.
3: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
4: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže tomu se nechám podat.
3: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
4: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
3: ještě,
4: tu reality show.
3: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
4: Jasně.
3: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.

0: věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že tyjo, každý týden se má vlastně na to
1: koukat. Vladko nějak se jako hrozně, že ho tím proslavil.
0: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
1: No právě, no.
0: No.
1: Ale mě to zase jako připomíná, že to je vlastně jako dost podobný jako s těma letama na měsíc. Jo? Takže no. Tak jako všichni lidi se koukali na to, jak tam teda přistáli a vylezli ven, tak to bylo jako, že všichni to viděli. A pak ty ostatní vlastně daleko zajímavější z vědeckého pohledu mise, tak už jako nikoho zase až tak moc nezajímalo.
0: Jo. A ještě tehdy bylo hrozně, a dneska už to bereme jako normu, jo, ale že tam byla nějaká jako kamera, nebo že tam byly kamery, které jeli jako 24/7, oni byli jako zavřený v nějaký místnosti, nějaký vile, kde byly prostě ty kamery a ty jsi mohla jako jít někam podívat na nějaký jako live stream. A jo, byly to věci, že přesně ležej tam na gauči, vařej si oběd, jo, ale co mě přišlo vždycky zajímavé, a to se vlastně, když jsem si dělala jako rešerši k tomuhle dílu, jako o všech těch reality show, protože já si pamatuju, jak jsme to fakt prožívali. My jsme měli plakáty těch lidí a jsme hlasovali těma SMS-kama. Si připadám jak totální boomer teď, jako když to říkám, jo? Ale že jsme opravdu jako to prožívali, když byla ta první, druhá řada. Jako dneska, že jo, jsou jako fakt ty live streamy jako normální. Máš k tomu jako hodně bonusového materiálu různě na těch soukromých televizích, kde si to musíš jako zaplatit. Což je třeba pro mě problém jako ty reality show sledovat, protože si tohle neplatím. Televizi jako mám nějak připojenou, ale jako nesleduju a jako určitě ne v tenhle čas. Takže jako je blbý se k tomu dostat. A zároveň třeba nebyly jako ty sociální sítě. Jo, a to je jako úplně jiný, ale co mi taky přišlo zajímavý, že se tam vybrali úplně jako lidi, který jakože v těch prvních řadách, že tam bylo jako lidi, kteří jako vypadali různě, byli, já nevím, malí, tlustý, hubený, tohle z toho, měli křivý zuby, žlutý zuby, víš, jako byli jako...
1: Takový jako různorodý.
0: Jo. A teď, když se kouknu na Love Island, tak... Nic proti plastickým operacím, jo. Ať si každý dělá, co chce a je to jako jejich věc a jako samozřejmě, ale všichni ty lidi vypadají prostě stejně.
1: Jo.
0: Jako jo. Ty holky, a hlavně nejhorší je, že ty holky, že jim je třeba 24 a já bych jim jako řekla jako mnohem víc.
1: Mě by jenom zajímalo, co zatím je, jako trochu si myslím, že zatím bude nějaká úvaha prostě efektivity toho pořadu. Já si prostě jako lidi baví více koukat na tyhle ty jako, ne, nějak jako umělohmotně krásný lidi. No. Ale co se týče, co jsem jako našel k tomu za nějaký studie, tak logicky se prostě zaobírají tím, jestli třeba účastníci z těch reality show, jako reality TV, tak jestli jsou třeba víc narcistní. Jo? A ano, nepřekvapivě ano. Ale je to docela zajímavé, že oni jsou třeba ještě jako víc narcistní, než jako jiný ostatní jako vystavený profese, jako třeba herci, jo, nebo sportovci, v těch zase taky, jakože teda narcistně jsou na tom většinou jako o kousek jako víc narcistnější než zbytek populace. Tak tyhle jako účastníci reality TV jsou jako ještě víc, jo. Takže jako,
0: to je jo, tom, a mně ještě i přijde, že...
1: A je docela i zajímavý, že jako lidi, kteří se koukají potom na tu reality show, jsou taky jako vlastně jako víc narcistnější, než třeba lidi, kteří to úplně nevyhledávají. Jo, takže to jako s tomhle tam jako trochu svůj k svému. Možná by to vysvětlovalo to, co se ti jako nelíbí na tom, jak to má tendenci jako odejít od toho, že teda tam dřív tam měla tu jako variabilitu různých lidí a dneska jsou všichni takový jako vyumělkovaně krásný, že to může být vlastně jo, jako ten efekt toho, kdo se na to kouká.
0: Hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
1: Jasně.
0: A pak jsou takový ty přežívací.
1: Jo, jo.
0: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
1: Jo, to je pravda, no.
0: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, který spolu nebudou fungovat.
1: No, ano.
0: A to je úplný opak toho, co my jsme hledali u těch astronautů, že my hledáme lidi, kteří budou spolu hlavně fungovat.
1: Ale jak jsem říkal v minulém díle, prostě jo, je to vlastně vybírání přes jako tím samým mustrem, ale chceš jako přesně ten jako opak toho, jo, že astronauti, kteří spolu mají fungovat v šílených podmínkách, vlastně tam nemá vzniknout to drama. A zase na druhou stranu ty vytvoříš jako šílený podmínky a dáš tam ty lidi tak, aby tam to drama vzniklo, aby to bylo zajímavý.
0: Já jako teda ještě, když se vrátím trošku k těm seznamovacím reality show nebo k těm vyvoleným a tak, to bylo taky jako dobrý, jo, že my jsme měli, když vyšli vyvolený, tak jsme měli takovou tu jako představu, že ta produkce tam do toho nezasahuje, že opravdu sedí za těma polopropustnýma zrcadlama a jenom to jako natáčej. No a dneska už víme, nebo i třeba ty řady, jak postoupily, že ta produkce to podporuje, nebo třeba těm lidem jako podává alkohol.
1: Jasně.
0: Mimochodem všimnul si, že v těchto reality show, když tam mají skleničky, tak ty skleničky jsou jako zabarvený, že nejsou čirý, jo? Že jsou třeba zlatý, stříbrný, ale není tam vidět, kolik máš pití. A to je kvůli tomu, že když to stříháš, tak nemůžeš porovnat, hele, tady měl víc pití, tady ho měl míň a pak ho měl zase víc, to je divný.
1: Ale vzhledem k tomu, že náš pořad střihám já, tak tomu velmi rozumím, proč to takhle mají, aby to šlo.
0: Ještě, že nejsme vidět. Ne, ale mně to jako přišlo jako zajímavý jako takový detail, ale vlastně to dává strašně smysl a je pravda, že třeba, proč jsme si vybrali Survivor a Zrádce, je o tom, že tam třeba ta produkce necpe ten alkohol, necpou tam tyhle ty věci, které jako ty lidi jako můžou jako nějak ovlivnit na nějaký jiný jako úrovni. Ale zároveň se tam jako vybírali v nějakých řadách docela zajímavý jako prototypy. A já se jako právě chci zaměřit tady právě na tyhle ty show v Česku. Teď to proběhlo jako několik řad, jo, jede to pořád a my jsme tady nějaký Robinsonův ostrov, to pak jako nějak ztroskotalo.
1: Počkej, Robinsonův ostrov, ok, dobře.
0: To, takže ta původní, jako to bylo původní nějaký něco jako původně...
1: Tak se myslím, jmenovala ta původní švédská show, ano, který ano, se potom ano, jako odvodil.
0: Ano, se to pak právě odvodilo, pak se koupila nějaká licence toho Survivora a teď to točí nějaká turecká produkce, která jich točí víc. A je pravda, čeho jsem si jako všimla, že třeba tam dávají důraz na věci, které nás nezajímají a že tam je třeba docela důležitý ten kulturní kontext.
1: Ok. Vůbec jsem se podíval na to nějakou historii tělen z těch Trotto Survivora konkrétně. Tak mě k tomu napadlo, že vlastně úplně jako pradědeček tělen z těch show, tak byly takový ty jako starý doby věci jako Pevnost Boyard například. Jo,
0: jo,
1: ty jako...
0: Takeš jeho hrad,
1: jasně. A nebo
0: to vždycky dávali v neděli před obědem.
1: Moje oblíbená Stopa Xapatánu, kterou taky už je jako velmi generační záležitost.
0: No to neznám já, ale...
1: No právě.
0: Ale já jsem o 10 let mladší, takže se to nepočítá. Ale jo, ale nebo my ještě jsme měli takový ten Fear Factor, že jo?
1: No a ještě to, co bych jako tam klidně zařadil, co se českého prostředí týče, tak jsou jako bakaláři. Jo? A teď proč? Jo? Protože to byly vlastně jako nějakým způsobem sebraný příběhy, který někdo sfilmoval. Tak zase to nějak s tou realitou souviselo. Jo? Pojďme k psychologii.
0: U těch Survivorů je zajímavý, že tam prostě jako nemají to jídlo a tak, ale musí tam ještě hrát nějakou jako sociální hru. Ze začátku jsou to dva kmeny, které jdou proti sobě, pak se v nějaký chvíli spojí, což je taky zajímavý, takový ten in-group, out-group efekt.
1: Okay.
0: A jo, hrajou tam nějaký věci proti sobě, ale mě v tomhle víc baví Zrádci. A já jsem ji nějak intenzivně jako nesledovala.
1: Městečko Palermo v televizi.
0: Jo, je to městečko Palermo a Pokr dohromady, bych řekla.
1: OK, dobře, že tam vlastně ještě něco navíc, než jenom, že tam hledáš, nebo že hledáš mafiána, tak nehledáš jenom mafiána, ale často dělá něco dalšího.
0: Jednak těch mafiánů je víc, pak jako můžou z tebe udělat mafiána a ty to můžeš odmítnout.
1: OK, a když seš mafián, tak nějak jako víc vyhraješ, jo, to vlastně?
0: No tak ty můžeš být ten, co vraždí.
1: No to jo, ale kdybys to vyhrál jako mafián, tak vyhraješ víc a teď nevím, jak to funguje.
0: Ne, tam je to, jestli jsem to pochopila správně, tak je to tak, že ty tam hraješ jako různý hry a třeba v tom Survivoru máš jako jasně danou částku na začátku, prostě vyhraješ tolik a tolik peněz.
1: Jasně, jasně.
0: A ty tady v těch hrách jako si jakoby ten rozpočet přibíráš. A je to třeba tak, že máš nějakou hru a tam se řekne, jo, musíte dělat tohle a tohle.
1: Jo, takhle, že vlastně tou hrou jako vytvoříš ten balík peněz, který jo. pak někdo zhrábne.
0: Jo, přesně tak.
1: Okay.
0: Přesně tak.
1: To je rozumný, to je chytrý.
0: Jo, a pak se jako...
1: Takže to vlastně tě vede k tomu, aby ty lidi spolupracovali, i když spolu kompetujou.
0: Přesně tak. A tam jsou třeba takové jako věci, že...
1: To už
0: ano,
1: je...
0: musí, ale abyste měli ten balík peněz,
1: to už je
0: do
1: hodně
0: toho cíle jak... se musí dostat aspoň 4 lidi.
1: A to, už je,
0: dostat...
1: to už je hodně jako z modelu evoluční psychologie.
0: No právě. A je to takový jako právě zajímavý, že mě baví jako na těch zrádcích, že tam třeba vezmu jako nějaký známý osobnosti typu Luděk Staněk nebo Jan Tuna nebo třeba herce, herečky, ale pak tam vezmu úplně jako random lidi. A ty si můžou jako vytvořit svou vlastní osobnost. A co mi ještě přišlo vtipný, že u nás ty dvě řady, co teďkom proběhly, vlastně vyhrály dvě ženský.
1: OK.
0: To je jako zajímavý. Jo, jako jsou tam samozřejmě i nějaký, jako ty soutěže.
1: To může být jenom statistický, ten, jo, to byly dvě řady, víš co.
0: Jo, tak... jasně. Ale je to jako... Je to jako
1: nevyhrou třikrát chlapy nebo něco.
0: No, jasně, Ježišmarja. Ale mně to přišlo jako vtipný, že měli takový jako odlišný ty strategie.
1: Mm-hmm. Hele, já možná ještě bych, úplně to nepředpokládám, že by tady někdo nebyl, kdo by si někdy nezahrál městečko Palermo ve společnosti, ale řekněme, že jo. Co to znamená, v čem to spočívá, co to ty vlastně zrádci, na co to navazujou, jak ta hra vypadá, ta úplně nejjednodušší společenská. Jo, že vlastně jako se sejdou lidi, mají nějaký role, který se rozdají, každý dostane jako tajně, si vylosuje nějakou úlohu a je tam pár takzvaných mafiánů. Který mají tendenci v průběhu, jsou tam takové jako fáze, přes den se lidi spolu baví a dohadují se, kdo teda je ten mafián a nebo ne, a v noci můžou mafiáni takzvaně vraždit.
0: Jo.
1: A dělají to tím, že se jako domluvějí a vlastně jako všichni se jako nesmí dívat v ten okamžik, ty mafiáni se probudějí, někoho vyberou a je to založený na tom, že vlastně potom během toho v uvozovkách dne se mezi sebou ty jednotliví hráči jednoduše bavějí a říkají si, seš mafián, nejseš mafián. A je to docela zajímavý hrát mezi kamarádama, protože jsem zjistil, že jako když to hrají s lidma, který znáš, tak je fakt těžký být mafián, jo? Že,
0: jo, protože
1: že to je
0: pořád,
1: prostě
0: že
1: na tobě vidět. Jo, že,
0: no, my jsme to hráli se sourozencema. Já mám 3 sourozence. Já prostě poznám, když můj brácha lže.
1: Mm-hmm.
0: A jako,
1: no, jasně, no.
0: Jo, a je to hrozně těžký, takže já si právě myslím, že tady to muselo být hrozně zajímavý. A ještě co mě napadá,
1: no.
0: Že tam jsou ty známý osobnosti,
1: aha.
0: Tak jako máš je nějak nakoukaný.
1: Jasně.
0: A tykon jako je číst, jakože oni nemohli mít moc tu roli, jako kdy lžou,
1: aha.
0: Nebo ta role, kdy lžou, musela být pro ně možná náročnější, než pro člověka, který tam jako
1: nelže. Ale to je pravda, že vlastně, když tam přicházíš z této jako pozice, tak seš tam jako trochu... Zase, pokud jako ta tvoje persona, kterou máš prostě pro že, svět, není nějakým způsobem opravdu hodně odlišná od toho, jak člověk funguje jako normální, prostě ta tvoje osobnost, tak to musí být docela těžký. Mě právě jako zaujalo, jak jsme se o tom bavili spolu, že vlastně ty holky, které to vyhrály, tak jako si vzali jako různý strategie, ale často, kdy to bylo založené na tom, že vlastně už od začátku úplně jako ano. Tam nebyly úplně za sebe. Jo, aby právě na nich nebylo vidět, jestli kecají nebo nekecají, protože vlastně jako celou dobu
0: už vlastně,
1: tak trochu kecali.
0: Já jsem poslouchala jako různý podcasty i od těch tvůrců, jako Vojta Kotek.
1: To mě tam taky zaujalo, že Vojta Kotek tam dělá teď takovýho cefura už. To
0: no jo, ale to je prostě, on je hot jako strašně.
1: No,
0: sorry, no sorry,
1: ale,
0: jako.
1: Ale už je v roli otce fura, že jo, tak to je.
0: No, ale je hot. Takže, ale jako otec fur je můj hrmě.
1: Okay.
0: Ale ne, ale spíš tam šlo o to, že oni si jich třeba ptali i v tom castingu, když prošli do nějakých jako bližších kol,
1: jasně.
0: Že vlastně kde nejvíc zalhali, jo? Co je to tvoje největší lež. A já jsem si říkala, tyjo, jako co bych jim jako řekla, protože vlastně jim nechci říct tu pravdu.
1: Mhm.
0: Takže bych zalhala o té lži. Jasně. To je úplně jako hrozně myšlenkový pochod zvláštní.
1: Mm-hmm.
0: A pak si říkám, jako já jsem člověk třeba, který jako vidí o lhaní a o lži hrozně moc,
1: okay.
0: Že už vlastně neumím jako lhát, protože vím, že by to bylo někde vidět.
1: Hele, jasně, my jsme se o tom bavili, že bychom udělali třeba jako jeden pořad, který by byl vyloženě jenom jako zaměřený na lhaní a co o tom jako psychologie ví, neví a tak dále. Mě na tom já teď udělám takovou jako drobnou synopsi, jo? Protože ona vlastně lež jako taková neexistuje. To, co jako ty čteš na lidech, je, no. Že oni se jako nějak při tom, cítí. Jo? Mm. A buď to se cítí nějak jako jinak než normálně a ty třeba zachytneš ten rozdíl. Jo? Mm. A to může být cokoliv. Jo? Můžou se cítit jako provinělé, že ti lžou, nebo se můžou cítit natěšeně, že jim na to skočíš. Jo? A všechno tohle to vlastně se o tom dá říct, no, že jako na tom je založený to, že nějakým způsobem můžeš detekovat lež. A zase, když toho člověka neznáš, tak tu pravděpodobnost máš nižší. Jo, jako když se dělali takový ty právě jako schopnost číst lež a toho člověka vůbec neznáš, tak lidi fakt jako v tom nejsou dobrý. Jo, prostě to nedokážou rozlišit nad úroveň náhody.
0: Příručky, takový to CIA, jako hele, on si šahá na nos a kouká doleva.
1: No,
0: prostě
1: ne.
0: To je fakt hloupost. Jo. Často i třeba to, že je člověk nervózní. Já mám ráda jednoho toho bývalého vyšetřovatele, agenta, který to jako byl i třeba nasazený na různý agenty nebo špiony, co tady byly třeba ze Sovětského svazu a tak, takže třeba říkal, hele, tam paní byla fakt nervózní celou dobu, jo, prostě se drbela, byla rudá. Tak jsem se jí zeptal, co se dělá, a říká, já nevím, jestli mám dobrý parkovací lístek.
1: Jo,
0: jo, jo, prostě že člověk může, ano, být, a zároveň, já jako se zabývám těma vyšetřovatelema a tak,
1: aha,
0: ono být u výslechu je už samo o sobě velmi stresující.
1: Jasně.
0: Takže ten člověk, že se chová jako divně, je prostě daný tou situací jako takovou.
1: Ale to je trochu jako nemlich to samý jako třeba v nějaký jako psychoterapii, že taky vlastně to, co vidíte jako tu emoci, tak jako je vždycky na místě vlastně si dá do kontextu, zeptat se toho člověka, odkud se vzala a tak dále. Může to souviset s tím, že co, že mi propadá prostě parkovací lístek a najednou prostě se chovám jinak. A tam je to docela zajímavý, že když jsme u těch vyšetřovatelů a třeba psychologů, tak když se jako studovalo svýho času, kdo teda by byl lepší na odhalování lži, tak nepřekvapivě to psychologové moc jako na to dobrý nejsou, protože v jejich popisu práce většinou je lidem věřit. Jo? Takže
0: ty a ty máš vyšetřovatelé jsou v tom lepší, protože v jejich popisu práce je lidem nevěřit.
1: Přesně tak. No. Takže špioni, vyšetřovatelé, tak v tom vycházeli, že teda jako v tomhle tom byli přece jenom.
0: Jo, ale to je prostě zase takový ten bias toho, jenom protože je to jako jejich práce jsou na to jako naučený. Jasně. Spíš nevěřit a proto jim to spíš vyšlo.
1: Tak.
0: Než to naopak vlastně je to i nějaký jako jejich jako psychická zátěž, protože třeba doma.
1: Jasně,
0: je to, jim to může překážet a tak.
1: To měl ten krásný příběh s tou kamarádkou, která její táta vyšetřovatel, tak jako měl tendenci spíš jako nevěřit v různých situacích,
0: ano,
1: v dospívání.
0: Ano, než věřit a vlastně, a jo, jako, jak mi říká můj kamarád, taky policajt, vyšetřovatel, správný policajt je aspoň jednou rozvedený. Je pravda to, že ty vyšetřovatelé jsou prostě nastavený nějakým způsobem a je to jako každý máme nějakou práci. Představ si, že jsi prostě stavební inženýr, jezdíš po stavbách, děláš ty revize. No tak prostě jdeš kolem baráku a vidíš tam ty odchlíplý okna, ano, a tohle, ano, a tak to vidíš, že jo?
1: Jasně.
0: No a my jsme akorát, to máme na lidi, no. To je horší možná.
1: No to stačí, že jsi jako partner někoho, kdo něco takového dělá, už taky máš to prostě, jo, když ho tam vykládá, tak už máš to vnímání taky jako pozměněný.
0: Jo, přesně.
1: Tam je vlastně zajímavý z psychologického pohledu, co tohle z toho umožňuje. A to, o čem se v psychologii jako mluví a to, co je prostě zajímavý, tak je vůbec jako ta naše schopnost toho čtení, toho nějakého jako společenského pole. Jo. A tohle vypadá, že je něco třeba, jo, jako proč máme třeba tak velký mozky, jo, že to může souviset, jo, jako když se podíváš na nějaký jako naše vzdálenější příbuzný, tak měli ten mozek poloviční, taky už uměli rozdělávat oheň, vyrábět nástroje a tak dále. A vlastně to, že se rozvinul člověk do současné podoby, tak může, nebo jeden z těch nápadů proč, tak je, že byl schopen vlastně pojmout jako daleko víc jako myslí ostatních lidí, jo, že si prostě namodelovat, co si kdo myslí, nebo co kdo dělá, nedělá, myslet za roh, jo, že tenhle ten si o mě myslí, že já mu teď kecám, mluví se o takzvaném Dawkinsově čísle, jo, že my jsme schopní, jako člověk je schopný zhruba pojmout vlastně jako 100 lidí ve svém okolí, že dokážeš s nima mít nějaký druh vztahu, jo. To znamená vlastně si jako modelovat
0: já si pamatuju, jak vzniknul Facebook a teď najednou, oni tam mají 300 přátel, ale Dawkinsovo číslo říká, že je to jenom 140. Jak to můžou být vaši přátelé?
1: No, že to jsou známí a tak dále.
0: No, jasně, no.
1: Ale jo, jako vlastně se uvažuje o tom, že třeba proč má člověk jako v současnosti takhle velký mozek, je skutečně o tom, že aby byl schopen pojmout jako tolik vztahů, jo, že aby byl opravdu schopen se pohybat v takhle jako velký společnosti a že to mohl být ten jediný rozdíl oproti těm jako našim nějakým předchůdcům, co vedlo k tomu, že v současnosti je prostě ten jako člověk současný, moderní člověk jako tak rozšířený a ty ostatní tady nejsou. Prostě jenom krsto, že jsme schopní vlastně jako pojmout daleko víc lidí. A vlastně všechno tohleto, jo, jako ta schopnost si říct, hele, tenhle ten člověk, asi bych ho, já nevím, nějak přepral nebo nepřepral, je to kámoš, není to kámoš, tak tohle všechno za A funguje v těch hrách a za B to ty lidi, kteří to jenom na to koukají, tak jsou schopní to tam vidět. Jo, jako, ale co jsem chtěl říct, jo, jak mluvíš o tom, že jim to tam jako různě stěžujou a vlastně vytvářejí situace, které jsou takový jako nezávidění hodný, jo, že to je vlastně jako těžký, tak s tím souvisí taky jedna věcí, která se studuje a to je vlastně jako lidská, řekněme, tendence nebo emoce, jako vlastně v češtině proto máme jako krásný výraz škodolibost. Jo, což je takový jako doslovný překlad toho jako německého Schadenfreude, což se jako spíš používá v literatuře. To je docela zajímavý, jako Němci proto mají ten krásný výraz a my jsme to teda převzali jako tu škodolibost a třeba v angličtině proto není samostatný výraz, tak se používá ten německý. Ale je to vlastně jako taková, jako řekněme, tendence lidí mít radost z neštěstí druhého člověka. Jo. A to je jedna z věcí, která se studuje, je to něco, co, o čem se bavili už, já nevím, Platón a řecký filozofové. A je to vlastně jako zajímavé, zase to souvisí s tou celou naší výbavou, jako pohybu ve společnosti, sledování nějakého svého, jo, jako jak si stojím ve společnosti, jestli mě ty ostatní třeba nechtějí prostě vystrčit někam na kraj. A škodolibost budeme pociťovat vůči někomu, kdo, já ne, třeba vůči nějakému jako politikovi, který ho nemáš ráda. Jo, někomu, kde je na nějaký jako vysoký pozici.
0: Jo, úplně užíváš si to, že se mu teď nedaří.
1: Tomhle
0: člověku.
1: Já
0: si pamatuju, že jsme se vlastně o něčem takovým bavili kdysi dávno na přednáškách jako o manželském poradenství s Pavlem Ratem. A jsme se ptali jako, hele, proč teda jako koukáme na ty výměny manžele? Tak on říká, no protože chceme vědět, že je na tom někdo hůř než my.
1: No jasně, no.
0: Jo? A ono, já si pak právě říkám, hele.
1: A zase, to ti dá tu zprávu o tom, jo. OK, nejseš na tom, jo, jako dá ti to vlastně ten přehled o tom, no, jak na tom seš ve společnosti.
0: Já mám prostě, jo, přesně. Domácí úkol. Hele, umíš si představit, že by si šel do nějaký takovýhle reality show?
1: Že bych šel do nějaký takovýhle reality show? Asi jo, asi by byl hrozně špatný, ale
0: Já si jako taky říkám, že občas na to koukám a jako nějakým způsobem ty lidi jako obdivuju. Protože já jako jo, chvilku vydržím držet nějakou jako štábní kulturu, ale pak jako bych to
1: nějakou
0: nedávala.
1: Nějakou jako masku, jo.
0: No,
1: že tam prostě
0: ale
1: něco.
0: Jako bych to pak nedávala, že jo.
1: No, já taky nedával. Já jsem jako vždycky byl hrozně rozklepaný, když někde jako pokra a podobné věci taky neumím.
0: Oni teda jako říkají, že prej údajně ty lidi, když jsou tam ty kamery, že se jako na to zvyknou, že to přestanou řešit.
1: Ale kamery jasně, takový ten prostě stage fright toho, že teda na tebe kouká kamera, to si dokážu představit, že to potom jako odfiltruješ. Ale vůbec jenom to jako třeba vědět o sobě, jsem co zrádce, mafián a mám to prostě před ostatníma skrývat, to by mi fakt jako nešla.
0: Já jsem nedávala ani bank.
1: No jasně, no a já to...
0: já nemůžu si představit,
1: že
0: by tady...
1: Já to znám prostě, jo, jako když to hrajeme s kamarádama, no, tak je to fakt jako těžký, jo, to prostě je to udržet.
0: Ale a já jako když lžu, jako na mě je to prostě poznat.
1: No, ano.
0: Jo, a jako a ještě čím víc vím, jak je to na mě poznat, tak tím je to ještě víc poznat, jo, takže tam já bych to nedávala.
1: No, jasně.
0: A já ani neumím třeba taky tomu Survivoru, já jsem na to fakt koukala i jako nějakou chvíli jsem to sledovala, i ty jako zahraniční, i ten český. A mě tam jako fascinovalo to, že umějí ty aliance a říkám, jak bych to měla udělat, jako jak to ty lidi napadne, jako nebo já možná jako můžu působit v tomto jak hloupě, ale mě to prostě vůbec nedává smysl. To právě to se mi líbilo jako Mikýř, že jako on to hrál, takže on tam šel tehdy, že jako to vlastně vytrolí, jo, že jo. To bude mít jako trošku na párku a ha. A on to takhle hrál, ale pak mu došlo, že jako nemusí to mít na párku, že jako mu to fakt jde. A ještě on to měl i dobře nakoukaný, on věděl, jako o co jde. A pak to začal hrát fakt vážně.
1: A on čel do Survivora nebo do...
0: Do Survivora.
1: Do Survivora.
0: A on ho vyhrál, že jo.
1: Ok. Wow.
0: A on ho vyhrál a bylo to právě takový, jako já jsem to právě tehdy sledovala, jo, protože on o tom jako mluvil, udělal si ty tetování, že to má těch nějakých 12 úkolů, co tam jako má udělat, jako nějaký, jako všichni, jo, jasně, jako tohle z toho. Ale já jsem jako třeba byla docela dost přesvědčena o té jeho jako psychologické hře, že okay. On je jako, jako myslím si, že jako je jako jednak vysoce inteligentní, ale i jako má vysokou tu emoční inteligenci, jo, okay. že jsem si říkala, to by jako šlo. A jako byl to jako nějaký atlet, nebo jako dělal snowboarding, že jo.
1: Dobře.
0: Takže jako má jako dobrou jako tu sportovní průpravu, jsem si říkala, jo, to zvládne. Ale myslím si, že ho kluka bude štvát, že nemůže jíst, jako jo, to asi jo. Ale bylo to jako hrozně zajímavý, jakoby, jak on tam byl jako nejdřív jako, že ha, srandy, a pak ho třeba podrazil jako nějaký jeho kamarád. A on byl z toho fakt jako nešťastný, jo. A myslím si, že tady v těch situacích, kdy ještě jak seš tam deprivovaný spánkem, hladem, tak je takovýhle podrazy jako...
1: No a to je zase jako zatím zajímavá ta psychologie, proč to vlastně s námi tohleto dělá, jo. Tohleto je zase nějaká univerzálie, něco, s čím se dokážeme ztotožnit. Když nás někdo podrazí, tak nás to prostě rozhodí. Protože jako se fakt jako vyplatí jako dlouhodobě z nějakého evolučního pohledu jako být z toho rozhozený, třeba tomu člověku nedůvěřovat, jo. Skutečně tam, jo, když se vezme to vězně o dilema, tak opravdu mu tam dá ten ban, ale potom zase, jo, takový to odpuštění, jo, takový to ban, jasně, ale někdy to zvládnu přejít, tak to dělá potom.
0: No a já si právě říkám, že i vlastně i tím, jak je to tam jako uzavřený ten sociální jako kruh,
1: jo.
0: Ty nemáš jako možnost jako utéct jako někam jinam. Že říkám vlastně, ono je tak, jako když jsi šikanovaný jako v nějaký třídě, jo. Musíš tam chodit každý den, je to hodně špatný a nemůžeš se bavit jako s nikým moc jiným, že jo. Tak mě to tak jako napadá, no.
1: Jasně, jasně. Hele, OK. Dobře, děkujeme moc za pozornost. Tohle to bylo z našeho dílu pro dnešek všechno.
0: Loučí se s váma Kája.
1: A Pavel. A náš pořad Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
0: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o leccem. Dnes je tu kromě mé osoby a Ivanky také Klára Gabrielová, která je, říkala, matkou, obyvatelkou Šumavy dodávám já a hlavně v současné době, nebo mimo jiné, saunérkou.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: My jsme chtěli, já jsem chtěla začít tím teda, že jsi Šumavanka, neboli že bydlíš na Šumavě. Ty jsi říkala, že sice na Šumavě bydlíš, ale že se teda jako Šumavanka necítíš.
5: Hele, necítím a je to jenom z toho důvodu, že tam, že jsem se tam přistěhovala a myslím si, že... Tam,
4: jsi naplava. Náplava.
5: Jsem taková jako náplava, to za prvý a za druhý ti lidé, kteří tam žijou, jsou na to velice hákliví, takže...
4: Starou
5: jako
4: na náplav, jo?
5: No, na jakékoliv byť jenom projížděvší Šumavou lidi, osoby, bytosti.
3: Aha, takhle až. A tady, Klára, všímám si, že na rozdíl ode mě umí používat přechodník, to by se líbilo našemu kolegovi Standovi Zajíčkovi.
4: Standulovi, Zajíček by z toho byl celý
3: projížděvší, ten by byl úplně v ajfru, že
4: nebo
3: to někdo poslouchá. Nebo takzvaně
4: odvařený. No dobře, ale proč ses teda vůbec stěhovala na tu Šumavu? To nás zajímá. Jak se člověk, ty jsi bydlela v Praze, to si nám psala i ve svém mailíku, že si bydlela v secesním baráčku v Pražuldě a že ses najednou octla v domku na Šumavě. Tak jak ses tam octla?
5: Hele, mně se v mém životě vlastně běžně děje to, že když nastane nějaký okamžik nezbytná nějaká potřeba se někam přesunout, tak já spálím mosty a odjedu.
3: Jako doslova?
5: Téměř doslova. Ne, prostě zapomenu na všechno, co na tom místě se mnou existovalo a zmizím.
3: Aha, a že necháš tam věci?
5: Ne, já mám většinu svých věcí hodně ráda.
4: Ta Praha, Šumava, to nebyl tvůj první přesun?
5: Nebyl to můj první přesun, já jsem se takhle přesouvala po xkrát v mém životě.
4: Tak pojďme detektivně teda zapátrat, odkud kam ses přesunovala, co si pálila předtím už.
5: Fajn, já jsem se narodila v Hranicích.
4: Fajn. Fajn.
5: Já jsem s tím docela fajn. V pohodě.
4: Jo,
5: hele, narodila jsem se v Hranicích.
4: A na Moravě.
5: Na Moravě. A odsud jsem zmizela vlastně nejdřív do Valašského Meziříčí, potom do Brnečka.
4: A tak to je takové klasické.
3: To
5: jsou takové školní přesuny. Ale vlastně jsem v dětství žila ještě nedaleko hranic na vesnici a od tam teď jsme se museli taky přesunout, což bylo takové jako vlastně bolavý, protože ty vzpomínky na to místo, kde jsem vyrůstala, byly takový jako vlastně ještě hezký.

0: To bylo ještě úplně jako takhle, abych to upřesnila, bylo to chvíli předtím, než ta škola oficiálně skončila, takže já jsem se už jako v průběhu vlastně toho posledního ročníku
1: už si pálila průběžně.
0: Už jsem vlastně věděla, že budu pálit jako. Takže jsem pálila a zmizela jsem vlastně v průběhu toho posledního ročníku do Prahy.
2: A jak se pálí teda? Hele, takhle jako když teda se budu chtít stěhovat z Brna do Prahy, to třeba takový to přesun Zuzka taky udělala, ale Zuzka podle mě ty si Zuzku tolik nepálila.
1: Já jsem nepálila, já právě nevím, čem právě to spočívá.
2: A ty říkáš, že pálíš teda, tak jaký je rozdíl mezi Zuzkou, která nepálí mosty a mezi tebou, kdo pálíš? Tak jak pálení probíhá?
0: Ale pálení probíhá hlavně tak, že na spoustu věcí chceš docela urputně zapomenout.
2: A vytěsnit, jo?
0: A vytěsnit.
2: Aha.
1: A vymačíš si kontakty z toho předešlého města?
0: To ne, to zase to jako ne. Tak až tak ne. Jako, musím říct, že já mám v Brně pořád jako i přátelé, které ráda kdykoliv uvidím, uslyším.
2: No jestli ty to trochu s tím pálením nepřeháníš, že to není příliš silné slovo. Ty možná budeš jako Zuzka, že taky nepálíš, ale myslíš si, že pálíš. Tak si v Brně dokončíš velkou školu, chceš zapomenout na nějaké věci, tak všichni asi chceme třeba zapomenout na některé věci, ale jak probíhá teda to pálení podle tebe? Jsme se k tomu zatím ještě nedostali.
0: Jasně, no prostě odstřihneš se od toho místa, odstřihneš se od některých lidí a od některých zvyků, které si prostě třeba dejme tomu těch XY let v rámci té vysoké školy.
2: Třeba zdobení vánočního stromku, nebo od jakých zvyků?
0: Třeba příklad? Jako potkávání se s lidma, které vidět nechceš.
1: Jo, takže jde o nějaké konkrétní lidi, které
0: vidět
1: nechceš.
0: A v tom lidi prostě potkáváš, i když
1: to je
0: nechceš. A já jsem prostě...
2: Jako protože je malé?
0: Je to tak. Nejsem malé, ale vlastně asi jo, no, když se to tam tak jako často děje.
1: Já si měřím podle některých lidí hodiny, když jdu, já chodím jedním směrem, oni chodí každé ráno druhým směrem a když konkrétní slečna je už blízko mě, nebo ji potkám třeba 50 metrů od baráku, tak vím, že jdu pozdě.
2: Jdeš pozdě.
1: Jo.
0: Proběhne přesun takový poměrně kvapný.
2: A jak dlouho ti to trval ten přesun? Že teda ty si teda v Brně už cítíš puzení, takzvaně, můžeme to tak nazvat. Puzení k pálení, pépéčko.
1: Bude hořet.
2: Cítíš pépéčko, že bude. A co teda učíš? Koupíš si banánové krabice na stěhování nebo...
0: Ale myslím si, že to byla akce v rámci třeba jednoho měsíce, kdy jsem asi dvakrát jela do Prahy se podívat na nějaký bydlení schudný. A vlastně mě neuspokojila ani jedna z možností, která se tady jako vyskytla. A já jsem si prostě přesto všechno řekla, hele, já jedu prostě, já to vezmu. I když to je docela bláznivý, tak celá tahle operace je natolik bláznivá, že prostě to udělám. Takže jsem se nastěhovala do zajímavého bytu se zajímavou minulostí.
1: A zajímavého jako špinavého?
2: Nebo? Eufemismus? Vlastně, že tam zavraždili? Někdo umřel?
0: Já myslím, že tam vyrůstala Lída Bárová.
2: V tom bytě?
0: V tom bytě.
2: A kde to je taky byt, kde vyrůstala Lída Bárová?
0: Ne, na Letné.
2: Jo. A to ti řekl ten realitní makléř?
1: Ty jsi tě neklamal.
2: Právě.
0: Hele, neřekl mi to ten realitní makléř. Zjistila jsem to od spolubydlících, protože nás tam bydlelo nemálo.
2: A to jako, že vy jste tam nějak potkávali nějakého jejího ducha dětského? Nebo jak to ty spolubydlící jako věděli, že tam vyrůstala Lída Bárová?
0: Vědělo se to, já nevím, odkud oni to věděli, ale předpokládám, že to není žádná jako tajná informace. Byl to dům, ve kterém žil její otec a ona tam chvíli pobývala vlastně taky jako malé dítě. Mm-hmm. A víc o tom, jako vzhledem k tomu, že v tom bytě jsem vlastně potom už nebyla. Tak už
2: takže to bylo ale
0: nevěhla.
2: Teda spolubydlení.
0: To bylo spolubydlení.
2: A teď jako to, ta zajímavá minulost, to spočívám se, že to bude něco hrozného, jak říkala přesně Zuzka, že tam byl třeba někdo zavražděn, tak ta zajímavá minulost spočívá jenom v tom, že tam chvíli bydlela Lída Bárová.
0: A taky tam bydlelo spoustu lidí a spoustu lidí se tam jako protočilo a otočilo a spoustu existencí tam tudy prošlo a bylo to vlastně pro mě svým způsobem dost překvapivé, protože jsem si říkala, že to jako neustále překračuje hranice toho, co by ještě jako normální člověk byl jako schopný zvládat.
2: Jako takový průchodák, že to bylo?
1: Jako v rámci spolubydlení, myslíš?
0: Taky.
2: Já
0: jsem se nastěhovala do pokoje po skvoterovi, který prostě uzavřel sezónu, kdy jako nezbytně nutně dlouhý čas musíš strávit v nějakým bytě, aby zase jako se odstěhoval zpátky do nějakého skvotu. A vedle mě bydlel jeho dobrý kamarád, taky bývalý skvoter, který žil s modelkou. A
1: to je z nějakého seriálu.
2: Yes. Na platformě, přesně.
0: Ano, a
1: no,
0: taky
1: hodně
0: tam...
1: skvoteři bydlí s modelkama. No.
0: To bylo zajímavé duo. A taky jsem tam potkala, kromě jiného, skvělou holku, kamarádku, umělkyni Magdalenu Kvátkovskou. A mimo jiné tam byla vlastně Iveta Plná, malířka, taky
1: no, ale ty jména se znám.
2: Nikomu ty jména nikomu neřeknou.
0: Ale jako, sice neznáte, kdyby jsi
1: řekla
0: to
1: Frida Kahlo.
2: Přesně.
0: Frida Kahlo to
2: Pablo Picasso. No ale jako já pořád čekám, že to bude něco jako hroznýho, nebo ty zajímavá minulost, zajímavý by toto bylo nad moje hranice a tak.
1: Ale nevíme, co se
2: a
1: tam dělo.
2: Řekne, že tam byla Květkovská, Squatter s modelkou a mě to zní celý jako pohoda. Tak asi byla to pohoda, nebo to byla nepohoda?
0: Hele, byla to, jako já myslím, že to vlastně byla nepohoda, ale...
1: A v čem?
0: Já jsem byla tak jako...
2: Dobrá otázka.
0: Já jsem byla vlastně tak ráda, že jsem, ať jsem, kde jsem, prostě zrovna tam, že jsem to tak nějak jako vlastně přežila.
1: Jako první bydlení
0: Hele,
1: v Praze.
0: Ten tejpek, co bydlel vedle mě v pokoji s tou svojí modelkou, tak měli dva nějaký strašně ostrý psy a já jsem se tam nastěhovala s kocourem. Takže mě řekl, že by jako sice nechtěl avizovat, jako že se to stane, ale že se to stát může, že třeba přijdu domů z práce a můj kocour prostě bude mít prokousnutý plíce.
2: Aha,
0: to
2: že zrovna plíce, takže
1: zajímavý
2: výhruška,
1: polamaný žebra. Takže takový mezidruhový konflikt.
2: Tak, ale nestalo se nic, tvůj kocour to přežil.
0: Ten byl moc chytrej, takže nestalo se nic naštěstí.
2: Tak dobrý. A potom teda, já myslím, že už další obyvatelstvo toho bytu to nemusíme vyjmenovávat.
1: Jako hodně, množství, tak, bylo to je jasný.
2: A pak si teda se nějak přesidlovala v rámci té Prahy, jo? A pak si už se přesidlila na tu Šumávku, nebo pak ještě
0: jo,
2: mezi tím si...
0: Hele, já jsem se vlastně jenom z toho bytu po poměrně dlouhé době přesunula do bytu, kde jsem byla sama. A tam jsem vlastně byla do té doby, než jsem se přesunula na Šumavu. A ten přesun na Šumavu vznikl proto, že jsem se potkala s jedním klukem, který, ano, to už tak bývá, který je teďka můj manžel.
1: Takže s manžou.
2: A ten byl ze Šumavy, nebo
0: a
2: on
0: ten
2: chtěl
0: je,
2: na Šumavu.
0: Ano, pochází ze Šumavy, přesně z toho místa.
2: Takže on
0: žijem.
2: Se vracel ke svým kořenům a ty si teda naopak se vracela ne ke svým
0: no,
2: kořenům.
0: Já jsem se jako k žádným kořenům vlastně nevrátila a jako ty kořeny možná jako někde se snažím zapustit, nevím. No.
2: A teď je teda zapouštíš na Šumavě v domečku, je to tak?
0: Je to, ano, je to starý dům na Šumavě, na vesnici, která už jako vlastně skoro nikam nevede.
2: Takže
0: to je
2: malá vesnice.
0: Je to malá vesnice.
2: A kolik vás tam je třeba 5?
0: To já bych řekla, že možná jako nejsi daleko od pravdy, protože ta vesnice je
2: takže
0: pochopitelně...
2: Takže ty, tvůj manžel, tvoje děcko, stále jsou 3.
0: No a pak ještě...
1: Starosta.
0: Hele, starostu ta vesnice nemá.
1: Nemá.
0: My jsme fakt jako, my nemáme třeba ani kanalizaci. Tam prostě nejsou vodovody, jako my jo. Máme jenom studnu. A...
2: Vy jste jenom takový jako pár chaloupek rozesetých někde po strání, jo?
0: Úplně ne, jako je tam návez, je tam vlastně řekla bych dost domečků, ale do těch domečků prostě nejsou tam stálí obyvatele. Ve většině případech mně přijde, že ti lidé tam prostě jezdí jenom jako rekreačně.
2: Ale jo. Vy tam teda jste stálí obyvatele.
0: My jsme tam stálí obyvatele.
1: A kde si kupujete potraviny v té vesničce? Můžeme říct název té vesničky, nebo se bojíš nájezdu turismu?
0: Ne, to bych se ani nebála, jsou to Kundratice.
2: Kundratice.
1: Oni jsou totiž pozor Kundratice. No, a Kundratice je plest.
2: Ano, ale Kundratice, pozor, ty jsou v Praze, to je čtvrť. Kunratice.
1: No ne, ale i vesnice Kundratice na Moravě, tam má chatu moje rodina.
2: Aha, vy máte chatu všude, Zuzko, podle mě vždycky máme nějaký díl, tam se něco řekne.
1: Budou a tak když máš velkou rodinu, máš víc chat.
2: V Jindřichově Hradci a Zuzka, no a tam mám chatu.
1: Ale neříkám, že já tam mám chatu, ale moje rodina,
2: chatu,
1: to je rozdíl.
2: Takže vy máte v Kunraticích,
1: chatu.
2: Ale ne pozor v těch v Praze, ale v Kundraticích na Moravě.
1: Ne
2: máte...
1: v Kund, ale v Kun.
2: Vy máte jenom v Kun. Jo. Takže v Kun máte chatu a ty bydlíš v Kundraticích. Mm-hmm. Tak. Takže Kundratice tedy na Šumavě a tam jste se nastěhovali zrovna do těch Kundratic, jako protože vás to tam nějak táhlo, nebo že tam byl levný barák, nebo...
0: Ne, vůbec. Tam to se jako stalo vlastně tak, že ten můj manžel tam zdědil dům po své babičce.
2: Po babičce, takže to je dům z historií teda.
0: Je to dům z historií, no a ještě teda, než tam žila ta babička, tak tam žili Němci, než je vysídlili, takže to má takovou, je to pohraničí zkrátka bývalé.
2: Takže to má pohnutou ano. historii.
1: A ty tam vaříš tam na plotničce nějaké, nebo na tam kamer. Máš elektrifikováno a tak dále?
0: Ne, tak zase tak necivilizovaní tam nejsme, mám normální kuchyň, normální sporák.
2: A před jakou dobou nebo kolik let už v těch Kundraticích žiješ a jaký to byl ten přesun? Nebyl to šok, že ty jsi z takového spolubydlení, které bylo teda spíš nepohoda, ale přece jenom
1: byla
2: tak
1: pohoda. Do Bárovou.
0: No jasně, tak to bylo jako, to byl extrém, ale pak byla vlastně velká pohoda, to bylo právě v tom secesním domě. A
2: pak najednou seš na
0: Ono to právě nebylo úplně najednou, protože na do toho domu jsme pochopitelně nějaký čas jezdili taky rekreačně.
2: To no, pochopitelně, to my nevíme. Takže jste tam jezdili jako na chatu takzvaně.
0: Jako na chatu, přesně tak.
1: A pak jste tam jednou prostě zůstali úplně.
0: No já myslím, že to byl takový jako plán mýho muže, který to měl prostě jasně.
2: Že řekl jednou o prázdninách, tak a už nejede auto. No tak to teď už nemůžeme zpátky do Prahy, asi to nepůjde. Nejde to opravit.
0: Ne, jednou takhle jako vlastně se rozhodl kopnout do domu a vyměnit okna a udělat
2: tam nějaké... Kopnout do domu metaforicky, jakože.
0: Metaforicky.
1: Jako udělat tam čoromoro, jo?
0: Udělat tam vlastně takové stavební čoromoro, nějaké opravy zahájit.
2: Takže manžel zahájil opravy a tím se naznačilo, že tam už zůstanete na pořád.
0: A tím se vlastně rozjel celý tady ten jako mechanismus toho stěhování, protože de facto za 3/4 roku jsme se tam fakt přestěhovali.
2: No a teď se tam přistěhuješ na Šumavu z Prahy a jaké jsou tvé pocity? Říkáš si, to je super, slyším tady ptáčky, v noci síčka, nebo jsi říkala, tady je ale ticho, bojím se.
1: V potoce, anebo naopak, v potoce je mrtvá koza, nelíbí se mi tady.
2: No, to tak bývá v potocích na Šumavě.
1: Zdutá koza, to si tak představuju.
0: No my tam máme takový jako velice specifický jako vodní útvar, je to rybníček, vzhledem k tomu, že na té vesnici není žádná kanalizace, tak mám pocit, že všechny přepady jako tečou právě do toho rybníčku, je přímo pod naší zahradou, takže občas jako takové nelibé porivy.
2: Takže smrdutý rybníček.
0: I naší zahradou, ale...
1: Jako porivy charakteru
2: smradu.
1: Čichového, jo? To jsem nevěděla, jestli říká porivy, jo? Takže nějaký smrádek tam máš.
0: Prostě smrádeček. Jo.
2: Ale teplíčko. Ale teplíčko.
0: Ne, ty Šumavě, no.
2: No ale zpátky teda k těm tvým pocitům. Zatím teda jsme se dozvěděli, že tam máte smrad občas z rybníčka, ale smrad není pocit.
0: Jasně.
2: Jsem psycholog.
1: Ale ze smradu můžeš už mít nějaký pocit.
2: To jo.
0: No hele, není to tak jako urputný, aby mě to jako neustále jako nutilo přemýšlet nad tím, kam se zase přesunu. A neměla jsem jako špatný pocit v žádném případě, protože jsem se hlavně jakoby ocitla na místě, kde jsem možná chvíli jako měla ten čas na to být sama a v klidu a nepotkávat lidi na nějaké jako běžné denní bázi, prostě jenom když jako chci nebo potřebuju.
1: A sousedstvo, kromě teda rodiny, sousedstvo tam potkáváš? Nebo ne?
0: No právě sousedstvo tam potkávám minimálně, anebo v nějakých jako intervalech pravidelných, protože to jsou buď to lidé, kteří tam jezdí rekreačně, anebo lidé, kteří se tam ocitají jenom o víkendu z toho důvodu, že nepracují v tom místě, nebo jako vlastně vůbec včera. Ne?
1: A nechybí ti právě třeba kamarádky, nebo babičky, nebo někdo, kdo by tě třeba obtěžoval, nenudíš se tam?
0: Hele, úplně se nenudím a babičku tam teda shodou okolností máme nedaleko ve městě, v Sušici.
2: Ale to je jako jiná babička, než co je po ní ten dům.
0: Ne, ta už...
2: Ta zemřela.
0: Ta už zemřela.
2: Takže to je jiná babička a ta je v Sušici ve městě.
0: Ta je v Sušici ve městě a může k nám kdykoliv přijet, nebo my za ní, takže tam ta vzdálenost jako úplně nechybí. Co mě občas chybí je třeba, jsou mý rodiče, kteří jsou daleko, daleko ode mě.
1: No a jak to řešíš teda? Máš tam internet?
0: No tak internet pochopitelně máme.
1: No pochopitelně, já nevím, co tam máte.
0: Máme.
2: Zatím jsme se dozvěděli, že tam máte internet a smradlavý rybníček, takže...
0: A taky sporák a normální kuchyň.
1: Takže četujete si.
0: Jo, často, ale jednou, no a řeší se to tak, že prostě jednou za čas podniknu jako velkou výpravu a musíme jet prostě za nimi, no.
2: A v čem spočívá tam tvoje jako náplň pracovní, ve smyslu, že když jsi teda na tak malinké vesnici, kde není ani starosta údajně a jsou tam převážně lidi, co tam mají chalupy nebo chaty nebo jezdí tam rekreačně, tak co ty tam jako můžeš dělat za práci? Tam si asi trafiku neotevřeš.
0: No, ale jako mohla bych, hele. Tak jako shodou okolností nedaleko taková jako stavba připomínající trafiku je. Vlastně mě pobavilo, že by na takovém místě mohlo něco takového jako prostě
2: být. A nevím, jaký by si z toho měla úplně výdělek.
0: Já taky ne, ale bylo by to jako, vlastně by se mi to asi líbilo. Ale
1: jako performance trafiku v prázdné vesnici.
0: Hele, a já za prací jezdím právě do té Sušice a jezdím tam na místo, kde je sauna a kde vlastně dělám, teď v současné době ne, teď se tam vyskytuju jenom vlastně brigádně, ale než se mi narodil syn, tak jsem tam vlastně vedla celý ten wellness.
1: Jakože jsi byla CEO toho wellnessu, jo? Nebo nějaký jako manažer?
0: Úplně ne, byla jsem prostě vedoucí toho wellnessu.
2: Vedoucí teda v sauně. Nebo v wellnessu.
0: V saunice. On, jak říká se tomu tak nadneseně wellness, ale je to prosím vás jedna finská sauna a pára.
2: No tak co?
0: Hlavně to spadá, hlavně to spadá pod bazén, takže to není úplně takový to jako wellness, jak si jako lidi představujou.
1: Jo, jaký
0: jako...
1: spa, takže je to u bazénu.
0: No, je to u bazénu prostě.
2: A k tomu se zpřichomejtla teda jak? Ty ráda chodíš do sauny a tam měli na nástěnce napsáno scháníme CEO.
0: No strašně dlouho to tam měli, no.
2: Jo, jakože hledáme vedoucí a nikdo se nehlásil.
0: Nikdo nechtěl. A vlastně já jsem to jako tak sledovala z povzdálí, nebo občas jako zblízka, protože jsem do té sauny samozřejmě chodila. Pak jsem si říkala, hele, tak to asi prostě jako volá potom to minimálně vyzkoušet a přihlásit se.
2: No a přihlásila
1: se. Tak
2: se
1: přihlásila a tam napsala životopisnou motivák.
2: Miluji sauny.
1: Mám ráda.
2: Od dětství se ráda potím.
0: Úplně nevím si o dětství, ale v nějaký moment životní to jako se stalo. A ne, já jsem se tam přímo potkala s člověkem, který tehdy toho vedoucího dělal a řekla jsem mu, že prostě bych to ráda zkusila.
2: A on dělal toho vedoucího, že už to dělat nechtěl? Takže tak, schránil tak, za sebe na... A
1: proč byl
2: to,
1: vyhořelý.
2: A proč to dělal? Vypálený už do sauny.
1: Vypálený uhlík.
2: Takže to už byl vyhořelá kamna vyčouzená. Nebo proč to dělat nechtěl?
0: Ne, ale těšil se do důchodu.
2: Jo, takhle. On už jako
0: těšil se, tým... že bude cestovat a že už čistě. Prostě nebude muset brát každou směnu, kterou někdo nechce.
1: Jo, že už chtěl mít klídek. Takže ses přihlásila do výběrového řízení, ve kterém jsi byla sama?
0: Byla jsem v něm sama. Aha.
2: A probíhalo to výběrové řízení nějak?
1: Trojkolový.
2: Nebo jenom ten týpek řekl, a konečně se někdo přihlásil, super.
0: A probíhalo to přesně tak, jak říkáš.
2: Jo, vlastně přijď zítra.
0: S tím, že jako tam ano, zaznělo ještě to, přijď prosím tě tehdy a tehdy a dáme si tady jednu směnu spolu, jo?
2: Jo, takže to bylo rychlý pohovor teda, to bylo rychlé přijímací
0: to bylo
2: řízení.
0: Hodně.
1: A co v té profesi vlastně děláš? Jsi chystáš ty uhlíky, nebo tam děláš ty
0: tam
1: saunové
0: uhlíky,
1: rituály?
0: Uhlíky, nevím.
2: Ani
0: teda.
2: Žádný uhlíky, Zuzko, nejsou.
0: Ta, ty jsou. Ale jako můžou být, že je zapálíš a jako budeš tam třeba provozovat nějaký...
1: No
0: ale...
1: u těch saunových rituálů tam byly takové uhlíky a na to se lil...
2: To jsou, kameny, Zuzko.
1: To jsou kameny, aha. A že na to se hážou ledy, ne?
0: Kameny.
1: No, někdy, to jsou lávové kameny, no. Aha.
2: Že oni ty kamna totiž nejsou na uhlí,
1: jo,
2: ale to
1: takhle,
2: jsou kamna
1: tak
2: v sauně.
1: Já nevidím. Jo.
2: Na elektřinu. A na nich jsou jako naskládaný kameny.
1: A to jsou kameny, no tak nic, tak těsně vedle. Tak co tam teda děláš?
0: Hele, úplně všechno vlastně.
1: A to je?
0: No. To znamená, že všechno. Já si tam řeším
1: ten
0: provoz. Ne, naštěstí tyhle ty věci. Asi bych je taky mohla vlastně dělat, to mě nikdy nenapadlo, ale to tam dělají za mě jako hodní pánové strojníkové, strojníci. Takže provoz nebo spouštění ty se mne neřeším, ale vlastně úplně všechno. Od nějakého jako elementárního jako úklidu a řešení jako věcí v zázemí, objednávání věcí na báreček, tak právě přes třeba džusy.
2: Džusíky, minerálky.
0: Moštíček jablečný.
2: Ručničky tam řešíš, prostě radélka a tak?
0: No ano, to taky. No
1: tam je velká průtoč, ne, těch ručníků. Kolik tak protočíte ručníků za týden?
0: Ručníky radla. Ne, prostě radla. Jo. Netuším, kolik se jich tam protočí. Teď jako nemám, ale hlavně jako v létě je to vždycky méně.
1: Jo.
0: Lidi tady nejsou úplně zvyklí chodit v létě.
2: To je lepší právě, to je v saunách, je volno.
0: Přesně tak, je tam volno a je to úplně super.
1: A saunové rituály děláš nebo ne?
0: No ty právě jsem byla nucena začít dělat.
2: A to chtěli, potom je to někdo vyžadoval, jo?
0: Přesně tak, tam jsou na to totiž návštěvníci tamní sauny zvyklí a vyžadují to.
1: Je moderní, že?
2: A to musíš dělat ty, anebo ty na to najímáš ty takzvané saunery, kteří dělají ty rituály, anebo to přímo se po tobě vyžadovalo, aby ty to dělala.
0: Ne, jako to je součást pracovní náplň. Jako udělat tam v rámci prostě té směny nějaké domluvené množství ceremoniálů.
2: Ceremoniál.
1: A tu dramaturgii těch ceremoniálů si můžeš vymyslet sama, že si vymyslíš, já nevím, Beyoncé, rituál, nebo Černá kněžka, nebo hadí rituál.
2: Jsem minule viděla, že jim měl tam na Rammstein.
1: Já jsem viděla
2: slovanský. A týpek tam máchá
1: ručníky. Pak Dark Country, to měl takový zrzavý člověk v klobouku.
0: Takže Zuzko, chodíš do
1: sauny, jo? A Zdeněk Svěrák. Já jsem tam byla jednou a zažila jsem...
0: Tady toto.
1: Dark Country, tady toho zrzavého muže.
2: A ty jsi na to přímo šla teda.
1: No já jsem chtěla vidět, jak to vypadá, já jsem na to nikdy nebyla, takže jsem byla na Dark Country, Zdeňka Svěráka, rituál jsem bohužel nestihla a pak tam byla slovanská epopej, nebo co.
2: A to byla hodně, takový rozptyl širokej, teda jako jo? Dark Country, Svěrák a slovanská epopej.
1: Pro každého
2: epopej.
1: Něco. No.
2: Si každý našel mě.
1: A tak jakou ty zpracováváš tématiku? Šumava?
0: No jasně. Hele, já to asi nedělám úplně tak, jak si vlastně možná představuješ, i když po takovém zážitku jako je mi jasný, že to člověku asi utkví.
1: To
0: jako
1: utkví, no.
2: A jak to teda děláš?
0: Já jsem se rozhodla to pojmout tak, aby to bylo příjemné především mně, protože já jsem přesto, že vlastně saunuju jako spoustu let a saunovala jsem ještě předtím, než se jako mi přihodilo tohle, tak jsem ceremoniály nevyhledávala. Mě vlastně jako
2: já
0: ne...
2: je právě vyhledávám, ale jakoby v opačném gardu, že vždycky je dobré, když jdeš je ten ceremoniál, že ty lidi z té normální finské sauny odejdou do té, kde je ten ceremoniál. Aha. V té, kde není ceremoniál, je volno. Aha. A většinou si tam sám, anebo tam je málo lidí. Takže je vyhledávám jako takhle opačně.
0: Tak v tom případě bychom se možná potkali.
2: Spolu teda. A ty si teda ale teď musela přejít takzvaně na druhou stranu barikády.
0: Přesně tak, tady z toho jako rušivého prvku se muselo stát něco, co budu dělat ráda. A jako asi se to i stalo.
1: A to znamená, jaké máš ty rituály? Ale nějaké klidné?
0: Já dělám spíš aromaterapeutické. Ano, třeba taky mám tam jednoho hosta stálého, který prostě vyžaduje levandulový. Levandulovou
1: my boy, my boy.
2: Ten už na tebe čeká, Zuzko.
1: A takže to tam rozprášíš, tu levandulovou esenci a seš tam s ním. A jinak jako tam, protože někdy je to takové expresivní, že tam
2: pouští
1: ten
2: ta
1: dark country, ten tam jako nějak skotačil s tím kloboukem, nebo ta holka u slovanské epopeje, ta tam taky řádila, jak nametená. Takže ty máš spíš takový klídek.
2: Ale můžeš nějak taky velmi... máchat tím ručníkem,
0: hele,
2: ne?
0: A skákat. Mácháš, můžeš a nemusíš. Jako jo, ono stačí často, Saše, když podlejváš kameny a vlastně ta tou vlhkostí toho vzduchu, ta teplota jako stoupá prostě pocitově natolik, že jako člověk nemusí jako zbytečně.
1: Jo, že nemusíš se tam tak přivádět, protože ona tam dělala nějaké přemety, já jsem si říkala, proč?
2: Že ono se v tom i soutěží totiž, takže podle mě tam to jako vyžaduje potom.
1: Performativní
2: saunerství. Akrobaci. Ale ty tedy to děláš tak jako poklidně, že teda a hudbu nepouštíš?
0: Hele,
2: nebo
0: hudbu pouštím, protože to by tam lidi poslouchali, jak jako u toho funím. Ale...
2: to byl takový specifický rituál. To je voprus.
0: Ale tak jako může se stát. Jako to,
1: a co pouštíš třeba za hudbu?
0: Velmi různou. Jako, no to je, jako, nemám žádný jako specifický žánr. Jako,
2: a ty
0: mám
2: si tam
0: přineseš
2: jako nějaký repráček?
0: Nebo jak... já tam
2: svůj repráček. A pak to pustíš z mobilu?
0: Z mobilu.
2: A ten mobil, ale ten mobilek asi necháš venku, že? Ten, nebo do sauničky si ho vemeš?
0: Moc jsem to neřešila, normálně jsem si ho nechávala uvnitř v sauně. A
2: pak se rozteklo.
0: Pak jako začal být takový pomaloučky, tak teď už to radši nedělám.
1: A ten repráček taky by se mohl roztéct, ne? Nebo
0: tak jako seš tam rámcově 10, maximálně 15 minut, takže jako nerozteče se a hlavně necháváš ho dole, tam je většinou jako zasnesitelná teplota.
1: No a jakou máš zkušenost s tím, že někdo tam třeba hodně jako odkládá ten ručňajs a nějak se hodně jako tam exponuje?
0: Jako obnažuje.
1: No, to nemáš tu zkušenost?
0: Ale mně to připadá v celku jako normální, protože jako když jdu do sauny já, tak to taky dělám. Jako...
1: Že tam rozcapíš prostě.
0: Ne, jako nerozcapím, to zase jako úplně takhle bych to nenazvala, ale prostě lehnu si na prostěradelko a ležím tam, samozřejmě nemám žádný plavky nebo něco takového.
2: To ani nesmíš u nás mít plavky. Ale zajímavé, že v některých zemích se to naopak vyžaduje, abys měl plavky.
0: Což jsou překvapivě třeba jako skandinávské země.
2: Třeba ano, na Islandu, anebo někdo říkal ve Francii, že tam musíš v plavkách.
1: Že mě říkala jedna ta moje kamarádka, že borec nad ní šel jako ze schůdku dolů v rámci té sauny a cvrnkl jí varletem do ucha.
0: To se může stát.
2: To se asi může stát. Ale to musela být teda taková hodně stisněná saunička, se mi zdá teda. To byla sauna pro dva lidi a byly tam
1: nevíme,
2: tři.
1: Jestli nebo? To udělal na schvál, anebo omylem.
2: To si spíš myslím, že asi omylem, ne?
1: Když trechnul.
0: Nevíš, jako, hele, nevíme. V sauně nevíš.
1: Nevíš, jestli to byl záměr.
0: No to my tam máme takovou jinou specialitu. Tohle se asi může stát kdekoliv, ale my tam máme takový velice specifický bazének, do kterého prostě nesestupuješ dolů, ale musíš vylézt nahoru a pak dolů do té vodičky.
1: Takže je tam klouzačka, nebo co?
0: Není tam klouzačka, prostě
2: nahoru.
0: Vymýšlel ho někdo, kdo podle mě asi jakoby nesaunuje, takže se musí po schůdkách nahoru a pak po schůdkách dolů do té vody.
1: Aha.
0: A kolem toho, a ten bazének je tak třeba ve výšce, já nevím, mých ramen, to znamená, nevím, třeba jakých 150, 140 cm. Takže když jdu běžně okolo, tak jako občas někdo jako skoro sedne na mou hlavu, když tam zrovna leze tam tudy, no.
2: Jo, že ty lidi musí líst nahoru a pak dolů teda.
0: Jo.
2: No ale tak, jsou i takzvaně horší věci teda.
0: Jasně.
2: Já si vždycky představuju v té sauně, ale to, co nám tam asi předpokládám, jako nestalo, že třeba kdybys tam byl sám a pak bys tam jako omdlel a teď bys tam jako ležel třeba, nevím, půl hodiny nebo 40 minut, tak za jak dlouho bys umřel? To jste tam
0: no,
2: asi
0: záleží,
2: neřešili,
0: jako, kde,
2: že?
0: Jako záleží, kde bys ležela. Jako, když bys takhle ležela někde úplně nahoře, tak to bude pravděpodobně rychlejší, než kdybys upadla na zemi v té sauně a ležela dole.
2: Na druhém stupínku ze tří třeba. Ale jako nemáš představu, jak dlouho se upečeš v sauně, to jste neřešili při pohovoru.
0: Jako to fakt nevím, ale druhá věc je, že takhle dlouho tam nikdo sám ani bejt jakoby nemůže, proto je tam právě ten, jsou tam ti zaměstnanci. No.
2: Je, že vy chodíte kontrolovat nějak,
0: hele,
2: nějakých
0: občas,
2: intervalech?
0: Občas jo, nebo minimálně prostě musím kontrolovat, co se prostě děje v té odpočívárně, jestli někdo neuklouzl, jestli se tam nedějou nějaké nepatřičnosti, někdo tam třeba nerozflákal skleničku a podobně.
2: Nepatřičnosti? A dějou se tam nějaké nepatřičnosti?
0: Občas, tak jako asi v každé sauně.
2: A třeba jaké? Protože u nás teda maximální nepatřičnost je, že tam někdo vejpoval, tam je všude napsáno samozřejmě zákaz kouře, ne jako uvnitř té sauny, ale tam je takový, jako ani to není zisko, pro nic jako skrytý význam, ale že tam je takový prostor, kde se dá jít jako ven a tam je všude, Ráska. Jsou tam nálepky, takové to zákaz kouření, no smoking a tak dál, a myslím, že tam někdo kouřil nějakou elektronickou cigaretu nebo tam vejpoval a že teda ta slečna z recepce mu dala jakoby takzvaně cerer. A to byl teda největší nezbednost, kterou jsem viděla v sauně, což není podle mě.
0: Ale tak to mně se třeba stalo, že tam byl nějaký host, který si právě nutně chtěl zapálit a přečetl si všechny ty výstražné cedule a přišel se mě zeptat, jestli to jako je fakt pravda. Tak jsem řekla, jako, no je to pravda, to prostě nemůžete. On to prostě vydržel, ale byl trochu rozladěný.
2: Líná pusa holé neštěstí, tak se radši zeptal teda. Ale to taky není zas taková zlá nezbednost jako velká.
1: To ne,
2: taková
1: kriminální.
0: Hele, tam se dělo asi fakt různý věci a něco jako vlastně přejdeš, když to vyloženě neobtěžuje nikoho dalšího, nebo to není prostě nějaká destrukce vyloženě toho jako prostředí tam. Ale...
2: A co třeba přejdeš, jakože třeba souložkou tě, když to nikoho ne...
0: No, třeba v páře, no.
2: Jo, taky se jo, děje tak... se to tam teda.
0: Děje se to, páře. No. A já si zase říkám...
2: Ale v páře je tam, jakože tam není vidět, jo, že tam je ten čout, nebo pára.
0: Pára.
1: No, tak to se dá předpokládat.
2: Takže dobře, a jako naplňuje tě to, nebo překvapilo tě to třeba, jakože když tam šla, tak si tam šla tak jako asi náhodou, random takzvaně, a teď jakože...
0: Jakože jsem tam šla, anebo... s tím, jakože zkusím, co to
1: dá.
0: Co to dá, jako. Hele, no vlastně tak jsem tam do toho jako šla a musím říct, já tam nejsem zaměstnaná na celý úvazek, nebo nebyla jsem tam zaměstnaná na celý úvazek, takže to svým způsobem kompenzovalo jako to, proč se po nějaké době jako můžu doma na té vesnici, kde nikdo není, cítit trošku izolovaně. No.
2: Jo, jakože tam je hodně těch lidí v té sauně.
0: Nemusí jich být hodně, ale ten kontakt prostě s těma lidma jsem zjistila, že přece jenom jako pro svůj život asi jako...
1: Třeba si dobrý. A povídáš si tam třeba s někým, nebo tam čistě jenom děláš tu svoji funkci té rozkuřovačky těch olejů?
2: rozkuřovačky uhlíku neexistujících.
0: Ale tak já tam třeba uhlíky jako občas zapálím a občas tam jako vykuřuju. A ti lidé jsou z toho ještě pořád jako pav občas, jo. Ale...
1: Ale jestli si povídáte i o životě, samozřejmě. Co jste vařili, nebo takový ty běžný věci.
0: Občas i takový lidský. Věci, no.
1: Jo.
0: Jo.
1: Co chodí... budeš dneska vařit bělo a tak.
2: A chodí tam jako taková stálá klientela?
0: Kromě té stálé klientely tam jinak chodí taky jako spoustu právě návštěvníků Šumavy.
2: Jo, takže turisti a pak nějaký takzvaně starousedlíci. Hmm.
0: Takže to je většinou střed, takový jako věčný jako střed nějakých jako takového nedobrého rozpoložení ti hosté tam, kteří chodí pravidelně a pochází z toho místa, pochopitelně jako jsou vždycky jako nejsou úplně nadšení.
1: Nemají rádi ty cizáky, jo?
0: Z těch turistů.
1: No. Jak z Krkonoš, no, tam taky neměli rádi cizáky.
2: Tak se tam takhle jo. Narojí teda.
0: Já jsem trošku hledala jako to slovo, protože bych to tady jako řekla ještě jinak. Ale...
2: Je tam, že třeba u vás jsou nějaké zvyky, takzvaně saunerské, které potom ti nováčci tam nedodržují a tím by jako mohli třeba rozčilovat právě ty
0: ne,
2: jako...
0: To jsou všechno jenom nějaké jako elementární pravidla, jak se jako slušně chovat, jako ohleduplně chovat v sauně. To
1: jako nehulákat
0: prostě všude,
1: třeba.
0: Všude jinde přesně chovat se nějakým způsobem, nerušit ostatní, podkládat si tělo v sauně, že jo, když tam sedíš.
1: Tam byly otlaky.
0: Prostě,
1: tedy,
2: ne podkládat si tělo, abys tam jako neseděl holým zadkem
1: no,
2: na tom břehu.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale abys tam neudělal ten otlak zadkovej.
0: No ten tam jako udělá, že ono to prostě dalo stejně. Ale jo, no, tak no, otlak, protlak.
2: Takže to se taky někdy děje takovéhle nezbednosti, ale jako...
0: No, jako všude.
2: Jako
1: ale pořád
2: všude.
1: Je to takový, taková mírná nezbednost, není to nějaký úplně... A takové to, že někde třeba někdo zemře, to se vám teda nestalo, ani nějaký jako úraz, nebo že by se někomu udělalo blbě?
0: Hele, jako úplně... Jak takový jako malicherný úrazy typu, jako že si někdo se někde škrábl prostě na loktě nebo
1: jo,
0: na koleni. Jako, a naštěstí, já jsem neměla na nic takového jako štěstí a vlastně si říkám uf, já ani nechci. Ale určitě jako se tam někdy, jako to je tak na snadě, jako občas to někdo jako přepálí v té sauně a není mu dobře, ale tak to mě se fakt, jako mě to nepotkalo. Tak.
2: A soutěžení nějaký v saunování nebo tak tam jakoby nemáte? Já teda nevím, jestli to vůbec jako existuje, ale přemýšlela jsem o tom, jako jestli, když už se soutěží v těch saunových rituálech,
0: hele,
2: kdo
0: nejlíp
2: máchá
0: ručníkem, já myslím,
2: tak
0: že
2: jestli jak třeba kdo se nejvíc vypotí, nebo kdo tam nejdýl
0: vydrží
2: sedět.
0: Já myslím, že něco takového jako existuje a vždycky tam jsou Finové a Rusové. Jako.
2: Já právě nevím vůbec.
0: Ale, ale jako ne, tady tu soutěž neznám a jenom vím, že jsem párkrát zaregistrovala nějaký jako vtipný nadpis, jako, že tam někdo prostě nějaké národnosti vydržel třeba, nevím, prostě strašně dlouhou dobu.
1: A ty jsi absolventkou FAVU, což je Akademie výtvarných umění.
0: Fakulta
1: výtvarných umění, omlouvám se. A to je jaký obor?
0: Hele, malbu.
1: A můžeš to tam nějak zúročit v té sauně?
0: O, já bych řekla, že jako ne, tak jako v celém mém životě.
2: A maluješ si nějak takzvaně do šuplíčku? Jako maluješ si pro radost? Nebo
0: ne, to už taky dávno ne. Teď jsem teda v poslední době nucená neustále kreslit se svým synem traktory, tak tam to možná trošku úročím. Ale jinak ne.
2: Ne, nemáš jako tu ambici, že bys teď udělal třeba nějakou sérii traktorovou.
1: Ze sauny.
2: No,
0: ze sauny.
2: Nebo něco saunou inspirováno, malováno potem.
0: Ne, tyjo, wow. Na prostěradlo.
1: Minutové obrazy.
2: Volná technika.
0: To je hezký, to mě vůbec nenapadlo, to by tam mohli ale vytvářet vlastně všichni, kdo tam chodí. Ne, tak nemám takové ambice vůbec.
2: A ani ti to nechybí, že jsi to studoval, nebo to právě v tom třeba spočívá to pálení těch mostů, taky. Že sice to byla nějaká tvoje životní etapa, pak jsi to spálila a ani ti to nechybí?
0: Nechybí. Nechybí, protože jsem věděla, že se tomu nebudu věnovat, nebo že to nebude nic, čemu bych se mohla věnovat, abych se prostě uživila, abych mohla existovat. Takže prostě tam bylo jako vlastně předurčený, že to vždycky bude tak trošku do šuplíku, protože jsem asi ani neměla tu ambici jako v tomhle, v téhle jako oblasti nebo oboru se nějak víc snažit, nevím.
2: Třeba to přijde ještě, co ty víš, že se
0: může být, no,
2: v sauně tě to rozohní. A kdybys měla nějak tu svou šumavskou zkušenost, nám tady jako shrnout třeba, co tě ta Šumava naučila, tak co bys řekla, že tě naučila? Nebo co ti jako dala ta Šumava? Nebo vzala? Já nevím.
0: No, tak to asi, jak se na to podíváš, jako dala nebo vzala, to je jako, no dala mi určitě jako skvělý domov a skvělý místo a klid a pro život.
2: Takže se ti to tam líbí, že to tam je hezký, když to řeknu jako obyčejným jazykem.
0: Hele, taky je a není, jako protože já si strašně ráda všímám i těch nehezkých věcí.
1: Jako toho smradu
0: ale
1: třeba.
0: Třeba, no, ale jako všechno to tak nějak jako patří k takový tý jako běžný existenci, prostě není to jako... jako
2: každá nějaký... mince má dvě strany právě. Bez smradu není vůně.
0: No, to máš jako v té sauně, víš co.
1: No. Ty jsi tady ale ještě hezky psala do mailu, kterým ses nominovala, mimo jiné... A že máš syna Ernesta, a to jsem se chtěla zeptat, jestli je to podle Ernesta Čeka na toho Dabera, anebo podle Ernest Che Guevary?
2: Nebo Hemingway?
1: Che Guevara se jmenoval Ernesto, ne? Nebo ne?
0: No já myslím, že jo, no. Ale ne, není to podle ani jednoho z nich.
1: Ale to pěkný jméno.
0: Je to pěkné jméno a vlastně jsem původně chtěla taky, jedno z těch jmen všech byl Arnošt, ale protože vlastně jsme se shodli na tom, že nechceme háčky, tak... To jo,
1: internacionální. A nebo Hemingway, ne? Byl ještě
2: To byl, no, Ernest Hemingway. Že nechcete háčky, jo? A to má nějaký důvod jako estetický, nebo právě mezinárodní, že
0: no,
2: kdyby
0: mezinárodní.
2: Se přestěhoval, tak aby s tím háčkem neměl tam oplétačky.
1: Jo. A ještě tady psala, to už je k tomu, co jsi říkala o tom svým oboru, studijním oboru, který jsem vystudovala, se pochopitelně nevěnuju. Miluju pouštět si své oblíbené filmy pořád dokola a ještě lépe přímo v konkrétních ročních obdobích. Ivanka tohle jistě pochopí. A ty si taky pouštíš furt dokola Pána prstenů, nebo máš něco jiného?
0: Pouštím si pořád dokola některé filmy, ačkoliv teď už... nějakou dobu, jako si ani nepamatuju, když jsem si pustila některý z těch filmů, nicméně ano, můj repertoár má nějaký jako počet filmů, který si pouštím občas i podle sezóny třeba.
2: A teď teda máme třeba léto, tak je letní je? Sezóna, tak co by tak si doporučila z toho?
0: Setkání v červenci.
2: Setkání v červenci,
0: jízda.
2: To je fajn.
0: Jízda. Ale ta od Svěráka.
1: Jo, a tak to je takový letní.
0: Ta je jako super, to jsou moje jako letní filmy.
1: A Setkání v červenci neznám.
2: Setkání v červenci tam hraje...
0: Daniela Kolářová Kaiser.
2: Kaiser, mladý. No. Daniela Kolářová ho učí angličtinu. A ona má syna a...
0: Toho hraje Tomáš Holý.
2: On si ji nabalí.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: A je to takový jako hezky letní, no.
1: Dobře. Co je na podzim za filmy?
0: Na podzim, no tak tam už nastupují všechny moje oblíbené detektivky s Majorem Kalašem.
1: To vůbec nevím, co je. Detektivky s Majorem Kalašem.
0: Ano, detektivky s Majorem Kalašem, kterého hrál a byl úplně úžasný Hrušinský.
1: Ale jaký? Hrušinských je asi 1000.
0: No, ten nejstarší.
1: Nejstarší. Senior, jo? Jo. A to se jmenuje Major Kalaš 1, 2, 3.
0: On hrál postavu, která se ty detektivky jmenuje Major Kalaš. Vrah skrývá tvář.
1: Vrah skrývá tvář, jo. Tak to neznám, tak
0: třeba,
1: to se podívám.
0: A nebo Diagnoza smrti.
1: Mm-hmm. Takže na podzim detektivky, dobře.
0: A to jsou jako některý, protože jsou fakt jako většinou tematizovaný podzimně.
2: A zima teda, potom se přesuneme k čemu? Na zimu, co bys tak vypíchla?
0: To je možná žánr, který tak jako přecházím.
2: Jo, v zimě to je jenom pod peřinkou.
0: Zimní film, páni. Tak to teďka z hlavy fakt nevím.
2: A jarní teda, kdybys měla vypíchnout, že už ta zima je přeci jen taková depresivní, tak už vstáváme, sluníčko se vrací, travička se zelená.
0: Hele, taky nevím, počkej, to mě nějak jako teď teda to se mi nějak vytratilo, ale tak jako to mě omlouvá to, že jsem si strašně dlouho jako ani jeden z těch filmů nepustila, ale občas na ně myslím a jaro a zima, to mě teda vypadlo, to se omlouvá.
2: Tak skončíme, tak to necháme u teda léta a podzimu. Ano. Já jsem spokojená s výběrem teda.
1: Já taky. Vrah skrývá tvář. A když si vzpomeneš na ty další dvě roční období, tak můžeme udělat další díl věnovaný tomuto. Chceš ještě něco posledního říci, ať už Šumavanům nebo lidstvu obecně?
2: Vzkaz nebo zprávu.
0: Ano, já mám jeden velký vzkaz a je to má nominace jednoho člověka, který se jmenuje Ondřej Kotrč. Takže Ondřej, prosím tě, přijď do Buchet.
1: No ale to je otázka, jestli to bude delivered. Že?
2: Jestli si to Kotrč
0: tomu poslechne. To je otázka, jestli to prostě chtěla říct.
1: Jo. To je občan Brna, který já si o něm myslím, že si šije svoje vlastní trenky.
2: Tak já ho vůbec neznám, ale bylo tady vzneseno to, že by někdy měl přijít. Ovšem model je takový, že se musí
1: sám přihlásit.
2: Takže pokud poslouchá, tak ať se tedy přihlásí. My každopádně děkujeme, že jsi dojela ze Šumavy a přejeme ti šťastnou cestu. Zdravíme všechny, kdo posloucháte na Šumavě i jinde. A vnášíme sem svou agendu pozvánek na naše živá vystoupení.
1: Ano.
2: To musí být. Takže 17. července budeme v Ostravě na takzvaných Colorsech, neboli Colors of Ostrava.
1: S Honzou Vojtkem tam budeme řádit.
2: To budeme řádit. 28. července, což je úterý.
1: Tam budeme nakládat zase.
2: V Uherském Hradišti.
1: Nakládat jak encián.
2: A ne okurky. Letní filmová škola v Uherském Hradišti, to bude teda úterý 28. července. A potom přichází na řadu jaký měsíc, Zuzko?
1: Srpen a to budeme bombit.
2: Srpen, to pojedeme jak kombajn a to bude sice v pátek.
1: To bude
2: 21. srpna budeme
1: úroda.
2: V Opavě, to už budeme sekat, mlátit klasy a drtit zrno. A to budeme teda drtit zrno v Opavě a 22. v sobotu budeme drtit zrno v Jindřichově Hradci, kde ano, možná si to zapomněli, ale Zuzky rodina někde tam v okolí má chatu, viď Zuzko, je to tak, u Jindřicháče 22. srpna a to budeme v prostoru takzvané Kraferovy zahrady, což je pěkné prostředí zahradní a budeme tam krafat, ano, se Standou Zajíčkem na téma láska a komedie, takže to bude teda
1: spicy.
2: Případně lístečky na srpnové Buchty Live už jsou v prodeji a ty červencové, pokud se budete vyskytovat někdo na některé z těch akcí, Trikolorsy, anebo letní filmová škola, tak prostě přijďte.
1: Prostě léto létuje, Ivanko.
2: Léto létuje a než začne podzim podzimovat a zima zimovat, tak ještě pak bude jaro jarovat. Dobře, takže...
1: Tak, zdravíme na Šumavu, Šumava šumavuje, Kláro,
2: šumí.
1: Díky.
2: Lesy šumí.
0: Já děkuju.
2: A ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněla, venku už je několik dílů z mé rozhovorové série Klub 40, což není úplně vtipný a komediální podcast, protože to je o krizi středního věku a o tom, co se nám honí hlavou po 40. Takže, kdybyste měli náladu si tohle poslechnout, tak si prosím vás poslechněte sérii podcast Klub 40. Budu moc ráda.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

much work. Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
2: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
3: Dobré ránko, posloucháte podcast Pod na rádiu Wave s Eldou Soukupovou.
4: A Kájou Tuleněm Obecným Vladykou.
3: Wow.
4: My jsme si říkali, že už jsme vlastně dlouho pro vás nenahrali nějaký tematický díl, který by nebyl jenom o tom, jak se zrovna máme, s kým jsme se rozešli nebo do koho jsme se zamilovali, ale o nějakém konkrétním tématu, protože dřív jsme to dělali docela pravidelně a teď asi jsme byli buď líní, a nebo jsme byli zavalení a inspirovaní spoustou hostů.
3: Taky jsme měli spoustu zajímavých hostů a hostek, taky samozřejmě.
4: Právě.
3: Že jo.
4: Ne, my a líní, Kájo, to jsem opravdu přehnala.
3: Ale taky možná už jste zaznamenali, nevím, tedy jestli jsme to zmiňovali, ale máme skvělého nového dramaturga, Pavla Sladkého.
4: Pavel the Sweet One.
3: Který nám dává taky spoustu zajímavých tipů na témata a tak, že jo?
4: Takže je to úplně tak, je to tak.
3: Řekl, co tu lení. By the way, teď jsme se zrovna bavili před nahráváním, že Pavel Sladký je na festivalu Cannes ve Francii a teď jsme viděli na sociálních sítích, že dělal rozhovor s Javierem Bardemem, takže závidíme.
4: Takže Pavle, jestli nás slyšíš, prosím, dovez nám cokoliv z Javiera Bardema.
3: Já osobně už jsem psal vlas, jako kvůli, na památku, ne na žádné vůdu, pane bože.
4: A právě, že já jsem ta druhá sestra, ty jsi ta hodná sestra, já jsem ta sestra, co chce jeho pot. Aha, já bych chtěla nějakou košilku. Třeba tu košilku, ve který říkal takovej ten naštvaný antipatriarchální a hippizácký rent na, že je proti válkám a proti všem diktátorům a proti zlým mužům, které utlačují ženy a říkají, že jim patří jejich těla. Tohle ať říká a pak až se spotí, ať mi dá tu košili.
3: Já jsem se úplně rozprouděný, je na to myslím.
4: Jako takhle, s Javierem Bardemem, s tím bych se klidně pomazlila.
3: Pomazlila, no. Dneska tedy, jak už jsme naznačili na začátku, tak tento díleček bude o tulení, mazlení, kadlingu, objímání.
4: Je to tak, my jsme si tohle téma vybrali, protože jsme si říkali, že jsme, jako asi je z nás dvou docela evidentní, že máme mazlení rádi. A jsme ohledně toho i jako fakt docela vokální. Ale pojďme tomu věnovat celý díl, protože podle mě je to nezbytná součást intimního života každého jedince.
3: Samozřejmě každý to má jinak, ne každý se rád tulí nebo dotýká, ať už s blízkými nebo cizími lidmi, ale tak jak jsem třeba při takových jenom malých rešerších, že jo, protože samozřejmě dneska tady nejsme za žádné vědce, ale prostě za dvě holky, co se rádi tulí.
4: No je.
3: Ale jako udělal jsem si takové malé rešerše a jenom mi to potvrdilo takové věci, co prostě jako podvědomě nějak jako víš, co máš stělesněné, že jo, v tom těle, jakože prostě
4: tulení. Pardon, Kajo, ty jsi udělala rešerše?
3: Neboli tedy mazlení, jako zvedá hladinu oxytocínu, tedy samozřejmě hormonu štěstí, snižuje kortizol, což je samozřejmě ten špatný stresový, tedy jako nemusí být špatný, můžete třeba varovat před nebezpečím, ale jako myslím, že ho máme až dost.
4: Jo, je to tak, tím, že se s někým pomazlíte, potulíte, tak samozřejmě aktivujete váš parasympatikus, tady taková...
3: Tak kdo si tady dělal rešerše?
4: To, lásko, to nejsou rešerše, to je můj život, rozumíš? Já jsem vědkyně, jakoby od narození neboli od přirození.
3: Ne,
4: ale pozor, já mám na tohle takovou poznámku, teda mimo technickou pomůcku, abyste mohli flexit takzvaně. Jo, ono se to zdá, že sympatikus je ten dobrý, protože je sympatický, ale z nějakého důvodu je to obráceně.
3: Takže z toho jsem úplně zmatená.
4: No ne, jakože sympatikus, to bys řekl, že dobrý, ale ha, je to obráceně. Takže jakmile máš aktivovaný sympatikus, tak to je stres, blbý, nechceš, ale když se potulíš, tak se ti aktivuje parasympatikus, což je jako jsem víc v klidu a je mi lépe. Takže mazlením neboli tulením se aktivuje například parasympatikus.
3: Hustý.
4: Ale vy byste možná čekali, že se budeme hnedle bavit o tulení, mazlení, kdy jsou lidi nahatý a těsně před koitusem nebo potom.
3: To mě ani nenapadlo, Eliško, to nevím jako.
4: Chvíle zprostěrny, víc sem tahat. Ale my to chceme vzít hezky pomalonku, polehonku, pojďme od přátelského. Takže k tomu kámošskému tulení teda ty to máš jak, nebo co?
3: No, tak jakoby já žádného dlouhodobého

0: Já jsem jeden ten člověk,
1: no,
0: ale
1: no, no.
0: v ten moment, pokud bys mě pozval, no, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
1: Ne, kdybych pozval já tebe.
0: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
1: A taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak...
0: Ten anál, nebo co?
1: Ne, naopak, jako, to my si dneska nějak nerozumíme, Aleško.
0: Ne, já to miluju.
1: Jakože, když s někým začínáš randit, tak jako... Jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo?
0: No tak vždyť víš, co
1: je počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na líbačky velký, na orální sex, na to, že se prostě slíknete spolu.
0: Já už tak rozepínám jako, košily tady, už je
1: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
0: Rozhodně.
1: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí, potom může vybouchnout mnohem víc.
0: Na tvůj obličej nebo na tvůj strop.
1: Ale
0: já si myslím, že, tak nebo jako myslím, podle mě spousta žen jakoby dá za mě ruku do ohně, že takhle to je, že v moment, kdy vás někdo pozve na streamovací platformu a chill a nestane se ten anál, ale stane se opravdu streamovací platforma a chill a je to někdo, kdo se vám líbí, komu vy se líbíte a nestane se ani ňo, no tak vy se jako zamilujete pomalu.
1: Právě
0: a nedej bože, že ten film skončí strašně pozdě. Vy už to nestíháte domů a tak se rozhodnete tam přespát a uspíte buď každý někde jinde. A nebo vedle sebe a fakt se jenom jako počestně pomazlíte.
1: To zní hrozně hezky věd.
0: A ráno dostanete snídani, a pak ten anál už bude zítra, nejpozdější.
1: možná, jako ranní sex prostě, wow. Ale taky zároveň jako se může stát, že potom si říkáš, ježiš, nejsem dost sexy, proč to na mě neskusil, víš?
0: No tak samozřejmě musíš tam cítit to napětí, že jo?
1: No,
0: musíš jako vědět, že to je pro toho člověka trošičku oběť, nebo ne jako hodně, zase aby byl jako nadržený tam predátor, to ne, že jo, ale mně to přijde takový jako, hele, v moment, ti jde opravdu jenom o streamovací platformu a anál, tak je to
1: bez té streamovací platformy, prostě tak pojďme říct jenom, pokud ti jde jenom o anál.
0: Ne, a mě to baví takhle, že to máme jakoby obrendovaný, že pokud ti jde pouze o tohle, tak určitě, když se tě ten člověk ani nedotkne, tak je to takzvaně red flag, že jo?
1: No,
0: ale
1: jasný.
0: Pokud hledáš
1: jako,
0: lásku...
1: Pokud je na druhý straně kauče nebo postele úplně a ani se na tebe nepodívá, ani se tě nedotkne, tak to je trošku už zvláštní. No.
0: Jasný, ale pokud ti jde jako prostě, že hledáš nějaký manželstvo prostě, tak to vlastně bereš jako taková to loyalita, takový to on si na mě počká. No, tak to
1: kdo si
0: dovedu.
1: Počká, ten se dočká.
0: A nebo taky ne, protože přesně, jak jsi řekl, to je vlastně hrozně zajímavý, veď, že to v nás může probudit nějaký okamžitě insecurities, nějaký,
1: jasný.
0: Jak se to řekne, pochybnosti.
1: Pochybnosti sami o sobě,
0: sama.
1: Což jakoby, hele, co bych za to nedal, že prostě nemít žádný takový pochybnosti, ale nikdo nejsme jako dokonali, jako možná nějaká Beyoncé, Lady Gaga má takový sebevědomí, že jí to ani nenapadne, že by s ní něco mohlo být špatně.
0: Já si myslím, že jsme dokonalí všichni, že o tom jenom pochybujeme.
1: No, to je pravda.
0: Fakt, o tom jsem přesvědčena. Hele, a ještě teda, když nebudeme tady k tomu jako nabalovacímu mazleníčku, ale k takovému tomu každodennímu mazleníčku. Já jsem třeba začala tady s naší kolegyní Míšou Sladkou.
1: Tedy manželka našeho dramaturga Pavla.
0: Ano, ano, která tady je za sklem a před chvilkou na nás mávala.
1: Vždycky nás rozptiluje tady, na nás
0: taký
1: mává.
0: Taký moc virtuálně zdravíme. Tak ona je taková ňuňu, jo? To je prostě taková kolegyně tady z redakce naší, která je jako velmi připravuje pro vás magazín Houpačky a spoustu dalšího obsahu, je i dramaturgině. Ale Míša právě je taková fakt definice ňuňu člověka. Ale je velmi profesionální. Jo. No a já jsem začala teďkonc dělat, že vždy, když za mnou přijde a říká, Eliško, ahoj, ráda bych s tebou, a já, moment, jdeš mě pomazlit?
1: Oh.
0: A ona, jako, nevím, a já, pojď sem. A taky obejmu a ona třeba minule mi řekla.
1: Myslíš si jistá, že máš konsent, Eliško?
0: Jo, a právě, že jo. A ona pak řekla, jo, mě ještě dneska nikdo takhle nepomazlil. A já, tak vidíš. A já myslím, že lidi by se měli samozřejmě konsenzuálně, samozřejmě, jo, prostě, hlavně konsenzuálně, to je asi všechno, by se měli víc mazlit i v práci, protože přece jenom...
1: Jo, jako pokud to není nevhodné nějaké jako
0: jo,
1: víš,
0: protože taky toho člověka znáte přesně taky, a tak dále. A já třeba
1: no ne, tak záleží tak jako na jako máte kancelářskou kulturu, že umím si představit nějaké korporáty nebo tak nebo jako
0: tak já
1: nevím,
0: jsem nikdy nepracovala nikde takhle,
1: no,
0: tak
1: jako právnickou kancelář, kde jako kdyby se najednou právník jako tulil s kolegou nebo kolegyní nebo klientem, tak jako to bude asi divný. Jako víš, my jsme zvyklí na
0: jiný pracovní kolektivy.
1: Poměry.
0: To máš asi pravdu, Kájo.
1: Já jsem taky zvyklý, že třeba prostě na ateliér, na Akademii výtvarných umění, kde jako vypadají naše schůzky tak, že máme prostě úterní ranní kolečko a řekneme si tam, jak se máme a se potulíme jako většina z nás, protože nějak to máme tak podobně.
0: Tak my dva jsme teda úplně nepoužitelní jako na rady lidem
1: myslím
0: v korporátu.
1: Myslím právě, že my nemůžeme úplně dávat rady tady lidem
0: to
1: do,
0: je pravda,
1: do
0: ale
1: kanceláří.
0: Spíš, tak jinak, spíš bych to vzala, uznávám, že tohle byl trošku argumentační faul z mojí strany. Ale spíš bych to vzala tak, že nebojte se, když s někým už navážete nějaký vztah a nemusí to být panem, že romantický vztah, ale fakt jenom, že už toho člověka vídáte na nějaký pravidelný bázi, jo? Tak první, než přijdeme k tomu fyzickému kontaktu, tak si myslím, že je docela na snadě ty lidi se jich doptávat,
1: no,
0: ptát,
1: jasný.
0: Protože dneska lidi jsou hrozně busy a nemají čas a blablabla. A když to řeknu hloupě, jestli se chcete dostat k tomu tělu, k tomu, abyste se pohladili po rameni, nebo se objali, nebo si dali jako bizu na tváře, tak musíte nejdřív jít jako skrz to srdce, skrz ten mozek. To znamená, já hrozně ráda se lidí třeba v kavárně, kteří tam pracují, nebo lidí...
1: Takže přijdeš za baristou, dobrý den, můžu vás potulit.
0: Ne, to ne, ale tak zeptám se, jak vám to dneska jde, nebo máte tady hodně lidí, co? A nebo,
1: jo, takhle.
0: A nebo třeba hrozně ráda dělám a to fakt otvírá dveře, že dávám komplimenty.
1: Jo.
0: Dávám komplimenty nově i třeba lidem, teď to bude zní blbě, jo, ale ne vždycky to, co komplimentnu, bych si třeba já vzala, nebo se mi takzvaně opravdu líbí.
1: No jasně,
0: že
1: to neznamená.
0: Řekla, ne, ale
1: počkej,
0: já...
1: takže jako říkáš, že lžeš.
0: Ne, to ne, to ne, to ne, to ne, ale to ne, Kájo. Ale spíš si řeknu, wow, tenhle člověk tohle myslel jako, že to je ten outfit.
1: Aha.
0: Víš, nebo tahle paní, jo, když jasně, si namalovala jako... tyhle linky, mně se to třeba fakt nelíbí.
1: Prostě jako, že ty mi dáváš sebe a líbí se mi to na tobě.
0: Jo,
1: no jasně,
0: jo.
1: To neznamená jako, že když se mi líbí jako něčí, nevím,
0: jo,
1: prostě
0: nebudu tady vůbec jako
1: sukně,
0: jmenovat,
1: tak,
0: ale prostě třeba nedávno jsem si šla vyzvednout balíček, jako jo, takový ten, co si objednáš po internetu a v nějakým malinkatým obchůdku byla paní, jejíž téma byly perly. Jo, ty perly měla na svetříku, měla je prostě na špercích, měla je ve vláskách, měla je úplně všude a úplně jakoby s čistým srdcem můžu říct, že to bylo docela nevkusný, jo? No, že mi to přišlo,
1: na nás taky.
0: Právě, že mi to přišlo, jako si říkám, tyjo, to je síla. Na druhou stranu jsem jí chvilku pozorovala a řekla jsem si, hele, ale ona tomu normé obětovala, ne? Ona opravdu to sladila všechno do těch perliček a to, že mně se to nelíbí, neznamená, že ona se s tím nedala práci a že ona jako, evidentně na ní bylo vidět, že dneska má ten den, kdy se rozhodla, že jí to bude slušet. Tak jsem za ní, když jsem byla na řadě, jak jsem říkala, a mimochodem, moc vám to sluší, ty perličky. A kdyby jsi viděla, jak se rozzářila. A já ti říkám, ta by mě pomazlila.
1: Jo,
0: ta by mě pomazlila. Ještě čtyři věty a už bychom se výskali ve vláskách.
1: Jo,
0: takže to chci říct. Jako
1: jo, jo, můžu
0: víc...
1: taky.
0: No jasně.
1: Já dneska nejsem tě potkal, prostě 10 minut, než jsme se sešli tady v rozhlásku.
0: Tvůj život byl šedivý. Nebo
1: no,
0: co chci říct?
1: Tak jsem si byl ve večerce jenom pro žvejky a něco. A paní prostě prodavačka ve večerce mi hrozně pochválila prsten. Úplně se na ní dívala a říká, wow, krásný prsten, drahý. A jako,
0: řekla
1: a já,
0: ti drahý.
1: A já, ne, ne vůbec, jako prostě, jako, že to mám z blešáku v Lisabonu.
0: Jo takhle, já myslela, že řekla jako drahý, jako, můj drahý.
1: On jako, že vypadá drahý, něco jako vypadá
0: myslela,
1: drahý.
0: Myslela, že tě jako oslovila, víš, jako
1: ne, ne, no,
0: drahý.
1: Prsten, jako, že vypadá drahý. A ne vůbec, jako, že z blešáku v Lisabonu. A ona, chci taky.
0: Girl.
1: A jako speaking of mazlení, tak to tě úplně pomazlí na duši, takovýhle malý, že jo, malý prostě momenty. Si vybavil, když jsem byl prostě třeba jako v New Yorku za oceánem, že jo, na studiu 5 měsíců, tak ty první měsíce, kdy jsem se cítil osaměle, tak se mi tam staly takový momenty, že jsem měl někam na výlet, nebo jsem byl prostě v metru, jsi taková osamělá a teď jako najednou se tam dáš do řeči s nějakou osobou, nevím, která je třeba možná bezdomová, nebo nějaká taková vypadá, jako se tebou přijde třeba, jestli nemáš peníze a nakonec jsme si prostě pokecali a rozloučili se obětím. Víš, jako to jsou hrozně hezký momenty.
0: Ježiš,
1: taky
0: to
1: musíte být samozřejmě jako z obou stran, že to cítíte, jako, ale může to úplně dodat vůli do života.
2: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
0: Já teda tady udělám takový jako coming out v tom, co jsem dělala za mladá, a vím, že to nebylo úplně etické. A teď už bych to neudělala, takže možná, jestli se v tom poznáte, tak to taky nedělejte. Jo? Já jsem totiž od přírody velmi haptická, to znamená, že mě baví chmatat na lidi, na věci, na materiály, na kytičky.
1: Samozřejmě nepodporuje.
0: Právě. No a mně se vlastně, když jsem byla mladší, a už ještě opět zopakuju, vím, že to není správně, jo. Když jsem byla mladší, tak se mi vlastně líbilo to, že tím nějaké lidi znervózňuju.
1: Oh.
0: Jo. Konkrétně, no ne konkrétně, vlastně muže hlavně. Muže hlavně, kteří se mi třeba líbili. Jo, že jsem k ním přišla a ahoj, ahoj, co ty, jak se máš? To máš ale hezký tričko.
1: Víš, a to pořád děláš?
0: Ne, ale už to nedělám, že vidím, že to je někomu fakt nepříjemný.
1: No,
0: Kájo, prej. Víš, a hned si takhle hmátnu na tu hruď, na to ramínko, takhle tohle sto. A vždycky jsem viděla, jak ty muži úplně děkuju, to. A já jsem tehdy si to trošičku jako pletla s tím, že asi jako je balím a oni nevědí, co s tím mají dělat. Eliško mladší o 15 let. Chtěla bych k tobě promluvit. Možná to bylo tak, že ti lidé neměli dobrý pocit jakoby z kontaktu, fyzického kontaktu s cizím v pouzovkách člověkem, a ty se přiváděla do nepříjemné situace. Už to nedělej. Takže pokud ty posluchači, který posloucháš tenhle rozhovor, se takhle někdy chováš a baví tě využívat vlastně tu sílu, to je vlastně jako z pozice moci, že jo? Že ty seš ten, kdo je víc extrovertní a nebojí se dotknout se lidí, tak pokud ty toho lehce využíváš vůči lidem, kteří jsou plaší, nedělej to. není to dobrý nápad.
1: Jako bych nešel na cizí lidi.
0: No já vím, ale podle mě jsou lidi, kteří to dělají. A já se k tomu otevřeně přiznávám, vím, že to není správně, už to taky nedělám, samozřejmě. Už dělám úplně běžně, že se lidí ptám, můžu tě obejmout, můžu se tě tady dotknout, je to v pohodě, já bych tě chtěla pohladit prostě, tak to jako udělám, že jo. A což občas pro někoho zní třeba zábavně a udá, no jasně, ale věřte mi, je to milionkrát lepší, než prostě na někoho hmatat.
1: Period. Speaking of zvedající se hladiny oxytocínu a snižující se kortizol, tak k tomu je spousta různých cest, že jako nemusíme tady mluvit jenom jako o tom, že se obejmeš s člověkem a potulíš, ale můžeš se tulit třeba s plyšákem, nebo se zvířátkem, nebo s polštářem, nebo takzvaným boyfriend pillow, který jsem taky měl jednu dobu, víš, že máš jako takový prostě mužský torzo,
0: jako
1: který
0: fakt?
1: Má na sobě i sixpack. Najděte si prostě na internetu boyfriend pillow.
0: Ne, ne.
1: No.
0: A je to, z jakého to je materiálu?
1: Polštář prostě.
0: Normálně polštářek. No. A už ho nemáš?
1: No mě se roztrhnul, tak nevím, jestli jsem na něj náhodou nebyl až moc.
0: Co jsi s ním dělala?
1: Jsem na něj byl tak jako Eliška za mlada, možná jsem na něj chňapal až jako moc toho.
0: Boyfriend torzo?
1: No, taky samozřejmě tady máme masáže, škrapkání, nedávno jsem viděl na Instagramu upoutávku, prostě reklamu na něco jako masážní salon, ale že je to škrapkací salon.
0: Wow.
1: Což mě moc zaujalo, protože taky jako škrapkání mě úplně instantně, když jsem třeba vystresovaný, třeba před vystoupením, to určitě znáš, že jako občas máš takový, jako nevím, nervozitu, ale doslova jako stuhlost. Já třeba, než dělám drag show, nebo prostě moderuju někdy, tak jsem na kámo jdu prostě z Pinkbusu nebo na kolegyňku, jsem jenom jako zlato, mohla bys mě trošku namasírovat na krku, jenom ho trošku odblokovat a fakt to pomůže.
0: A seš spíš tím masáž nebo škrapkání?
1: No tak jako masáž ti víc rozhodně jako fakt uvolní ty zatuhlý svaly, což teď si šahám na krk a jsem jako uf girl, je čas na masáž, takže masáž je taková, když to fakt potřebuješ, že jo, uvolnit, ale škrapkání je takový spíš jako jakože tam máš úplně husinku po celém těle, takže škrapkání je takový, jakože seš z toho víc jako happy.
0: A seš jenom
1: a ten... masáž taková, jako když fakt máš prostě zablokovat celý krk.
0: A seš tým, jakože chodíš, že bys, nebo počkej, jinak, spoustu otázek masážím, protože já miluju masáže.
1: Taky.
0: To je fakt jako, jsem wellness královna v tomhle, to zbožňuju. Seš jenom ten, co rád přijímá masáže, nebo i rád masíruješ?
1: Jo, tak jako, pokud budu úplně upřímný, tak
0: buď
1: jako
0: úplně upřímný.
1: Radši přijímá.
0: Okay.
1: Ale tak jako, taky prostě mám rád takový flip-flop, že prostě když ti někdo...
0: Žabky,
1: když,
0: masáž
1: žabky,
0: v žabkách.
1: Když ti dá prostě někdo takovou hezkou jako menší masáž, tak mu to taky potom rád samozřejmě vrátím, ale taky si nejsem úplně sebevědomý v tom, že jsem jako... profesionál v tom, víš, co myslím.
0: Ale zlato.
1: Jakože vím, že nemusíš být profík, abys někomu jako namasíroval krk, ale prostě znám lidi, kteří si prošli různými kurzy, kteří jsou, nevím, třeba fyzioterapeuti, víš, to mi, že to mi
0: tak
1: nedávno
0: jasně, to je trošku
1: kamarádce, fyzioterapeut, masáž před vystoupením, to se mi zpívalo zlato. Víš, tak jenom říkám, jako, že jsem takové jako úplně, no něco tam dělám, něco tam šmatám a necítím se v tom úplně sebevědomě, ale asi vím, že to bude dobrý, jenom snad někomu nezablokuju krk ještě víc. No.
0: Já si třeba pamatuju.
1: Takže i tím to je, víš, že i proto radši přijímám.
0: Já si třeba pamatuju, že když jsem byla nějak delší dobu single, tak já jsem vždycky ráda chodila na masáž, protože jak krom jiného jsem i tanečnice, tak to moje tělo potřebuje fakt jako péči a musím to tomu tělu vracet. A protahování nestačí, je dobrý k tomu zapojit fyzioterapii a masáž. A já vlastně, jak jsem chodila na tu masáž, tak mi v nějaký moment došlo, že naposledy se mě takhle hezky někdo dotýkal před měsícem, když jsem byla na té masáži.
1: No.
0: A úplně mě to jako dojalo během té masáže. A pak jsem si vlastně...
1: Já už si tolikrát pobrečel během masáže.
0: A pak jsem si vlastně během té masáže přišla trošičku jako blbě, jo, že jsem si říkala, tak já si to budu platit jednou za týden, aby mě někdo takhle jako to.
1: Jo, jo.
0: A vlastně říkala jsem si, jsem taková troska, taková nicka. Ale, jo, ale pak jsem se postupně dostala k tomu, a víte co? No a co? Vždyť jako je to léčivý dotyk.
1: No ne, asi.
0: Já si sem jdu ne pro nějakou masáž s happy endem, jak se říká, nebo s nějakým jako přesahem, ale jdu si sem opravdu, víš co?
1: Přestřikem.
0: Přestřikem, ježíš, fuj. A to je ne, to je nechutný. Ale jako jdu si sem opravdu pro ten lidský vlastně vřelej dotyk, že jo?
1: Jo, přesně.
0: A říká jsem si, no a co? Vždyť je to přece hezký, než abych strádala někde sama doma. A třeba, když jsem docela jako bojovala s mentálním zdravím a nebylo mi dobře a měla jsem prostě nějaký jako depresivní úzkostlivý nálady, tak musím říct, že jít na masáž bylo jako fakt hodně léčivý. Takže to doporučuji.
1: No jasně, na tohle se taky můžeš dívat dvěma způsoby, že jo? To jsem taky zažil kolikrát takové pocity, jako že já už jsem tak dlouho single a teď se mě někdo dotknul na masáži a já mám z toho dobrý pocit. To je tak smutný, víš, ale jako ono to není smutný. Naopak potom, když tam ležíš a řekneš si, pane bože, já tady platím nějaké krásné osůbce, co je v tomhle trénovaná a ona věnuje svoji profesi tomu, aby lidem pomáhala,
0: aby se
1: cítili tělesně a samozřejmě i psychicky dobře, protože tělo a mysl jsou jedno.
0: Jo,
1: tak to je hezký, tak to je prostě hezký, že když nad tím takhle přemýšlíš, jakože celkově o tom, bože, potřebuji na masáž.
0: No ale pozor, mám tady tip pro naše kamarádstvo, které třeba nemá peníze na to, aby si platilo nějaký masáž, což chápu.
1: Exploitujte své ostatní kamarády a kamarádky, chtěli, že?
0: Kdybyste chtěli, mám pro vás takový tip, jo, který mi napište třeba soukromně někam do zprávy, já vám řeknu. Mám to takzvaně omrknutý, kam si zajít na dobrou masáž za úplně hodně peněz. Ale kdyby se vám nechtělo platit za to peníze, tak já jsem si teď vzpomněla během toho, co si tady povídáme, Kájo, že když jsem jako každá správná herečka na škole, jsem byla barmanka a hlídala jsem děti a tak dále, že jo, jako brigoška. A když jsem hlídala děti, tak jedna z těch maminek, které jsem hlídala dítko, tak důvod, proč jsem hlídala dítě, ne po každé, ale velmi často, bylo to, že já jsem hlídala dítě, aby za ní, jo, já jsem hlídala dítě jí a její kamarádce, takhle ještě, jo. To znamená jedna chůva, oni se podělili, jo, a oni dvě, a myslela jsem s těma dětma jít na hřiště, ven, prostě něco, a oni dvě měli...
1: Tětička.
0: Oni dvě se sešli a masírovali se navzájem.
1: Oh, wow.
0: A normálně si udělali to, že vlastně jedna druhou masírovala hodinu v kuse, udělala jí přesně, co chceš, záda, obličej, tohle, ksichtíček jí pomasírovala, nebo nožičky, co potřebovala. Pak ta jedna si šla třeba na půl hodiny dát sama vanu, což přesně máme, jakoby.
1: Vana.
0: Nebo kdo
1: další
0: z nás
1: věc,
0: vůbec.
1: Která tě úplně, jo?
0: Si šla dát jakoby vanu v pohodě, po hodindu, a pak teda, to je taková ta nepříjemná část, že se vystřídali, že jo, protože se ti nechce, chce se jenom odpočívat.
1: Ale... být první je, že jo, těžší, protože potom jsi úplně uvolněná, už si chceš znovu jenom lehnout,
0: mnohem.
1: A ty musíš pracovat.
0: Přesně, ale pak vlastně si to vrátili, ta zrelaxovaná tu druhou zrelaxovala a ta si dala nakonec vanu. A já vím, že já vždycky, když mi dávali ty děti, tak byly obě. Tady Eli, jo, díky moc, všechno v pohodě, tohle, jo, přijď tehdy a já, kdyby cokoliv volej. Totálně. A já jsem se pak vrátila. A oni měli obě ty župany, ty umaštěný vlasy.
1: Ahoj, Hanzíko, červený... ahoj, Evička.
0: Ne, byly úplně, ahoj, čau. pojď, já vás miluji, děti, pojďte. Wow. A já jsem si říkala, wow, tak tohle geniální. Jsou friend goals, jakoby. Chci mít hrozně kámošku, se kterou se budu takhle scházet a budeme se masírovat. Geniální. Protože já si myslím, že krom toho, že ušetříš penízky, tak je na tom i něco neuvěřitelně intimního, jako přátelsky.
1: Jo,
0: já mám
1: jo.
0: pocit, že ne každý to má tak jako my dva, Kájo, že na sebe kamarádi sahají a že to není divný.
1: No jasně, tak já to znám jako i z profesního života, což je opět jako velmi odlišné od, nevím, někoho, kdo pracuje v kanceláři někde nebo jako, nevím, v restauraci třeba, ale taky jsem dělal třeba divadelně taneční vystoupení, kde jsme se všichni, byli jsme třeba, nevím, čtyři, jako byli jsme si většina z nás docela blízcí, nebo jsme se rychle seznámili a prostě před každým rehearsal, před každým tréninkem jsme se navzájem takhle namasírovali. I potom prostě, že jako to potom pomáhá profesně i osobně v takovémhle typu práce, že jo, ale samozřejmě nevím, jako ve
0: jako
1: většině,
0: zní to skvěle, ale bojím se, že
1: ve spoustě pracovních kultur by to úplně jako neprošlo. No.
0: Že to je trošičku jako moje rada, ať se lidi se svýma kolegama mazlej.
1: Třeba taky opět je to o nějakém koncentu a domluvě, že třeba prostě, nevím, i když pracujete někde v reklamce, tak třeba s nějakým jedním kolegou nebo kolegyňkou, se kterým se dobře znáte, tak se můžete domluvit, že si v nějaký jako vaší odpočívací místnosti dáte navzájem masáž krku. A nebylo by to tak divný, že jo?
0: Jo, já si myslím.
1: Možná tady, hele, počkej, my tady úplně změníme korporátní kulturu.
0: I wish, honey. Protože asi máš pravdu teda, že je divný v korporátu nebo někde jinde. To je mimochodem závorka, mně přijde zábavný, jak my dva si představujeme, že veškerá normální práce znamená korporát, jo.
1: Ne, prosím vás. Samozřejmě úplně všechno možný tady myslíme.
0: Myslíme úplně všechny typy práce, jenom nás omluvte, my jsme trošičku jako centralizovaný umělkyně, to je opravdu až hloupý.
1: Ne, my prostě pracujeme v umění a v rozhlasu, no, takže je to, je to, náš, tak. To je naše bublina.
0: To je naše, zas nemáme peníze, no, tak jako víte co. No nic, ale zpátky k tomu, že chápu, že asi teda v korporátu nebo někde trošičku nevhodné říkat, Maruško, nechceme se jít pomazlit při obědové pauze, ale říct si, Maruško, hele, ty máš taky ty podpatky, ty, a nebolí tě z toho jako klenba, nebolí tě z toho palce, chodíš
1: šoupni
0: na masáž.
1: Šoupni ty fajfky na stůl.
0: Šoupni fajfky na stůl a já ti dám, ale pozor, to je třeba moje oblíbená metoda, že si sedneš s někým, můžeme někdy, Kájo, jestli se nebojíš nožiček. Já miluju si sednout s někým.
1: Já jsem docela oblíbil nožičky poslední dobou, myslím jakoby sexuálně.
0: Dobře, tak...
1: Jako když jsem s někým, kdo mě bere, víš,
0: to
1: tak
0: my
1: jako...
0: To dva nevím, jestli klapne, ale...
1: Let's go. Jo, to opět jako tím nemyslím, že ti chci cucat ty nožky, ale...
0: No, jako takhle, nebyl bys první, ale to je jedno. To už jsem tady vyprávila. Už jsem tady vyprávila toho týpka s tou pemzou.
1: Pemzou? Co je pemza?
0: To je asi na jindy, ale...
1: Tak malý teaser pro posluchače.
0: Tak nedáme někdy nějaký téma jako kinky různý?
1: No jasně.
0: Se kterými jsme se ale my setkali u partnerstva našeho.
1: We'll see.
0: OK, do notisku napíšeme. Ale co jsem to chtěla říct, jo, nožičky, že to je super, hek, že nožičky. Si můžeš s někým povídat a ty mi dáš nožičku, já ti dám nožičku
1: jo.
0: a u toho si budeme takhle masírovat chodidla. To já
1: bychom
0: mám
1: mohli
0: třeba
1: začít dělat tady ve studiu třeba i s hostem.
0: Při nahrávání i s hostkou.
1: No. Šoupněte to na stůl, jenom tady musíme dát pozor, že abychom nezmáčkli,
0: čudlík.
1: Nevypli mikrofon, nebo třeba nevím, abychom, ježiš, to se mi jednou tady ale taky stalo, když jsem se, to normálně tohle nebudu ani stříhat, já, to se mi taky jednou stalo, když jsem se jako zacvičoval na vysílání dole v našem studiu Rádia Wave, tak jsem si tady jako sám něco zkoušel, říkal budududu a omylem jsem tam nějak zapnul jako vysílání.
0: Cože?
1: Že to šlo živě.
0: Ty jsi dělal budududu do živýho vysílání?
1: Prostě nevím, co jsem tam dělal. Anyway, nožky na stůl, ale musíme být opatrní. Samozřejmě na naše vzájemné hranice, ale taky na to, abyste třeba náhodou...
0: Zmáčkli čudlík.
1: Zmáčkli ten špatný čudlík.
0: Každopádně, ale já si myslím, že závěrem tohohle dílu je dobré si zmínit, že mazlení je podceňováno, objímání je vytlačováno ze společnosti. Já jsem prostě aktivistka za práva mazlících a tulivých osob. Prosím, pojďme všichni v sobě probudit naše mazlivé a tulivé já. Jo. Prosím, myslíme na ten koncent, jo? Myslíme na ten koncent, nemazlete cizí lidi, to by zase bylo divný.
1: Je k tomu spousta cest, jak jsme tady zmínili, tak mazlení neznamená jako jenom, že si s někým lehnete na streamovací platformu a chill, ale může to mít spoustu podob. Můžete to dělat i s plyšáčkem.
0: Totálně.
1: S poštářkem.
0: Mohli bychom udělat takové letní setkání posluchačů podcastu Pod.
1: Na mazlení.
0: Na mazlení, no, na objímání jenom.
1: Jo, no to zní jako...
0: To mi přijde hezký.
1: Teď, když začíná nová pandemie, tak to je úplně ideální.
0: Já když jezdím takhle do těch hippizáckých různých komunit, tak tam hrozně často jsou objímací workshopy.
1: Jo, jo.
0: A mimochodem i tady v Praze jsou, už jsem na jednom byla.
1: Tak já jsem taky taková, jako se ráda tulím, ale taky jako úplně. Ne vždycky jako se všema.
0: No, ale pak když zjistíš, že je to vlastně hezký, tak to chceš dělat.
1: Jo, to je tak takový kadl padl, dám radši právě, jako nevím, třeba s lidma, se kterýma se už znám jako v ateliéru, nebo tak zase jakoby úplně jako kadl padl s cizíma lidma, mi zní trošku i stresující.
0: Fakt jo. Mm. Tak pokud jste spíš jako já, tak vám to doporučuju. Jako mazlící workshopy jsou a je to super. A nebo to jsem vždycky chtěla udělat, stát na ulici s tím nápisem Free Hugs.
1: Jo, to si občas vezmu třeba na Prideu nebo tak. To je takový milý.
0: Fakt jo. Ale já bych chtěla být taková ta, co udělá ne s váma ne.
1: Jo, no tak samozřejmě taky.
0: Dělal jsi to někdy?
1: To bereš podle toho člověka, že jo?
0: Jo, že představ, že za mnou přijde nějaký pardon prasák, jo?
1: No právě.
0: A udělá, slečinko, slečinko.
1: No právě.
0: Tak já neudělám, OK, slíbila jsem to, mám to na nápisu.
1: Anyway.
0: No nic, to je jedno.
1: Tulme se.
0: Tulme se. Takže tulte se konsenzuálně a tulte se více, než jste se tulili doteď. Dejte nám to vědět na naše osobní Instagramky nebo na Instagramek Rádia Wave. Dejte nám srdíčko, odběry, tyhle ty věci.
1: Mua, že do.
0: Au revoir. Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě.
2: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Objednávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

si mi ztratila našla jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

Hold on.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: Fucking H, Big Shell, all of that 6-1, blah, blah, blah, all tight YJ, the prick. Yeah, yeah.